0: Po zimzi máme také výrazný pokrok.
1: Více než 800 cestujících spalo ve francouzských rychlovlacích TGV. Vlaky na trase z Paříže do Lyonu měly totiž poruchu a uvízly na trati. Nikdo nebyl evakuován a cesta mezi francouzskými městy, která za běžných okolností trvá kolem 2,5 hodiny, se protahla na skoro 16 hodin. Píše o tom deník Le Figaro. Kanoistka Tereza Kneblová vyhrála v Tacenu úvodní závod světového poháru ve vodním slalomu. Na stupně vítězů se ve slalomu prosadila poprvé v kariéře. Fotbalisté Paris Saint-Germain porazili ve finále Ligy mistrů Arsenal 4-3 na penalty a jako teprve druhý tým v moderní éře soutěže obhájili trofej. A přidám i počasí. Zítra bude zpočátku polojasno, pak přijdou mraky, přehánky a bouřky. Na Moravě tolik deště nebude. Teploty naměříme mezi 24 a 28 stupni. Hezkou neděli přeje Iva Horáková.
2: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Žijeme českou muzikou. Až do rána. Rádio Impuls.
1: Jste připravena, slečno?
2: Ano, maestro.
1: Soustřeďte se. Uvolnit a něžně.

0: skvěle. Tak přijdete zase pozítří, slečno.
1: Ne, maestro.
0: Tak ve středu.
1: Ne, maestro.
0: Ale proč? Chcete snad zahodit svůj talent?
1: Ne, maestro.
0: Tak proč? Proč nepřijdete?

0: věčná.
1: Víkend s rádiem Impuls.
2: Na neděli připadá den bez tabáku. Podařilo se vám seknout s kouřením? Jak na to? Dáte si občas tabáček bez výčitek? Máte nějakou neřest, které byste se chtěli zbavit? A co je pro vás opravdová pohoda? Ozvěte se do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli.
1: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend. Rádio Impuls. Jsou 3 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Jsou tu zprávy a Iva Horáková. Česká vláda zatím zůstane tak, jak je. Premiér Andrej Babiš odmítá personální změny. Výměny ministrů označuje za nesmysl. Uskutečnit by se podle něho mohly až po ročním zhodnocení práce členů kabinetu ANO, SPD a motoristů. Babiš se na sobotní akci úřadu vlády Strakovka žije zemědělstvím taky vyjádřil před novináři ke vztahům s prezidentem Petrem Pavlem. Nechtěl ale odpovědět na dotaz, zda je ještě možná účast hlavy státu na červencovém summitu NATO v Ankaře. Základní škola Bobrová na Žďársku je plná malých včelařů. Včelařský kroužek tu právě oslavil 20 let své existence. Vznikl spíš náhodou ze včelího roje, usazeného v zahradě jedné z učitelek. Zakladatelka kroužku Ivana Řezničková na to vzpomíná do dneška.
4: Tak se na mě jako na včelaře obrátila, ale já jsem byla začínající včelař. Jestli bych s tím něco neudělala, že už tam visí a že jí ho je líto, tak jsme ho sebrali, ten roj, a usadili do toho přírodovědného kroužku. Postupně přírodovědný zanikl a zůstali jsme my včelaři.
3: V minulosti vyhráli děti z kroužku z Bobrové na Žďársku několik soutěží a před 2 lety získali i pohár ministra zemědělství. Kvůli velkému zájmu už jsou na škole 2 včelařské party, které přibližně za 2 týdny čeká první letošní stáčení medu. Ročně ho získají i 100 kilo. Vraždu ženy v bytovém domě vyšetřuje policie v Havířově na Karvinsku. Na síti X uvedla, že na ní zaútočil soused. Muže policisté zadrželi. Tragédie se stala odpoledne. Blesk píše o hororovém scénáři. Problémový soused měl ženu napadnout, když se vracela domů se svou rodinou, manželem a dítětem. Pachatel ženu natlačil do jejího bytu, kde následně přišla o život. Přivolaní policisté zasahovali ve chvíli, kdy muž ještě ženu stále napadal. Oběti už ale nebylo pomoci. Průměrná mzda v soukromém sektoru vyjádřená v eurech se v Česku letos meziročně zvýšila o 9%. V přepočtu je bez pár korun 50 tisíc korun. Růst patřil k nejrychlejším ve středoevropském regionu. Ze sousedních zemí pobírají nejvyšší mzdy Rakušané, letos v průměru 133 tisíc korun, což je meziročně o 10% víc. Americké detenční centrum v New Jersey zažívá brutální střety kvůli hromadné hladovce stovek imigrantů. Federální agenti tvrdě zasahli proti demonstrantům, kteří podporují vězněné uprchlíky. Nejvyšší imigrační šéf Tom Homan hrozí nuceným krmením vězňů.
5: Jedná se o soukromou věznici. Funguje na základě komerčního kontraktu pro potřeby imigračního úřadu. Protesty a hladovka se týkají nehumánního zacházení. Uvěznění imigranti dostávají zkažené jídlo. Dozorci ignorují vážné zdravotní stavy. V zařízení se šíří nemoci, jako je nebezpečná chřipka, záněty spojivek a infekce močových cest. Trýznivá situace ve věznici se přesunula už i za brány centra. Tam vězně podporují stovky demonstrantů. Imigrační agenti na rozehnání davu použili slzný plyn. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
3: Americká tenistka Coco Gauffová na Roland Garros skončí, titul neobhájí. Čtvrtá hráčka světového žebříčku totiž ve 3. kole prohrála s Anastázií Potapovovou z Rakouska. 22-letá Gauffová s bývalou ruskou reprezentantkou prohrála za 2 hodiny a 39 minut. Gauffová v Paříži usilovala o 3. grandslamový triumf. Vedle loňského French Open ovládla už před 3 lety US Open. A přidám i počasí. Zítra, tedy v neděli, tedy v poslední květnový den, bude zpočátku polojasno, pak ale přibudou mraky, přehánky a bouřky. Na Moravě tolik deště nebude. Teploty vyšplhají mezi 24 a 28 stupňů Celsia. Hezký víkend přeje Iva Horáková.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: všedního dne na rádiu Impuls. Nebývají na titulních stránkách novin. Jejich práce je často nenápadná, ale pro mnohé z nás důležitá pro život. Hrdinové všedního dne. Hasiči, ošetřovatelé, záchranáři, ale také učitelé, pekaři nebo řidiči autobusu. Zkrátka všichni, kteří si zaslouží poděkování. Jejich příběhy přinese zuřivý reportér Aleš Růžička. Hrdinové všedního dne, každé pondělní ráno u Impulzových. Rádio Impuls. Jsou 4 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Se zprávami je tu Iva Horáková. Jihozápad Čech odpoledne zasahly první bouřky. Výstraha meteorologů pro Čechy a část Moravy platí pro oba víkendové dny. Doprovázet bouřky může krupobytí, přívalový déšť i silný vítr o rychlosti přes 70 km za hodinu. Vyplývá to z výstrahy. V deštích může hlavně v neděli místy spadnout až 30 mm srážek, tedy 30 litrů na metr čtvereční. V důsledku silného větru vyjížděli v sobotu odpoledne hasiči na západě Čech k téměř 20 technickým zásahům, zejména k odstranění stromů. Padající strom na Domažlicku zranil ženu. Kolem vraždy 3leté Viktorky bude jasněji do konce června. Právě v této lhůtě zveřejní výsledky šetření ministr spravedlnosti Tejc, řekl to na Nově. Tejc už prý má zprávy o možných pochybeních, ale nechce být zatím konkrétní. Podle Tejce je nutné změnit přístup tak, aby soudci měli v rizikových případech více informací. Pak by lépe rozhodovali. 3letou dívku měl zavraždit její otec v březnu v pražském Braníku. Dítě žilo původně u pěstounů. Soud ho podle médií předal biologickým rodičům, a to i přesto, že věděl, že se otec potýká s psychickými problémy a drogami. Sokolov marně schání lékaře do vznikající polikliniky. Přestavba bývalé hygienické stanice za skoro 70 milionů korun přitom skončí už na podzim. Většinu prací platí Evropská unie jako kompenzaci za útlum těžby.
2: Město zatím pronajalo jen necelou polovinu z 12 chystaných ordinací. O rozvolnění podmínek ale neuvažuje. Prioritou zůstává sehnat nové lékaře a ulehčit tak těm, co v Sokolově pracují a jsou totálně přetížení. Noví doktoři mají nárok také na další pobídky, ať už od města nebo Karlovarského kraje. Jde o nájemní byty, stavební pozemky nebo peníze na vybavení ordinací. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Komunisté si zvolili nového šéfa, bude jim dosavadní mluvčí strany volební lídr Stačilo v loňských podzimních volbách do sněmovny v Pardubickém kraji Roman Roun. Porazil místopředsedu strany Milana Krajču. Komunisté rozhodovali na uzavřeném jednání sjezdu, který se konal v pražském hotelu. Loučící se konečná se dočkala ovací. Zima se silničářům pěkně prodražila. Cestáři v Libereckém kraji utratili nejvíc peněz za posledních 10 let. Náměstek tamního hejtmana Daniel David přesto říká, že to byla zima průměrná.
3: Počet zásahových dní byl zhruba asi o 10 méně, než bylo v loňské sezóně. Za to jsme však vysypali víc posypového materiálu a soli. Letošní zima proběhla tak, že jsme nezaznamenali nějaké výrazné stížnosti na kvalitu zimní údržby, což oproti předchozím zimám je také výrazný pokrok.
1: Více než 800 cestujících spalo ve francouzských rychlovlacích TGV. Vlaky na trase z Paříže do Lyonu měly totiž poruchu a uvízly na trati. Nikdo nebyl evakuován a cesta mezi francouzskými městy, která za běžných okolností trvá kolem 2,5 hodiny, se protahla na skoro 16 hodin. Píše o tom deník Le Figaro. Kanoistka Tereza Kneblová vyhrála v Tacenu úvodní závod světového poháru ve vodním slalomu. Na stupně vítězů se ve slalomu prosadila poprvé v kariéře. Fotbalisté Paris Saint-Germain porazili ve finále Ligy mistrů Arsenal 4-3 na penalty a jako teprve druhý tým v moderní éře soutěže obhájili trofej. A přidám i počasí. Zítra bude zpočátku polojasno, pak přijdou mraky, přehánky a bouřky. Na Moravě tolik deště nebude. Teploty naměříme mezi 24 a 28 stupni. Hezkou neděli přeje Iva Horáková.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami, tu noc, co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj.

když byla hořká jako litr kafe. Těch slz bylo moc, bouchly mi saze. Vsadili jsme všechno, ty jsi chtěla víc, než mohl jsem ti dát. Stačilo říct.

0: Možná jsem z jiný doby, kdy vážilo se víc, co dva spolu měli, stačilo říct.
1: Žijeme českou muzikou, ve dne v noci.

0: rádiem Impuls.
1: Na neděli připadá den bez tabáku. Podařilo se vám seknout s kouřením? Jak na to? Dáte si občas tabáček bez výčitek? Máte nějakou neřest, které byste se chtěli zbavit? A co je pro vás opravdová pohoda? Ozvěte se do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli.
0: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend. Rádio Impuls. Je 5 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Jsou tu zprávy a Iva Horáková. Česká vláda zatím zůstane tak, jak je. Premiér Andrej Babiš odmítá personální změny. Výměny ministrů označuje za nesmysl. Uskutečnit by se podle něho mohly až po ročním zhodnocení práce členů kabinetu ANO, SPD a motoristů. Babiš se na sobotní akci úřadu vlády Strakovka žije zemědělstvím taky vyjádřil před novináři ke vztahům s prezidentem Petrem Pavlem. Nechtěl ale odpovědět na dotaz, zda je ještě možná účast hlavy státu na červencovém summitu NATO v Ankaře. Základní škola Bobrová na Žďársku je plná malých včelařů. Včelařský kroužek tu právě oslavil 20 let své existence. Vznikl spíš náhodou ze včelího roje, usazeného v zahradě jedné z učitelek. Zakladatelka kroužku Ivana Řezničková na to vzpomíná do dneška.
3: Tak se na mě jako na včelaře obrátila, ale já jsem byla začínající včelař. Jestli bych s tím něco neudělala, že už tam visí a že jí ho je líto, tak jsme ho sebrali, ten roj, a usadili do toho přírodovědného kroužku. Postupně přírodovědný zanikl a zůstali jsme my včelaři.
2: V minulosti vyhrály děti z kroužku z Bobrové na Žďársku několik soutěží a před 2 lety získali i pohár ministra zemědělství. Kvůli velkému zájmu už jsou na škole 2 včelařské party, které přibližně za 2 týdny čeká první letošní stáčení medu. Ročně ho získají i 100 kilo. Vraždu ženy v bytovém domě vyšetřuje policie v Havířově na Karvinsku. Na síti X uvedla, že na ní zaútočil soused. Muže policisté zadrželi. Tragédie se stala odpoledne. Blesk píše o hororovém scénáři. Problémový soused měl ženu napadnout, když se vracela domů se svou rodinou, manželem a dítětem. Pachatel ženu natlačil do jejího bytu, kde následně přišla o život. Přivolaní policisté zasahovali ve chvíli, kdy muž ještě ženu stále napadal. Oběti už ale nebylo pomoci. Průměrná mzda v soukromém sektoru vyjádřená v eurech se v Česku letos meziročně zvýšila o 9%. V přepočtu je bez pár korun 50 tisíc korun. Růst patřil k nejrychlejším ve středoevropském regionu. Ze sousedních zemí pobírají nejvyšší mzdy Rakušané letos v průměru 133 tisíc korun, což je meziročně o 10% víc. Americké detenční centrum v New Jersey zažívá brutální střety kvůli hromadné hladovce stovek imigrantů. Federální agenti tvrdě zasahli proti demonstrantům, kteří podporují vězněné uprchlíky. Nejvyšší imigrační šéf Tom Homan hrozí nuceným krmením vězňů.
4: Jedná se o soukromou věznici. Funguje na základě komerčního kontraktu pro potřeby imigračního úřadu. Protesty a hladovka se týkají nehumánního zacházení. Uvěznění imigranti dostávají zkažené jídlo. Dozorci ignorují vážné zdravotní stavy. V zařízení se šíří nemoci, jako je nebezpečná chřipka, záněty spojivek a infekce močových cest. Trýznivá situace ve věznici se přesunula už i za brány centra. Tam vězně podporují stovky demonstrantů. Imigrační agenti na rozehnání davu použili slzný plyn. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
2: Americká tenistka Coco Gauffová na Roland Garros skončí, titul neobhájí. 4. hráčka světového žebříčku totiž ve 3. kole prohrála s Anastázií Potapovovou z Rakouska. 22-letá Gauffová s bývalou ruskou reprezentantkou prohrála za 2 hodiny a 39 minut. Gauffová v Paříži usilovala o 3. grandslamový triumf. Vedle loňského French Open ovládla už před 3 lety US Open. A přidám i počasí. Zítra, tedy v neděli, tedy v poslední květnový den, bude zpočátku polojasno, pak ale přibudou mraky, přehánky a bouřky. Na Moravě tolik deště nebude. Teploty vyšplhají mezi 24 a 28 stupňů Celsia. Hezký víkend přeje Iva Horáková.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to přsteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov. Patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi ve snech města i v činy. A já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš. A já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války.

0: Už za chvíli tady bude 6. hodina neděle 31. května. Silné bouřky hrozí na většině území Čech a v části Moravy. Výstřel se týká i krupobytí, přívalového deště a vichru o rychlosti až 70 km za hodinu. A to hlavně odpoledne, teď po ránu čekáme ještě slunce, teploty až 28 stupňů Celsia. Přejeme krásné ráno.
1: Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Nevěříte?
2: Je to Betáno jackpot.
3: Je to Betáno jackpot 100 000 korun, chápe?
4: No to je výborný.
1: Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
5: Studenti vyrážejí na pochod na podporu kultury a médií. Brennerskou dálnici blokovali demonstranti a Švýcaři vyzvou ve finále mistrovství světa Finsko. Je 6 hodin a u zpráv vás vítá Šimon Kalousek.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Studenti chtějí pochodem podpořit kulturu a veřejnoprávní média. Zhruba 20 z nich dnes dopoledne vyrazí pěšky z Olomouce do Prahy. Během pochodu na trase dlouhé zhruba 330 km se k nim budou přidávat další registrovaní lidé. ČTK o tom informovali organizátoři ze studentské iniciativy Stojíme za kulturou Olomouc. Akce reaguje na vládní kroky směřující ke snižování financování kultury a veřejnoprávních médií. Účastníci mají v plánu denně ujít přibližně 25 kilometrů. Nocovat budou především ve školách a sokolovnách. Během cesty chtějí navštěvovat regionální kulturní centra. Komunální odpad v Ústí nad Labem by mohl končit nedaleko bytovek. Místo odlehlé skládky ve Všebořicích má zvažované překladiště vzniknout poblíž zástavby v Krásném Březně. Ústecký primátor Petr Nedvědický vysvětluje, že by odpadová firma mohla díky tomu hospodařit na vlastní půdě.
6: Pozemky v Krásném Březně jsou v jejich majetku, kdežto ve Všebořicích by museli tu technologii stavět na nájemních pozemcích, což považují za určité omezení.
5: Kraj a město teď chtějí posoudit, jestli by zamýšlené překladiště nemělo negativní vliv na okolí. Obávají se, že by místní obyvatele mohlo obtěžovat zápach. Jahody dozrávají, přichází čas samosběru. Na východě Moravy jsou ale letos možnosti omezené. Po dlouhých letech se například nevyráží na plantáže u Holešova.
7: To byla desítky let ta nejznámější adresa. Stovky a stovky nahrbených, sedících i ležících dospělých a dětí, jahody podle odrůd celý měsíc k mání. Ovšem, pěstitelé tu doplatili na závadnou sazbu z Holandska. Úroda už loni minimální a aby antraknózu, jak se choroba jmenuje, dokázali potlačit, museli na 3 roky vysadit obilí. O samosběr pšenice asi zájem nebude a na východě Moravy si samosběrači musí vyhledat jiné destinace. Těch je velmi málo. Jan Čada, Rádio Impuls, Holešov.
5: Brennerská dálnice zažila blokádu protestujících. Hlavní přesalpský dopravní tah spojující střední Evropu a Itálii byl včera 8 hodin uzavřený. Na dálnici demonstrovalo zhruba 5 000 lidí proti nadměrnému provozu a s ním souvisejícímu hluku a znečištění ovzduší. Uzavřená byla i silnice nižší kategorie vedoucí souběžně s dálnicí. Demonstranti požadovali, aby se zavedla další protihluková opatření a aby se nákladní doprava přesunula z dálnice na železnici. Podle agentury APA nezpůsobila včerejší blokáda na místě žádné komplikace v dopravě a ani na objízdných trasách nebyl nijak mimořádný provoz.
1: Impulzem na hokej.
5: Švýcarští hokejisté zabojují o zlato. V dnešním finále domácího mistrovství světa v Curychu vyzvou Finsko. Severané porazili ve včerejším druhém semifinále po obratu Kanadu 4-2 a o zlatou medaili si zahrají po 4 letech. Tým Javorových listů, který byl před turnajem považovaný za hlavního favorita na titul, tak čeká jen boj o bronz proti Norsku. Duel o 3. místo začne v 15:30 odpoledne, zápas o zlato pak ve 20:20.
0: Přejeme vám krásné ráno, já jsem Ludvík Pospíšil, 4 minuty po 6. hodině. Kolik máte stupňů? Napište nám 605 222 007. Teď opět a Radeček.
1: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio.

0: Iveta Bartošová, Michal David, za chvíli To je naše věc, žijeme českou muzikou tady na Impulzu. Za 2 minuty 6:45, počasí, vysoké teploty, vděčné téma posledních dnů. Tropická vedra v uplynulém týdnu zažily i obvykle chladnější britské ostrovy. V londýnské botanické zahradě dokonce padl déle než stoletý rekord. Naměřili tam bez 0,2 35 stupňů. Osobní pohled teď přidá náš britský zpravodaj Ivan Kytka.
1: Vracel jsem se po pár dnech tropického počasí na Moravě do Londýna, abych se schladil. Teploměr tu však atakoval den za dnem rekordy. Když jsem se chystal umýt po pár dnech zaprášené auto, dostalo se mi varování, abych počkal, až zaprší. Historická horka provázejí historická sucha. Ostrovní vodárny proto vydali zákazníkům sérii doporučení. Nemáme se sprchovat déle než 4 minuty. Neoplachovat nádobí před myčkou, recyklovat vodu z bazénů na zalévání zahrad. V přímořském letovisku Bournemouth šetřte při odchodu z pláže vodou z kohoutků a nechte písek, aby se sám odrolil. Sami vodárny však mají v tom horku rozteklé máslo na hlavě. Špatná údržba sítě vede k bezpočtu havárií a například v hrabství Kent zůstávají tisíce domácností bez vody. Žádný div, že mnozí Britové hledí prosebně k obloze s neobvyklým přáním, aby už konečně sprchlo. Pro Radio Impuls Ivan Kytka, Londýn.
2: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Radia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
3: Když jsme byli malé, děda nám z dřevěné větve udělal takové hole a na konci byla hlava koně. My jsme si to dali mezi nohy a běhali jsme po vesnici, skákali jsme přes překážky. Dneska je to sport, kterým se dělá dokonce i mistrovství. Takže jsme byli takové průkopnice a ani jsme o tom nevěděli. Možná, kdybychom to věděli, věnujeme se tomu do dnes.
2: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
4: Toulavej Charlie, zdravím. Chomutov směr Praha. Bílý čepice v dodávce neoznačený.
2: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

Nedělním poloseď máme za 7 minut po 7. Přejeme vám krásné ráno. Když vám bylo 18, pamatujete si, jaké to bylo? Vzpomenete si, v kterém to bylo roce? No, z hlavy to asi dá málo kdo, každopádně všichni se dopočítáme. Tenkrát přišly první lásky, pro někoho první mobil, to já jsem teda nestihnul, i když nezbývalo moc, a taky pocit, že celý svět máme na dlani. No a právě k těmto vzpomínkám se na Impulzu vracíme každý všední den po 15. hodině. Tak si s námi připomeňte dobu, kdy vám bylo 18, tady na Impulzu od pondělí do pátku po 15. hodině.

0: Tereza Mašková, Hořko, Sladký, Valčík, to je muzika, která nás čeká hned po půl sedmé na Impulzu. Na Hošovice teď po ránu mají 12 stupňů Celsia a jasno, pohodový den přeje Skrblík, Peťas zdraví z Francie, Azuro 15 stupňů. Do České republiky přes Šumavu přijde déšť i bousky, startujeme zatím slunečnou oblohou, zvláhne se později, Morava by měla zůstat suchá, teploty do 29 stupňů Celsia a pozor, v bouřkách bude foukat až 70 v nárazech.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Česko.

0: patrat. 6 hodina 39. minuta, za 6 minut bude 6:45. Přejeme vám krásné ráno. Máme tady poslední květnový den, neděli 31. Dnes je Světový den bez tabáku. Mluvíme o tom ve víkendovém tématu. Občanská plovárna v Praze dnes pořádá dětský den. Akce začíná v 10 hodin, vstup je zdarma. Účastníci se podle organizátorky Evy Baránkové můžou těšit například na tvůrčí dílny, ukázky práce záchranářů anebo na soutěže pro děti.
1: Budou to jednotlivá stanoviště, kde si budou moct na kartičku splnit úkoly, dostanou potom razítko a pokud nazbírají všechny body, tak si budou moct vyzvednout sladkou odměnu.
0: Švýcarští hokejisté zabojují o zlato. Ve finále mistrovství světa vyzvou Finsko. A na pražské Letné ve 4 odpoledne začne přípravné fotbalové utkání Česká republika Kosovo. Po zápase česká fotbalová reprezentace zveřejní závěrečnou nominaci na mistrovství světa. Jak to dopadne, uslyšíte na Impulzu dřív než ostatní.
2: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Nedělní ráno na Impulzu za 2 minuty 6:45.
1: Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Jsou tu nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na trase Karlovy Vary Cheb na 133. kilometru dálnice D6 srazilo auto zvěř, na místě pracuje policie. Na nehodu si dejte pozor i v centru Prahy v Korunní ulici, srazila se tady dvě osobní auta. A jak se jde vám, taky se nám ozvěte do naší mobilní aplikace nebo na číslo 605 222 007.

0: Za minutu 7 hodina posloucháte Víkendový impuls, ať se vám dobře vstává. Počasí se bude během dne kazit, bohužel, teď většinou svítí slunce. Bavoři nám ale pošlou déšť a bouřky se silným větrem a kroupami. Ty by se měly udržet jenom v Čechách. Naměříme až 29 stupňů Celsia.
1: Víkend s rádiem Impuls. Na neděli připadá den bez tabáku. Podařilo se vám seknout s kouřením? Jak na to? Dáte si občas tabáček bez výčitek? Máte nějakou neřest, které byste se chtěli zbavit? A co je pro vás opravdová pohoda? Ozvěte se do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli.
2: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend.
3: Chystané rekonstrukce omezí v létě dopravu na dálnicích. Kolín chystá boj proti vizuálnímu smogu a po vítězství Paris Saint-Germain nad Arsenálem vypukly násilnosti. Je 7 hodin a zprávy má Šimon Kalousek.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: O letních prázdninách čekají řidiče dopravní omezení na dálnicích. Ve středočeském kraji bude pokračovat oprava mostu Šmejkalka na 24. kilometru D1, která začala loni v květnu. Stavbaři teď budují mostní konstrukci v části napravu. Hotovo má být do konce prázdnin. V létě by měla začít také oprava více než 13-kilometrového úseku dálnice D11 mezi Poděbrady a Sackou, kde ale ještě neskončila lhůta pro podání nabídek. Na D5C pak začne ředitel silnic a dálnic v červnu opravovat levou část ve směru od hranic s Německem na Plzeň mezi kilometry 110 až 100. Rekonstrukce potrvá zhruba 4 měsíce. Kolín bojuje proti vizuálnímu smogu. Radnice chce v novém dotačním programu přispět majitelům na zkultivování venkovní podoby provozoven v historickém centru města. Kolín připravil manuál Dobré praxe reklamy, který představí 3. června. Týkat se má městské památkové rezervace a vnější části ulice politických vězňů. Starosta Michal Kašpar vysvětluje, že nepůjde o restriktivní nařízení.
4: Tohle je manuál dobré praxe. My nikoho nemůžeme donutit, aby si toho, pokud tady mají nějaký jako ošklivý změnil, ale můžeme je pozitivně motivovat, že když to budou chtít změnit, tak jsme schopni jim nějakou část na to přispět, třeba 10-20 tisíc korun, víc to jako nebude.
3: Nový dotační program bude schvalovat městská rada, částku pak ještě musí posvětit zastupitelé. Se spuštěním se počítá v červenci. Okresní archiv v Liberci chystá po 3 letech den otevřených dveří. Návštěvníky pustí příští sobotu do běžně nepřístupných míst a zahájí také výstavu portrétních fotografií z regionu z druhé poloviny 19. a počátku 20. století. Součástí komentovaných prohlídek bude i návštěva restaurátorské dílny. Archiv v Liberci patří k největším okresním v Česku. Titanic má narozeniny. Nejslavnější loď v dějinách přesně před 115 lety spustili na vodu. V přístavu britského Belfastu se 31. května roku 1911 shromáždilo asi 100 000 lidí, aby tento historický moment sledovalo.
5: Zrodila se sestra největší lodi světa Olympic, ještě luxusnější Titanic. Aby si podívanou nikdo nenechal ujít, předcházelo odpálení signálních raket, přesně jako ve filmu. Titanic rozšířil flotilu lodní společnosti White Star Line, která se podle moderních narrativů chlubila jeho nepotopitelností. Jak ale upozorňuje youtuber Matěj Havelka, který se specializuje na mýty tohoto příběhu, jde o bulvární výmysl.
6: Ve skutečnosti si většina veřejnosti silně nespojovala Titanic s touto frází až do doby po potopení, kdy se noviny, hledající morální pointu katastrofy, chopily myšlenky zničení nepotopitelné lodi přírodou.
5: Po spuštění na vodu čekali Titanic měsíc dokončovacích prací, aby mohl v následujícím roce vyplout na svou první zámořskou cestu. Potopil se 14. dubna po srážce s ledovcem. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
3: Paříž ovládly násilnosti. Francouzská policie zadržela 416 lidí po incidentech, které vypukly po včerejším vítězství fotbalového klubu Paris Saint-Germain nad anglickým Arsenálem ve finále Ligy mistrů. V noci na dnešek o tom informovala agentura AFP s tím, že zranění utrpělo nejméně 7 policistů. Francouzský ministr vnitra Laurent Nunez označil násilnosti za naprosto nepřijatelné. Dodám, že Paris Saint-Germain porazil Arsenal 4-3 na penalty, v normální hrací době i po prodloužení prodloužení skončil zápas 1-1. Francouzský celek přitom jako teprve druhý tým po Realu Madrid v moderní éře soutěže obhájil trofej. Zprávy jsou u konce a dál už je s vámi na Impulzu opět Ludvík Pospíšil.
0: Já vám přeju krásné ráno, 4 minuty po 7 hodině, neděle 31. května, svátek mají Kamily.
2: Rádio Impuls. Radost ze života.
0: A tohle je skupina Čínsky Vakuum.

0: Za 3 minuty bude 7:45, posloucháte Radio Impulse, dobré ráno, za chvíli skupina Jilén všude zdejší. V Zámeckém parku v Buchlovicích na Uherskohradišťsku se konají kosecké písně. Porosa se tam znovu schází folklorní pěvecké soubory s kosami. Vlčnovém na Uherskohradišťsku po roce znovu projede jízda králů. Středočeský Nymburk otevírá nový skatepark a pump track. Na letišti v Hradci Králové vrcholí aviatická pouť. Včera se při ní zranili 2 parašutisti. A na litvínovském zámku Valštejnu dnes slaví Den dětí. To všechno přináší neděle 31. května.
1: Zuřivý reportér Aleš Růžička je odvážný.
2: 3, 2, 1, teď!
3: Ty
2: pomalu dejte.
3: My se jim pouzdali v té Vltavě. Já musím ven. Jo.
1: Je oblíbený.
4: Dostal jsem sálahev vína, jo?
5: Jo.
4: A naštěstí to prostě nemůžu už přibrát. To je další prostě kilo navíc, jo. To nejde. A takže jsem tam měl zase ještě nějakou jinou návštěvu dámskou na tom, v tom kempu, tak jsem to zase těm holkám to víno přeposlal dál, jo. Takže děkuju těm, co mi ho dali, i těm, co si ho vzali.
1: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu.

Nedělní ráno na Impulzu, za chvíli skupina No Name, ty a tvoja sestra. Tento týden jsme u Impulzových udělali radost hned třem šťastlivcům, kteří byli připraveni a ze hry Haloty Impulzovi si odnesli, co mohli. Úspěšně týden odstartoval Radek, Nikola si hned v úterý vytočila dvojnásobek, to je 20 000 korun, a týden hezky zakončila i Monika, která si málem sice vytočila smolíka, ale nakonec z toho byl základ tedy krásných 10 000 korun. Naše hra Haloty Impulzově pokračuje i příští týden. Hrajeme hned v pondělí, hned zítra, takže pokud ještě nemáte registraci, víte jak na to. Přihlaste se na stránkách www.impuls.cz nebo třeba v naší žluté aplikaci.

0: Jsme, chystáme skupinu Kryštof, do nebe se propadám, žijeme českou muzikou. Jak je to s počasím po České republice? Zatím to vypadá poměrně slibně. Zahrádky u České Lípy mají 14 stupňů Celsia, slunečno, hlásí Vladimír. Napsal nám posluchač Šemík z obce Kuklik, mírná oblačnost a 10 stupňů Celsia. Dál už to tak radostné nebude. Přes Šumavu přijde déšť i bouřky. Startujeme slunečnou oblohou, zatáhne se později. Morava by měla zůstat suchá až do večera, pokud tam vůbec skrápne, a teploty do 29 stupňů Celsia. V bouřkách bude foukat až 70.
1: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Krásné ráno, neděle 31. května. Hostem na lince Rádia Impuls je naše nejslavnější DJka občanským jménem Lucka Dvořáková. Takže Lucko, dobré ráno.
1: Dobré ráno, zdravím vás i všechny posluchače.
0: Co vás dnes čeká?
1: No dneska budu hrát takový turnaj v pingpongu, protože jsem vášnivá jako hráčka stolního tenisu, takže se chystám na turnaj. A potom možná se půjdu podívat na syna, jak hraje hokej a samozřejmě nějaká rodinná oslava, no.
0: No, ta rodinná oslava není náhoda, vy dnes slavíte narozeniny. Rádi bychom vám popřáli zdraví, spokojenost a spoustu skvělých odehraných párty.
1: Jež děkuju moc, to je hezký, děkuju. Hlavně zdraví, potom už je všechno.
0: Vy jste zmínila, že si dnes jdete zahrát stolní tenis. Váš manžel Michal Dvořák z kapely Lucie, ten zkouší různé adrenalinové sporty. Váš syn hokej. Tak to vypadá, že jste celkově taková sportovní rodina.
1: Ne, já taky mám ráda sportování, hrozně pohyb, ale ne tak moc ty extrémní sporty. Asi nejextrémnější sport, co dělám, je snowboard, ale pak ještě mám ráda tenis a cvičení pilates na reformrech a s mou sestrou, protože to je tanečnice známá, takže k tý chodím cvičit a na jogu a prostě vůbec pohyb, no.
0: Spousta lidí, když se řekne DJ, tak vidí člověka u gramofonu, který pouští písničky. Z čeho dnes hrajete vy?
1: No tak já jsem začínala z vinilu, protože jsem začínala už před 25 lety, takže jsem hrála z desek, pak se hrál z CDček a teď se hraje z flešek. Že už na malý flešce máte všechno a přijdete, dáte to do toho CD přehrávače a tam máte prostě načtený ze softwaru jakoby veškerou tu hudbu. Takže ti DJové, co vlastně začínají teď, nebo začali, já nevím, před pár lety, tak ty už vlastně jedou jenom z té flešky.
0: No, asi to mají jednodušší, minimálně prostorově úspornější. Děkuju, mějte se moc hezky a naslyšenou. To byla DJka Luka.
1: Děkuju moc, taky se mějte krásně a všichni posluchači, ať se daří.
2: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabičky.

0: Dnes ráno na Impulzu sbírám informace o počasí u vás. Napište nám, jak to teď u vás vypadá, kolik ukazuje teploměr. Pište na 605 222 007 a to je zároveň naše dopravní linka.
1: Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Dopravní situace je zatím naprosto klidná. Opatrnost je ale potřeba na česko-polském pomezí na Liberecku. Na silnici číslo 13 v Habarticích nedaleko hraničního přechodu narazilo auto do plotu. Na místě jsou záchranáři a policie. Děkuji, že vysíláte s námi. Teď už vám přejeme šťastnou cestu a dobře dojeďte.

0: Už za chvíli je 8. hodina neděle 31. května. Vyrazit na dopolední procházku, skvělý nápad. Počasí přeje, svítí slunce, to se ale změní. Od Šumavy se k nám nasunou mraky, bude pršet a přijdou i bouřky. Hrozí kroupy a silný vítr v nárazech až 70 km za hodinu. No a dnešní teploty až 29 stupňů.
1: Dopoledne s Dobrým Korcem. 7 pecek.

0: celým světem s cestovatelem Jirkou Kolbabou.
1: Jsem na jednom z ostrovů antarktického poloostrova a všude kolem mě jsou ledy. Teď jsem vystoupal na kopec a koukám na neuvěřitelné, fantastické ledovce.
0: A radost ze života.
2: Kdy jste si naposled uvědomili, že jste opravdu šťastní?
3: Je to asi pokaždý, kdy mě můj muž rozesměje, což se děje často.
0: Takové je dopoledne s Dobrým Korcem, Vlastou Korcem na rádiu Impuls. Češi před 30 lety poprvé volili samostatně. Ukrajince při přechodu hranic zastavila medvědice a fotbalisty čeká přípravný duel s Kosovem. Je 8 hodin a u zpráv vás vítá Šimon Kalousek. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy rádia Impuls. Česká demokracie slaví významné výročí. Před 30 lety si občané poprvé volili zástupce do sněmovny samostatného státu bez Slováků. Triumfovala ODS premiéra Václava Klause.
4: Já bych nemluvil o zkoušce voličů. Já to považuji za nesmírně elitářské. Já jsem žádného voliče nezkoušel a taky bych se neodvážil žádného voliče zkoušet. A nevím, kdo má právo voliče zkoušet. Volič je suverénní a rozhoduje se tak, jak se rozhoduje.
0: Takhle Klaus mluvil v debatě ČT už po volbách, kdy těsně porazil konkurenční Zemanovu ČSSD. A jak archiv veřejnoprávní televize dále připomíná, na třetím místě skončili s desetinou všech hlasů komunisté.
5: Vážení spoluobčané, bylo-li vám v minulosti lépe, bylo to zásluhou komunistů, proto volte stranu československých komunistů, Miroslava Štěpána.
0: Protože vítězství ODS bylo nečekaně těsné, Klaus se pro následující období musel spokojit s menšinovou vládou po boku KDU, ČSL a ODA. Řidiče v Praze čekají o letních prázdninách dopravní omezení. Vůbec největší komplikaci provozu v metropoli přinese zúžení na Kbelské. Práce se budou týkat skoro 3 kilometrů silnice od Cínovecké po nájezd na Novopatskou a přinesou zúžení ze dvou na jeden pruh v každém směru. Omezení potrvá od 2. července do 15. srpna. Během léta budou v Praze pokračovat práce také například v Počernické v souvislosti se stavbou tramvajové trati, ve Vídeňské ulici nebo na přestavbě křižovatky Aviatická u ruzyňského letiště. Kuriozní případ se odehrál na ukrajinsko-rumunském pomezí. Muže z Kyjeva, který se snažil bez povolení přejít hranice, zastavila v lesích medvědice. Napsala o tom ukrajinská média s odvoláním na pohraniční stráž. Vyděšený muž před zvířetem vylezl na strom a odtamtud zavolal pomoc. Vyrazili za ním pohraničníci. Když se dostali na místo, medvědice už tam nebyla. Muži následně pomohli bezpečně slézt ze stromu a odvedli ho na stanici. Zadržený přitom tvrdil, že k hranici zabloudil. Izraelská armáda hlásí strategický úspěch. Dnes oznámila dobytí křižácké pevnosti Beaufort na jihu Libanonu. Podle agentury AP se jedná o nejhlubší průnik do libanonského vnitrozemí od roku 2000. Tehdy Izrael stáhnul své jednotky z jižního Libanonu a ukončil tak téměř 18 let trvající okupaci tohoto území. Dobytí pevnosti předcházelo několik dnů intenzivních bojů mezi izraelskou armádou a militantním hnutím Hizballáh. Fotbalové fanoušky dnes čeká rozlučka s českými reprezentanty. Ti se představí v posledním domácím přípravném utkání. Odehraje se v Praze na Letné od 16 hodin. Naši reprezentanti změří síly s fotbalisty Kosova. Zápas bude sledovat náš sportovní reportér Standa Sigmund.
6: Střetnutí bude zároveň poslední možností nováčků říci si o nominaci na mistrovství světa. Všichni prý nastoupí a dostanou dostatečnou minutáž. Naopak někteří hráči základní sestavy do utkání vůbec nezasáhnou. I když proti Kosovu bude hrát hodně pozměněná sestava, trenér Koubek se neobává, že by hráčům chyběla motivace a chuť po vítězství. Zároveň si ale vědom, že Kosovo v poslední době fotbalově hodně vyrostlo. V hledišti Pražské Letné se přijde s reprezentanty před odletem na světový šampionát rozloučit zhruba 12 000 fanoušků. Z Letné Standa Sigmund.
7: České Třebichovice u Kladna mají právě 24 stupňů, píše nám Petr. Děkuju, že vysíláte s námi. Za odměnu muzika, teď Xinda X a Olga Koenigová. Já jsem Ludvík Pospíšil, ještě jednou dobré ráno.
0: Rádio Impuls. Radost ze života. Radio.

0: Krásné nedělní ráno 31. srpna, končí nám maj, teď máme za 4 minuty 8:45. Každý týden vám na Impulzu představujeme hrdiny všedního dne. Hledá je náš fenomenální kolega Aleš Růžička. Jsou to lidé, bez kterých by náš svět nefungoval tak, jak jsme zvyklí. Záchranáři, hasiči, ale i řidiči autobusů, zdravotní sestry nebo fyzioterapeutky, jako v tomto případě. Hrdinkou všedního dne je Katka Maříková z Bohuslavic u Telče.
1: Katka je fyzioterapeutka, která se stará o vážně nemocné děti. Jak jste se k tomu dostala?
2: No, já jsem odmala vyrostla u koní a vlastně celou dobu jsem se trápila tím, že mě jako nebaví na koni jezdit, ale aha, baví mě s nima být. Ta hypoterapie se tak jako nabízela, takže jsem šla studovat fyzioterapii.
1: Ano.
2: A tak se to všechno jako poskládalo a paradoxně teď polovina mé pracovní náplně jízda na koni.
1: Pojďte nám říct, ať to všichni pochopíme, nějaký takový příběh jako s hezkým koncem, jestli by šlo, jo. Prostě vy tady máte, jak jsme říkali, 120 dětí, o které se právě teď staráte, které vám k vám můžou dojíždět. 300 dalších dětí je na čekačce. Ať pochopíme všichni vlastně, co se děje a jak to dopadne třeba. Mm-hmm. A hezky. Ono to nejvíc dopadne dobře.
2: Tak asi mě první napadne chlapeče, kterýho jsme vlastně mohli pustit z péče fakt uzdraveného, což nevíc se stane. Ale byl to chlapeče, který mě před operací nožiček, protože vtáčel, říká se tomu diagnóza pes equinovarus. A když jsem se ho vyšetřila, jak jsem zjistila, že vlastně to napětí vychází z ramenou, že to není tolik jakoby problém nohou. No a ten kůň právě byl schopen tím svým pohybem mu pomoct uvědomit si, že tam to napětí ramenou, že nedýchá, že nepoužívá pánev, pomohl mu vlastně poznat to tělo, aby ho zapojoval jinak, aby se naučil nové pohybové vzorce a díky tomu vlastně ty nohy mohly povolit. K operaci nedošlo a chlapeček ho jsme vlastně propouštěli zdravého třeba po 2 letech péče.
1: Fyzioterapeutka Katka Maříková, která založila neziskovou organizaci Miracle. Katka je skvělý člověk, je to náš hrdina všedního dne, protože já nevím, kolik těch dětí už vám tady prošlo teda za tu dobu, co to děláte.
2: Tisíce.
1: Takže jste pomohla mnoho nejenom dětem, ale i jejich rodinám. Takže za ty všechny vám děkujeme. Vážíme si vaší práce. Jsme moc rádi, že ji děláte. Mějte dost síly na to, abyste mohla pokračovat a jen tak dál. A děkujeme ještě jednou. Jste skvělá.
2: Taky děkuju. Naschledanou.
1: Naše hrdinka všedního dne Katka Maříková, Bohuslavice nedaleko Telče a její nezisková organizace Miracle.
0: To jsou naši hrdinové všedního dne, představujeme i zdánlivě obyčejné profese. Zítra ráno se náš zuřivý reportér vydá do mateřské školy. S Impulzovými vstáváme už v 5 hodin.
3: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
4: Když někdo na něco vyjeveně kouká, tak se říká, že čučí. A občas i moje manželka takhle čučí, taky říkám, že je čučka.
3: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
5: Ve směru z Pouřiněvce na Dolní Měcholupy dopravní nehoda, dodávka plus malej nákladní auto, taková 7-tuna, stojí v pravém pruhu a jsou ve směru na Dolní Měcholupy.
3: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

Nedělní ráno na Impulzu, za chvíli Pavol Habera, Láska necestuj tým vlakom. A už zítra ráno, no vlastně dopoledne po 9. hodině, budeme hrát 7 pecek. No a těch 7 pecek může být pro vaše kolegy. Takhle krásně můžete svým kolegům v práci udělat radost. Řekněte nám o nich a my oceníme práci vašich milionových kolegů. Prostě můžete říct, jak je máte rádi, od toho jsou tady milionoví kolegové na Impulzu. Přihlaste se na impuls.cz a my každý všední den v 9 hodin zahrajeme 7 pecek bez reklam přímo k vám do práce. Yeah.

0: Půl devátá, dvě minuty, navrch opět a Radeček, před námi je písnička Bratr, teda Bratři, žijeme českou muzikou. Krásné ráno z Hošic u Volině, přes Deňka, tady je proměnlivo, krásných 18 stupňů Celsia, Pavel píše z Vyššího Brodu, to je přes kopec, 10 stupňů, zataženo, ale sluníčko začíná klubat. No, jak to tak vypadá, tak ono to s tím sluníčkem nebude asi nadlouho, protože z Bavorska přijdou mraky, taky bouřky, silný vítr, v nárazech až 70 km za hodinu, takže dopoledne by mohlo být ještě slunečno, po obědě už to bude slabší, na Moravu by se bouřky dostat neměly. Dnešní teploty maximálně 29 stupňů.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Ještě 6 minut a bude 8:45, neděle 31. května. Dnes je Světový den bez tabáku, mluvíme o tom ve víkendovém tématu. Švýcarští hokejisté zabojí o zlato, ve finále mistrovství světa vyzvou Finsko, Vlčnovem na Uherskohradisku projede jízda králů. Občanská plovárna v Praze pořádá dětský den, podle organizátorky Evy Beránkové se chystají tvůrčí dílny, soutěže a záchranáři ukážou, co umějí.
1: Budou to jednotlivá stanoviště, kde si budou moct na kartičku splnit úkoly, dostanou potom razítko a pokud nazbírají všechny body, tak si budou moct vyzvednout sladkou odměnu.
0: A v Ostravě vrcholí soutěž ve skládání puclí na čas. To všechno přinese dnešní neděle, taky dešť a proto malé předznamenání právě teď v Impulzovic krabičce Jiří Korn zpívat jako dešť.
2: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic

0: Deštivého Jiřího Korna za chvíli na Impulzu vysídá Darinka Rolincová s písničkou Čo o mě věš, ještě předtím Gareth Gates.
1: Rádio Impuls, doprava 007.
0: Teď už šťastnou cestou přejeme za volanty, jsou to nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Doprava na silnicích i dálnicích je zatím plynulá, takže dobrá zpráva na začátek. Zmíníme aspoň jedno omezení na trase ze Strakonic do Strážného. Na příjezdu do Vimperka od Volině po silnici číslo 4 je v provozu jenom jeden pruh. Jezdí se tu kyvadlově, dělníci opravují svah pod silnicí. A na odstavené auto si dejte pozor na trase Turnov-Liberec na 32. kilometru za Hodkovicemi nad Mohelkou. Teď už přejeme pohodovou cestu a taky se ozvěte, jak se vám jede. Do naší mobilní aplikace nebo na číslo 605 222 007. To je naše stará dobrá dopravní linka. Tady Impuls.

0: Co je nového, to se dozvíme už za chvíli ve zprávách v 9 hodin. Počasí, to jsou ale výhledy. Bohužel bude se kazit, teď většinou svítí slunce, ale z Bavorska nám pošlou déšť a bouřky se slaným větrem a kroupami, ale měly by se udržet jenom v Čechách. Dnes tam měříme maximálně 29 stupňů.
1: Víkend s rádiem Impuls. Na neděli připadá den bez tabáku. Podařilo se vám seknout s kouřením? Jak na to? Dáte si občas tabáček bez výčitek? Máte nějakou neřest, které byste se chtěli zbavit? A co je pro vás opravdová pohoda? Ozvěte se do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli. Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend.
2: Náklady na festivalové hudebníky každoročně stoupají. Studenti vyrážejí na pochod na podporu kultury a médií a tenista Menšík zabojuje v Paříži o čtvrtfinále. Je 9 hodin a zprávy má Šimon Kalousek.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Česko je velmocí v pořádání hudebních festivalů. Každoročně v létě se jich u nás koná několik stovek. Náklady na umělce vystupující na podobných akcích přitom rok od roku stoupají. Pořadatelé proto mírně zdražují. Vyplývá to ze zjištění ČTK. I přes složitost současné mezinárodní situace, ale organizátoři akcí neočekávají problémy s účastí některých vystupujících a program tak ohrožený není. V posledních letech si mnozí lidé léto bez hudebních festivalů nedokáží představit. Podle jednoho z průzkumů činila loni průměrná útrata za návštěvu festivalu v Česku 3500 korun, včetně pořízení vstupného. Studenti chtějí pochodem podpořit kulturu a veřejnoprávní média. Zhruba 20 z nich dnes dopoledne vyrazí pěšky z Olomouce do Prahy. Během pochodu na trase dlouhé zhruba 330 kilometrů se k ním budou přidávat další registrovaní lidé. ČTK o tom informovali organizátoři ze studentské iniciativy Stojíme za kulturou Olomouc. Akce reaguje na vládní kroky směřující ke snižování financování kultury a veřejnoprávních médií. Účastníci mají v plánu denně ujít přibližně 25 kilometrů. Nocovat budou především ve školách a sokolovnách. Během cesty chtějí navštěvovat regionální kulturní centra. Komunální odpad v Ústí nad Labem by mohl končit nedaleko bytovek. Místo odlehlé skládky ve Všebořicích má zvažované překladiště vzniknout poblíž zástavby v Krásném Březně. Ústecký primátor Petr Nedvědický vysvětluje, že by odpadová firma mohla díky tomu hospodařit na vlastní půdě.
3: Pozemky v Krásném Březně jsou v jejich majetku, kdežto ve Všebořicích by museli tu technologii stavět na nájemních pozemcích, což považují za určité omezení.
2: Kraj a město teď chtějí posoudit, jestli by zamýšlené překladiště nemělo negativní vliv na okolí. Obávají se, že by místní obyvatele mohl obtěžovat zápach. Americkým dětem končí školní rok. Prázdniny v USA trvají skoro 3 měsíce. Pro miliony pracujících rodin to znamená obrovský organizační a hlavně finanční nápor. Za jediný týden letních příměstských táborů platí rodiče v přepočtu 10 000 korun.
4: Léto za všechny prachy, tak by se dalo nazvat to americké. Děti slaví vytoužené volno od školních povinností a rodiče řeší, jak zaplatit těch 12 týdnů volna. Ceny táborů i hodinové sazby za hlídání nezletilých ratolestí doslova raketově rostou. Pro rodinu s více dětma tak léto může přepočtu přijít až na 200 000 korun českých a to se nepočítá útrata za letní dovolenou. Nejdražší tábory jsou ve městě New York nebo v kalifornském San Francisku. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
2: Jakub Menšík má před sebou klíčový zápas. Český tenista bude dnes od 16 hodin na Roland Garros hrát o postup do premiérového grandslamového čtvrtfinále. 20-letý rodák z Prostějova narazí na antukových dvorcích v Paříži na nasazenou jedenáctku Andreje Rubliova z Ruska. Svěřenec trenéra Tomáše Josefuse je v osmifinále grandslamu podruhé. Postoupil do něj také letos na Australian Open, kde ale musel před utkáním se Srbem Novakem Djokovicem odstoupit kvůli zranění příšního svalu. Ze zpráv je to všechno a slovo si opět bere Ludvík Pospíšil.
0: Je to tak, přeju vám hezké ráno. To se nám to dnes sešlo. Od 4 hodin budeme sledovat nejen tenis, ale taky fotbal mezi Českou republikou a Kosovem. Teď pro vás máme Evu Farnou, přicházejí Boží mlejny.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Nahouka mi za chvíli nabídne skupina Miraj, žijeme českou muzikou. Neděle 31. května, poslední květnový den, toho nabízí spoustu. V zámeckém parku v Buchlovicích na Uherskohradišťku se konají kosecké písně, scházejí se tu folklorní pěvecké soubory s kosami. Středočeský Nymburk otevírá nový skatepark a pump track. Na letišti v Hradci Králové vrcholí aviatická pouť. Včera se při ní zranili dva parašutisti. Na litvínovském zámku Valštejnů slaví Den dětí a v pražských Bohnicích pokračuje festival Mezi ploty. Dnes vystoupí Divoký Bill, Adam Mišík, Xinda X, Tomáš Klos nebo Kateřina Marie Tichá. No a na pražské Letné se odpoledne hraje přípravné fotbalové utkání Česká republika Kosovo. Už o tomhle utkání byla řeč. Po zápase česká reprezentace zveřejní závěrečnou nominaci na mistrovství světa. No a my vás s ní seznámíme tady na Impulzu dřív než ostatní.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
2: Já bych jenom chtěla podělit se s vámi o můj zážitek kruháče před Hradcem Královým, kde jsme v loni projížděli, když jsme jeli na dovolenou a tento kruhový objezd byl ještě ve výstavbě. Když jsme dorazili plus minus tak do poloviny, tak nám navigace zahlásila: prosím, kontrolujte si to v mapě.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
3: Ahoj impulzáci, na silnici mezi Opavou a Krnovem hned za Opaví je vysypaný kamion. Probíhá tam překládka. Dávejte bacha. Ahoj Šárka.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: Na Impulzu. Tento týden jsme u Impulzových udělali radost hned třem šťastlivcům, kteří byli připraveni a ze hry Halo tady Impulzovi vytěžili, co mohli. Úspěšně týden startoval Radek, Nikola si hned v úterý vytočila dvojnásobek, tedy 20 000 korun a týden hezky zakončila i Monika. Ta si sice málem vytočila smolíka, ale nakonec z toho byl základ, tedy 10 000 korun.
1: Halo, tady Impulzovi.
2: Dobré ráno. Mončo, je vidět, že jste fanoušek Halo tady Impulzovi a určitě budete chtít zatočit i výherním kolem.
1: Zkusíme to.
3: Práskni do toho.
4: Dva, jedna, jdu.
3: Je tam základ, dobrý. Zůstalo vám to, hnedka vedle byl smolík, už jenom kouseček a málem jste o to přišla. Ale dobrý, dobrý.
2: Je to tam, tu desítku prostě máte a 10 000 pomůže, nemám pravdu.
1: No určitě.
0: Kdo chce vyhrát, musí hrát, musí se registrovat. Třeba na našich stránkách www.impuls.cz, v naší žluté aplikaci, anebo jednoduše textovkou na čísle 906 11 09. Zase

0: cený, stále věřím, žijeme českou muzikou na Impulzu. V Telči máme jasnou oblohu, 15 stupňů Celsia, pohodovou neděli přes Deňka, děkujeme. 19 stupňů, sluníčko už pálí, hlásí Vlasta z Tvardonic na jižní Moravě. Svítí slunce, ale bez záruky, protože z Německa k nám jdou mraky, taky déšť a bouřky, tam můžou dokonce padat kroupy, vítr bude silný, bude foukat až 70 v nárazech. To všechno nás čeká odpoledne, teploty maximálně 29 stupňů Celsia. Taková bude neděle.
1: Slevová akce Týden s Tescomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
2: Pro tenhle moment jsme všichni fandili. Přes dvě desetiletí dlouhé čekání je u konce. Česká fotbalová reprezentace se po 20 letech vrací na mistrovství světa. Před odletem za oceán čeká hrdé lvy poslední domácí zkouška. Přijďte podpořit nároďák 31. května od 16 v EPET aréně na Letné proti Kosovu. Zaregistruj se v FC Repre, ověř si svůj účet a zajisti si místo na stadionu. Vstupenky v síti Ticketportal. Partnery jsou Penny, Fortuna, Puma, Hyundai, Staropramen, Coca-Cola, Check-in Hotels.
3: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou.

0: Marta, Helena Vondráčková, to bude za chvíli Impulzovic krabička. A teď náš host na lince rádia Impuls, je to naše nejslavnější DJka občanským jménem Lucka Dvořáková. Lucko, dobré ráno, ještě jednou.
1: Dobré ráno, zdravím vás i všechny posluchače.
0: Prozraďte, co vás takhle poslední květnový den čeká.
1: No, dneska budu hrát takový turnaj v ping-pongu, protože jsem vášnivá jako hráčka stolního tenisu, takže se chystám na turnaj a potom možná se půjdu podívat na syna, jak hraje hokej a samozřejmě nějaká rodinná oslava, no.
0: No, rodinná oslava, to není náhoda, vy slavíte narozeniny. Přejeme hodně zdraví, spokojenosti a taky spoustu skvěle odehraných párty.
1: Jež, děkuju moc, to je hezky, děkuju. Hlavně zdraví, potom už je všechno.
0: DJ Luka na našem telefonu, vy jste uznávaná diskžokejka, nejen u nás, ale i ve světě. Ovšem, ne všichni znají hudební prostředí, ve kterém se pohybujete. Popište, jaké to je být DJkou?
1: Je to život po nocích hodně, že vlastně tyhle akce končí mnohem později než koncerty, takže já když jedu někam na vystoupení, tak většinou se vrátím někdy ve 4 a v 5 zaléhávám do postele, no, takže potom vlastně můj manžel říká, že mám každý víkend jako, nebo po každém tom hraní mám vlastně jetlag, že se musím dostávat z jetlagu, takže toto je asi taková jediná jakoby nevýhoda nebo negativum práce DJky, jinak je to za mě teda fantastický zaměstnání, nebo já to ani nemůžu říkat zaměstnání, protože sice je to moje práce, která mě živí, ale zároveň je to prostě pro mě jakoby koníček největší. Dělám to, co mě baví, což je skvělý, no.
0: Kde vás letos můžeme vidět? Kam si na vaši hudbu můžeme přijít zatancovat?
1: No asi největší, jakoby, na co se nejvíc těším, a tak to je Beats for Love, takový velký festival v Ostravě, v Dolních Vítkovicích, v tom areálu industriálním. A takže tam se nejvíc těším, tam fakt budou i nejslavnější DJové z celého světa, že ten festival začínal takový odmala, teď je to jeden vlastně největších a nejvýznamnějších festivalů tady ve střední Evropě, no. Všechna čest a tam se strašně těším, protože to je opravdu jakoby festival světový úrovni.
0: DJka Luka na Impulzu, ať se vám daří a těšíme se brzy naslyšenou.
1: Děkuju moc, taky se mějte krásně a všichni posluchači, ať se daří.
2: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic

0: Žijeme českou muzikou na Impulzu, za chvíli Michal David a Zabitý čas. Naše agentka se přihlásí z trasy Vlašim Uhlířské Janovice. Dopravu 007 vysíláme už za minutu a půl tady na Impulzu.
1: McDonald's Cup. Tak to chutná fotbal. Největší fotbalový svátek dětí je v plném proudu a letos se do něj zapojí rekordních 43 tisíc žáků. Od 11. května startují po celé republice krajská finále. Je jedno, jestli jsi holka nebo kluk, na hřišti jsme jeden tým. Celý ročník vyvrcholí svátkem fotbalu na městském stadionu v Ostravě Vítkovicích, a to už 1. a 2. června. Sledujte naši jízdu na sociálních sítích a webu turnaje, ať vám nic neuteče.
2: Zuřivý reportér Aleš Růžička je odvážný.
3: Právě teď spouštíme kouly a zároveň s tím i štětku do prvního dnešního komína, jo? Takže si to moc užíváme tady na Praze 10 s úžasným výhledem.
2: Je vynalézavý.
4: Obědny dohromady do pusy, jako. Fouka, a ono to netahat. Potom udělá víc ptáčků, že jo?
2: Je nezastavitelný.
5: Cesta na Svatou hory, poutní místo na Příbrami, jsem právě teď vylezl po nejdelších schodech v České republice. 6 minut a 30 vteřin.
2: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu. Radio Impuls. Doprava 007.
0: Jsou tady nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Komplikace čekejte na trase mezi Vlašími a Uhlířskými Janovicemi na silnici číslo 125. Na místě máme naši parťačku z pravorejku. Halo, co se tam děje? Jak to tam vypadá?
6: Ahoj, prosím, dejte se pozor, dosíždíte na cestu v Ksáří směr Kolínka, co teď tam jedou hasiči, hoří tam les a budou to tam asi uzavírat u Lidsoměřic, Lidsoměřína, nějak tak se to tam jmenuje, tak tam nejezděte, protože tam neprojedete.
0: Jenom upřesním, je to konkrétně u Lidsoměřska. A přepínáme do Prahy.
7: Dobré ráno Impulzovi. Pro řidiče pozor na Vídeňské ulici směrem do centra naproti benzínce Shell. Je policejní auto a za ním jsou schovaní dva s trojnožkou.
0: Děkujeme a přejeme šťastnou cestu. Taky se ozvěte, jak se vám jede do naší mobilní aplikace nebo na číslo 605 222 007. Lenka Halozová připravena ve studiu. Lení, kontrolní otázka. Máš deštník na odpoledne?
8: Ne, to nemám, protože mě to ukazuje 58% pravděpodobnosti deště. A to se ještě v životě nestalo.

Pozítří a popozítří. No, dobře, dejme tomu. A věděl byste třeba, kdo zabil Heidricha? No, tak to teda doopravdy nevím. No víte co, tak běžte domů, rozmyslete si to a za týden nám přijďte říct. Chlápek přijde domů a nadšeně manželce povídá. Ty to bys nevěřila, já jsem udělal takový dojem. První den a hned mi dali vyšetřit vraždu.

0: Radio Impuls, za chvíli 10 dopoledne s vámi Lenka Haluzová, přeju vám krásnou neděli, máme poslední květnový den. Lipovec v Moravském Krasu, slunečno 18 stupňů, zdraví ho tamtud agent Placák. Janas Vlkoše hlásí se z úrodné Hané, máme 18 stupňů, sluníčko krásně hřeje. A Krasová v Moravském Krasu 20 stupňů, polojasno, tam zdravíme Ivonu a Františka. Napište i vy, jak je u vás na 605 222 007. Dneska bude většinou polojasno, na severovýchodě místy zataženo. Během dne pak bude pomalu té oblačnosti přibývat, postupně se přidají přehánky a taky bouřky k večeru. V jihozápadní polovině území budou ty srážky četnější, naopak na východě spadne pár kapek. Nejvyšší teploty dneska 24 až 29 stupňů.
1: Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
2: Partnerem hry je Betano. Online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
4: V Česku roste zájem o náhražky klasických cigaret. Brennerskou dálnici blokovali demonstranti a fotbalisté Slovácka budou hájit prvoligovou příslušnost. Je 10 hodin a u zpráv vás vítá Šimon Kalousek.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Zájem o náhražky cigaret roste. K elektronickým cigaretám a nikotinovým sáčkům se přiklánějí hlavně mladí lidé. Nejvyšší podíl uživatelů je ve věkové kategorii 15 až 24 let, kde po této formě sahá až čtvrtina lidí. Mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová dodává, že podle výsledků národního výzkumu mají u celé populace mezi uživateli nikotinu stále největší zastoupení kuřáci, kterých je přes 22% Čechů.
5: Nikotin denně užívá více než pětina české populace. Mezi mladými je to přibližně každý čtvrtý. Ve věku 15 až 24 let lákají mladé především elektronické cigarety. Výsledky zároveň dokládají, že kouření je často spojené i s konzumací alkoholu, což významně zvyšuje zdravotní rizika.
4: Státní zdravotní ústav se proto snaží prosadit důraznější opatření především na ochranu mládeže. Volá po regulaci příchutí, reklamy a designu výrobků. To totiž zvyšuje jejich atraktivitu. Právě dnes je Mezinárodní den bez tabáku a věnujeme se tomu i v našem víkendovém tématu. Pláže a kempy dotahují přípravu na letní sezónu. Díky vysokým teplotám se plnily lidmi už v uplynulém týdnu. Například k vodní nádrži Hracholusky v Plzeňském kraji přijížděli nejen obyvatelé blízkého okolí, ale také Němci se svými karavany.
6: Zástupce vedoucího jednoho z občerstvovacích stánků u přehrady, pan Petr, už je připravený.
7: Sudy jsou naražený, řízky se smaží.
8: A polívka se vaří?
7: A polívka tady? Přesně tak. Langoše, ty jsou top, česnek, kečup, sýr.
9: Brigádník by se hodil.
6: O kousek dál má už 32 let bystro paní Dana Malinčáková. Taky ta už má velkou přípravu za sebou. Ještě dolaďuje detaily.
10: Všechno umeď, vyzdoby, nový cedule, lavice jsme dělali, nový kytičky, aby jsme to tady vyzdobili. Furt se mi něco nelíbí a furt něco dotahujem.
6: Na koupačku už se ale chodí.
11: Je hezky, voda čistá, teplá. Tu to je super.
12: Já mám ráda volnou vodu. Ta příroda prostě je krásná. Je tady nádherně voda, ptáci zpívají. Paráda.
6: Obzvláště v teplých dnech je na zdejší pláži deka na dece. Tomáš Kabát, Rádio Impuls, přehrada Hracholusky.
4: Parkování u dětské nemocnice v Brně by se mělo konečně zlepšit. V rámci výstavby parkovacího domu v Černopolní ulici už dělníci dokončili pilotážní práce. Zhruba za 3 týdny začnou stavbaři budovat základovou desku. Parkovací dům za 193 milionů korun by měl být hotový na jaře příštího roku. Snahy o jeho vybudování se objevily už před mnoha lety. Původně měl stát už loni, stavební povolení ale získal až letos v lednu. Brennerská dálnice zažila blokádu protestujících. Hlavní přes alpský dopravní tah spojující střední Evropu a Itálii byl včera 8 hodin uzavřený. Na dálnici demonstrovalo zhruba 5 000 lidí proti nadměrnému provozu a s ním souvisejícímu hluku a znečištění ovzduší. Uzavřená byla i silnice nižší kategorie vedoucí souběžně s dálnicí. Demonstranti požadovali, aby se zavedla další protihluková opatření a aby se nákladní doprava přesunula z dálnice na železnici. Podle agentury APA nezpůsobila včerejší blokáda na místě žádné komplikace v dopravě a ani na objízdných trasách nebyl nijak mimořádný provoz. Fotbalisté Slovácka rozhodně chtějí zůstat mezi nejlepšími. Tým z Uherského Hradiště se dnes pokusí uhájit baráži se soupeřem z druhé nejvyšší soutěže prvoligovou příslušnost. Favorit bude na domácím hřišti v souboji s Artisem Brno navazovat na výhru 4-1 z úvodního zápasu. Odveta je na programu dnes od 13 hodin. Doplním, že baráž se hraje od sezóny 2018 a 19 a ještě se nastalo, že by z ní prvoligový celek sestoupil. Pokud i Slovácko potvrdí roli favorita, bude v příštím ročníku jediným nováčkem vítěz druhé ligy Zbrojovka Brno. Ze zpráv je to všechno a dál už je s vámi na Impulzu Lenka.
0: Já vám přeju krásnou neděli, máme Světový den bez tabáku, ostatně Šimon už to říkal. Tak se vás ptám, jestli se vám třeba podařilo seknout s kouřením, anebo si naopak dáte ten tabáček občas bez výčitek. Napište mi na 605 222 007.
1: Radio Impuls. Radost ze života.

tradiční akrobat a černý pasažér.

0: Radio Impuls, za chvíli Adele, Easy on Me, anebo Aleš Brichta a jeho Slečna závist. Na dnešek nám připadá Světový den bez tabáku. Nechci ani v nejmenším moralizovat nebo poučovat, jenom se tak přátelsky ptám, jestli se vám třeba podařilo seknout s kouřením. Když tak ideálně připojte i radu, jak na to. A nebo si občas ten tabáček prostě dáte bez výčitek na lepší odpoledne. Píše nám Dana z Úsova. Musím se vám pochlubit. Přestala jsem kouřit před 3 týdny. Postupně jsem si snižovala dávku nikotinu v elektronické cigaretě, pak jsem onemocnila, bolelo mě na průduškách. Řekla jsem si, že to je ten správný čas a vyšlo to. Tak Dano, já samozřejmě moc blahopřeju, doufám, že vám to vydrží. Kristýna píše, jsem zapřísahlý nekuřák a ani mě kouření neláká. Paradoxně, ale mám manžela a dceru kuřačku, takže trhám partu. Manžel se pokoušel několikrát přestat, ale bez úspěchu, mě to nevadí, ale dost to leze do peněz a je to přece jenom nešvar, každý máme něco. Ještě přišla zpráva od Lukáše, řídím autobus teď z Vysočiny Žďár nad Sázavou, hlásí polojasno 17 stupňů, děkuju, komplexní hlášení. Já jsem nikdy kouřit nezačal, asi díky prarodičům, u kterých jsem vyrůstal a kouřili jak fabriky, takže jsem to čmuchal, i když jsem vlastně nechtěl. Co vy? Napište nám, jestli jste třeba chtěli seknout s kouřením, jestli se vám to povedlo a jaký na to máte recept, anebo jestli si občas ten tabáček bez výčitek dáte. Pojďte se mnou zavysílat, číslo sem k nám na WhatsApp je 605 222 007, anebo mi nahrajte hlasovku přes naší mobilní aplikaci.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
2: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: Víte, jak nejsnadněji poslouchat naše vysílání? Aplikace Rádia Impuls.

Rádio Impuls pohodlně a čistě přímo ve vašem telefonu. Mobilní aplikace Rádia Impuls zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: New Impulse, za chvíli Xindl X a jeho puberťák, další česká muzika. No a tento týden jsme u Impulzových udělali radost hned třem šťastlivcům, kteří byli připraveni a ze hry Halo tady Impulzovi si odnesli pěknou výhru. Úspěšně týden odstartoval Radek, Nikola si pak hned v úterý vytočila dvojnásobek, tedy 20 000 korun, a ten týden nám pěkně zakončila i Monika, která teda málem vytočila Smolíka, ale nakonec z toho byl základ, tedy krásných 10 000.
1: Halo, tady Impulzovi.
2: Dobré ráno. Mončo, je vidět, že jste fanoušek Halo tady Impulzovi a určitě budete chtít zatočit i výherním kolem.
1: To zkusíme to.
3: Práskni do toho.
2: Dva, jedna, jedu.
3: Je tam základ, dobrý. Zůstalo vám tak. To hnedka vedle byl Smolík, už jenom kousíček a málem jste o to přišla. Ale dobrý, dobrý.
2: Je to tam, tu desítku prostě máte a 10 000 pomůže, nemám pravdu.
1: No určitě.
0: A hra nám samozřejmě pokračuje i příští týden, takže pokud ještě nemáte registraci, pojďte na to. Buď můžete na našem webu impuls.cz, anebo přes mobilní aplikaci, je žlutá rádio a má 4 Ačka.
4: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: chystám klasiku pro radost. Bude to kapela Katapult a jejich Někdy příště, ale teď jde makat.
1: Sportovní impulzy.
0: Několik českých fotbalistů má dneska den D. Od 4 hodin se totiž na Letné hraje přátelák s Kosovem, který rozhodne o definitivní nominaci na mistrovství světa v Americe.
2: Většina hráčů má své místo jisté a trenér Koubek rozhodně neplánuje šokovat národ vynecháním některé z opor. Do své předběžné nominace si ovšem vybral 3 fotbalisty nad rámec. Do utkání s Kosovem může potenciálně zasáhnout 29 různých hráčů. Letadlo do Ameriky jich ale pojme jen 26. Taková jsou pravidla FIFA.
3: Samozřejmě je to přátelák, ale myslím, že hodně kluků se bude chtět připravit co nejlíp, ukázat trenérovi, že si zaslouží tu finální nominaci.
2: Říká golmanská jednička Matěj Kovář a své místo má nehledě na zápas s Kosovem patrně jisté i obránce Tomáš Holeš.
4: Určitě to nějaký napětí je, protože každý, kdo tu je, tak na mistrovství světa chce samozřejmě letět. A já jsem tohle zažil před Eurem 21, kdy jsem byl na kempu v Rakousku a nakonec mě vyřadili.
2: Suverénně nejohroženější je trojice reprezentačních nováčků, které trenér Koubek slíbil aspoň poločas. Mladoboleslavský útočník Christoph Kabongo, plzeňský záložník Alexander Sojka a 17-letý zázrak Sparty Hugo Sochůrek. Ten se má stát nejmladším českým reprezentantem v historii.
5: Bylo to krásný, že se dozvěděl, že tu budu, a jestli nastoupím a byl bych jako nejmladší, by to samozřejmě bylo krásný pro mě.
2: Když Sochůrek naskočí proti Kosovu, překoná rekord Adama Hloška, který reprezentoval těsně po 18. narozeninách a který je jedním z hráčů, jejichž místo by teoreticky mohl některý ze 3 nováčků zabrat. Dalším takovým fotbalistou, který by mohl ostrouhat, je Pavel Bucha. Ten hraje za americké Cincinnati a šlo by proto o dost nešťastnou situaci, kdy přiletěl do Prahy na otočku, aby se dozvěděl, že zpátky do státu s týmem neodletí. Vše ale jsou a zůstanou jen odhady, dokud trenér nepromluví po dnešním zápase s Kosovem. A ten, připomínám, začíná ve 4 hodiny. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
1: Partneři reprezentace jsou Penny, Fortuna, Puma, Hyundai a Staropramen. Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Klasika pro radost. Zase příště za hodinku. Za chvíli pro vás budu mít Helenu Zeťovou anebo Mira Žbirku a Můr našich lásek. Předtím na silnice, trošku nám to drhne na D1 a na D8. Víc za minutu.
1: Zuřivý reportér Aleš Růžička je vášnivý.
2: Na téma dětství, Zendo. Takhle vrčeli auta, když jsem byl malý kluk, normálně. A teďka jsem tady v tom a po takových letech mám možnost si tomu sednout a i si zařídit, jo.
1: Je srdečný.
3: Těšíme se na vás. Tebec Chomutice, Chomutičky a Obora. Zuřivý reportér Aleš Růžička, Rádio Impuls, přeje hezký den.
1: Je talentovaný.
2: Tyjo, to je moje první hra na fujaru.
4: No tak na první hru na fujaru to není úplně nejhorší.
1: On je totiž...

konkrétně na 22. kilometru D1 pracují silničáři v pravém pruhu, ale zdržíte se jenom pár minut. A práce zpomalují provoz také na ústecké D8 u exitu 18 u Nové Vsi směrem do Prahy. I tady jde jenom o krátké zdržení. A to je všechno, taková jako příjemná krátká dopravička. Doufám, že i vám se jede dobře. Pokud ne, pokud jste narazili na nějakou komplikaci, tak se nám určitě ozvěte, ať varujeme i ostatní řidiče. Číslo sem k nám na linku dopravní centrály je 605 222 007 a nebo můžete namluvit vzkaz přes naši mobilní aplikaci. Přeju vám šťastnou cestu s Impulzem.

0: Takhle pomalu ukončujeme 10. hodinu, za chvíli bude 11 dopoledne, já vám přeju krásnou neděli, posloucháte Impuls, vysíláte spolu se mnou Milada z Karviné, přeji hezkou neděli všem, máme tady 18 stupňů zataženo a možná to vypadá i na déšť. Tak to musím říct, Miladu, že u nás naprostý opak, na nás tady paří slunce v Praze, tak uvidíme, jak to dopadne potom odpoledne. Dobré odpoledne z Aše, přeje Karel, na západě máme polojasno a 14 stupňů a píše i Ilona z Trojanovic. Dneska nám svítí sluníčko, máme i tepleji než včera, plus 18 stupňů. Díky vám, napište i vy na 605 222 007, jak je právě teď u vás. No, dneska podle meteorologů většinou polojasno, na severovýchodě zpočátku místy až zataženo, což potvrzujete. Během dne budete oblačnosti přibývat, postupně se rozprší a i rozbouří. Nejvíc těch srážek bude na jihozápadě, naopak na východě spadne nějakých pár kapek jenom s malou pravděpodobností. Nejvyšší teploty dneska 24 až 29.
1: Víkend s rádiem Impuls. Na neděli připadá den bez tabáku. Podařilo se vám seknout s kouřením? Jak na to? Dáte si občas tabáček bez výčitek? Máte nějakou neřest, které byste se chtěli zbavit? A co je pro vás opravdová pohoda? Ozvěte se do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli. Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend.
2: Onemocnění ledviny je v Česku stále častější. Vystrčil se za svou cestou na Tchaj-wan stojí a Švýcaři vyzvou ve finále mistrovství světa Finsko. Je 11 hodin a zprávy má Šimon Kalousek.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: V Česku přibývá onemocnění ledvin. Podle odborných odhadů má problémy s tímto životně důležitým orgánem zhruba každý desátý Čech. Píše o tom zpravodajský portál Novinky.cz. Experti upozorňují, že selhání ledvin by se mohlo do roku 2040 stát pátou nejčastější příčinou úmrtí na světě a překonalo by tak i cukrovku. Hlavním důvodem je celkové stárnutí populace. Mnoho pacientů s chronickým onemocněním se navíc o svých problémech nedozví včas. Nemocné ledviny totiž dlouho nebolí. K odhalení počínajících potíží tak může pomoci hlavně preventivní prohlídka. Miloš Vystrčil obhajuje svou návštěvu Tchaj-wanu. Předseda Senátu před dnešním odletem do země řekl, že jeho cesta je hodnotová i pragmatická zároveň. Podle Vystrčila přinese Česku užitek i autoritu. V delegaci šéfa Senátu čítající 5 členů jsou také podnikatelé a zástupci univerzit. Cesta se koná navzdory tomu, že kabinet pro ní odmítl poskytnout vládní letoun. Premiér Andrej Babiš to zdůvodnil tím, že vláda chce dělat pragmatickou a nikoli hodnotovou politiku. Kolín bojuje proti vizuálnímu smogu. Radnice chce v novém dotačním programu přispět majitelům na zkultivování venkovní podoby provozoven v historickém centru města. Kolín připravil manuál Dobré praxe reklamy, který představí 3. června. Týkat se má městské památkové rezervace a vnější části ulice Politických vězňů. Starosta Michal Kašpar vysvětluje, že nepůjde o restriktivní nařízení.
3: Tohle je manuál dobré praxe. My nikoho nemůžeme donutit, aby si to, pokud tady mají nějaký jako ošklivý, změnil, ale můžeme je pozitivně motivovat, že když to budou chtít změnit, tak jsme schopni jim nějakou část na to přispět, třeba 10-20 tisíc korun, víc to jako nebude.
2: Nový dotační program bude schvalovat městská rada, částku pak ještě musí posvětit zastupitelé. Se spuštěním se počítá v červenci. Jahody dozrávají, přichází čas samosběru. Na východě Moravy jsou ale letos možnosti omezené. Po dlouhých letech se například nevyráží na plantáže u Holešova.
4: To byla desítky let ta nejznámější adresa. Stovky a stovky nahrbených, sedících i ležících dospělých a dětí. Jahody podle odrůd celý měsíc k mání. Ovšem, pěstitelé tu doplatili na závadnou sazbu z Holandska. Úroda už loni minimální a aby antraknózu, jak se choroba jmenuje, dokázali potlačit, museli na 3 roky vysadit obilí. O samosběr pšenice asi zájem nebude a na východě Moravy si samosběrači musí vyhledat jiné destinace. Těch je velmi málo. Jan Čada, Radio Impuls, Holešov.
1: S Impulzem na hokej.
2: Švýcarští hokejisté zabojují o zlato. V dnešním finále domácího mistrovství světa v Curychu vyzvou Finsko. Severané porazili ve včerejším druhém semifinále po obratu Kanadu 4-2 a o zlatou medaili si zahrají po 4 letech. Tým Javorových listů, který byl před turnajem považovaný za hlavního favorita na titul, tak čeká jen boj o bronz proti Norsku. Duel o třetí místo začne v 15:30 odpoledne, zápas o zlato pak ve 20:20. Zprávy jsou konce a za mikrofon Impulzu se vrací Lenka.
0: A já za chvíli popovídám ještě s Renatou Kukovou o tom hokeji. No a s vámi vysílám na téma tabáku. Protože dneska je světový den bez tabáku, tak si mi můžete pochlubit, jestli se vám podařilo seknout s kouřením, nebo naopak si zapálíte rádi a bez výčitek. 605 222 007, číslo sem k nám.
1: Rádio Impuls. Radost ze života. Radio.

0: tě dokola.
1: Krásnou hokejovou sobotu vám přeju.
2: S Impulzem na hokej.
1: Neděli samozřejmě, pardon. Hokejové mistrovství světa ve Švýcarsku dnes vyvrcholí zápasy o medaile. Domácí fanoušci věří, že jejich tým konečně získá zlato. Švýcaři jsou ve finále světového šampionátu po třetí v řadě, ale jak potvrdí Renata Kuková, předtím jim k titulu mistrů světa vždycky kousek chyběl. Hezké dopoledne.
3: Pěkné dopoledne, je to tak. Loni Švýcaři padli ve finále s Američany těsně 0-1 až v prodloužení. O rok dřív jim zase sen o titulu vzali naši hokejisté v Praze, se kterými boj o zlato prohráli 0-2. Ten druhý gól byl navíc už při powerplay do prázdné brány. Švýcaři říkají, že každá z těchto finálových porážek posílila a v týmu mají skvělou partu. Tu měli konec konců i Češi na zlatém šampionátu v Praze. Taky Švýcaři hrají doma. Navíc na tomto mistrovství ještě ani jednou neprohráli. Na cestě k historicky první zlaté medaili jim stojí Finové. O bronz si to rozdají Kanada a Norsko.
1: Tolik kolegyně Renata Kuková. Dodám, že všech streamy všech zápasů šampionátu můžete sledovat živě na tipsport.cz a přitom si vsadit na webu nebo v mobilní aplikaci. U Tipsportu, oficiálního sponzora mistrovství světa IIHF v ledním hokeji, se také můžete zúčastnit soutěže Fantazy a Typovačka celkem o 10 milionů.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

0: vás za chviličku živák Olgy Lounové z českého Maidenu s Impulzem a její Jsem optimista. Můžete si poslechnout, pokud ještě nemáte lístky na letošní český Maiden s Impulzem, který bude už v říjnu v pražské O2 aréně, tak na to můžete klidně hned teďka mrknout. Buď jsou lístky k dostání na Ticket portálu anebo na Ticketmasteru. No, na dnešek nám připadá světový den bez tabáku, tak se o tom tabáčku tak jako tady bavíme. Jestli se vám třeba podařilo seknout s kouřením, v případě pokud máte recept jak na to, anebo jestli naopak si ten tabáček občas bez výčitek dáte. Jiří píše, zítra to bude přesně 17 let od poslední cigarety a zaplať pámbu za to. Jarda, hulím 40 a přestat jde. No jo, i to se stává, Jardo, moc zdravím. Další píše Petra. Dobrý den, já jsem před XX lety kouřil, tehdy to byly startky bez filtru, dneska se to snad už ani nevyrábí. Je tomu cirka víc jak 30 let. Jednoho krásného dne jsem prostě přišel do práce, zapálil jsem si, udělalo se mi zle, tak si říkám, že se na to můžu vykašlat. A ono jo. Další, nám přišla i hlasovka.
1: Já jsem kouřil od svých asi 16 let, je mi 43. Vždycky jsem 3 roky kouřil, 3 roky nekouřil. Hlavní důvod návratu vždycky byla nějaká krize, úmrtí nebo krize ve vztahu. A definitivně ten nikotin u mě ztratil sílu loni, když jsem na terapii byl schopný rozklíčovat význam nikotinu pro mě psychicky, co jsem se tím kompenzoval, a když mi to došlo, tak ten nikotin úplně ztratil sílu. Od té doby nekouřím v podstatě vůbec, jsem tam jednou za měsíc, za dva, když jdu na pivo, tak si dám vape. Tak hodně štěstí všem.
0: Díky za tuhle zprávu. Nikol ještě píše, když jsem měla covid 2 roky zpět, tak jsem během něj přestala kouřit, protože mi bylo fakt špatně. A když mi bylo zase dobře, tak jsem si zkusila zapálit a vůbec mi to nechutnalo. Ani už jsem neměla tu nutkání si cigaretu dát, takže od té doby nic. Já vám všem moc děkuju za spoustu zpráv. Díky, jste skvělí. Pojďte se mnou vysílat i nadále. Je to prima. 605 222 007, to je číslo sem k nám na náš WhatsApp, anebo můžete nahrávat vzkazy přes naši mobilní aplikaci.
2: Pro tenhle moment jsme všichni fandili. Přes 2 desetiletí dlouhé čekání je u konce. Česká fotbalová reprezentace se po 20 letech vrací na mistrovství světa. Před odletem za oceán čeká hrdé lvy poslední domácí zkouška. Přijďte podpořit nároďák 31. května od 16 v EPET aréně na Letné proti Kosovu. Zaregistruj se v FC Repre, ověř si svůj účet a zajisti si místo na stadionu. Vstupenky v síti Ticket Portal. Generálním partnerem reprezentace je Penny.
3: Žijeme muzikou.

zpět, jo? I s utrženým uchem budu chodit v provodu. A teď pojďte se mnou, jo? Jdem na to. Co na tom, jaký je plán?

0: Radio Impuls, dobrá muzika, za chvíli olympici, snad jsem to zavinil já a taky dopravní servis, to je můj svět. Ovšem kuchyně, vůně a dobrá nálada, tak to je zase svět Hermana Gazdy. A právě on má pro vás další inspiraci, co dobrého si dneska uvařit.
1: Radio Impuls a ostravský gastrošef.
2: Zdůr šikorky moje, z dálného ostravského východa na vás z kuchyně Mava, ostravský gastrošef. Před chvílu jsem kuknul do kalendáře a malem jsem sebu plesknul ze židle. Dnešní den je malý svatek, bo se stalo ve světech tolik věcí, že jste ho lítá hlava dokola. No schválně, dneska je světový den bez tabaku, bo v roku 1987 Světová organizace zdravotníků pravila, že je všude smradu jak cip a mělo by se s tím něco robit. Mě by zajímalo, kolik kuřáků hlasovalo pro. V Pařížu otevřeli Eiffelovku, která do dneška nespadla, na rozdíl od některých ostravských šachet. No a roku 1911 slavnostně spustili na vodu nejznámější ponorku Titanic, no a na rozky slaví Clint Eastwood a Zdenda Godla ze seriálu Most. Tuž takto hezky oslavte, synci. No a na sociálních síťách Rádia Impuls máme tež perličku, bo ti tam ukážu recepis na utopence v luxusním nalevu, které najdeš tež v mojich kuchařkách a splašíš je ve všických obchodách s knihami. No a co z toho plyne? Blíží se leto, zahoďte cigara, puštajte si western s Clintem a Titanic s DiCapriem, zrobte si báječné utopence a hlavně buďte v pohodě. Haha, bo zítra už je červen. Tak zdůř z Ostravy, váš ostravský gastrošef.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulsovy.

0: Taylor Swift bude za chvíli zpívat na Impulzu, vystřídá jí pak další dáma Hana Zagorová a za každou chvíli s tebou platím. Předtím omrkneme stav našich silnic. Vážná nehoda, ta se stala na trase mezi Frýdlantem nad Ostravicí a Bílou. Podrobnosti ani ne za minutku.
1: Zuřivý reportér Aleš Růžička je odhodlaný.
2: Mají to vedené v Pelhřimově, tam prostě agentura Dobrý den napočítala chlapci, který se jmenuje Nikolaus Mach, tak 1401 stromů obejmul za 60 minut, jo. No, já těch 308 a potom jsem si píchnul větev do oka.
1: Je vytrénovaný.
3: Po dlouhých letech jsem na bruslích na téhleté magistrále, která má v současné chvíli dva okruhy. Já jsem na tom u Frýmburku, je to alespoň 10 metrů široká bruslařská cesta a ten ovál má něco přes 3 kilometry, by to mělo mít.
1: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu. Rádio Impuls, doprava 007.
0: A už to vezu, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Vážná nehoda zaměstnává hasiče na trase mezi Frýdlantem nad Ostravicí a Bílou. A to na silnici číslo 56 v úseku Ostravice Staré Hamry. Osobní auto tady narazilo do motorky. Další nehodu sledujeme na jižní Moravě, a to konkrétně na silnici číslo 421 mezi Milovicemi a Mikulovem. Havaroval tady motorkář. A letečka za dopravou, tak ta bude pozitivní, protože kolona na D1 u Mirošovic na tahu Praha-Brno, ta už se rozjela. 605 222 007, linka naší dopravní centrály, kde můžete kdykoliv, kam můžete kdykoliv zavolat, anebo nahrávejte vzkazy přes naši mobilní aplikaci. Já vám přeju šťastnou cestu, pouštím Taylor Swift. Mimochodem, tu prý, když člověk poslouchá za volantem, tak se mu nejlíp řídí. Četla jsem na to nějakou takový speciální článek, kde to psali. No tak doufám, že se vám teda bude řídit skvěle. Dejte mi vědět.

0: Ka-ching. Dosypali se penízky, končíme 11. hodinu, za chvíli bude poledne, s vámi stále Lenka Haluzová, posloucháte Radio Impuls. No a dívám se na náš WhatsApp 605 222 007. Matěj píše, v Dobříně v Ústeckém kraji je jasno a už 25 stupňů, přeju všem krásný den. Z Olomouce zdraví Kristýna, u nás 19, polojasno a sluníčko. Děkuju moc za vaše zprávy, napište i vy, jak je u vás na 605 222 007. Dneska většinou polojasno, na severovýchodě zpočátku až zataženo, během dne bude přibývat oblačnosti, postupně hlásí meteorologové také přehánky a bouřky, a to hlavně v jihozápadní polovině území, naopak na východě budou až večer a spíš s malou pravděpodobností. Nejvyšší teploty dneska vyšplhají vysoko, 24 až 29 stupňů.
1: Už jste to slyšeli? Příští týden se na Impulzu něco chystá. A Richard Krajčo v tom má prsty. Víc prozradit nemůžeme. Ale jedno víme jistě. Narozeniny slaví on, dárek dostanete vy. Týden s Richardem Krajčem. Týden plný překvapení. Startujeme v pondělí na Rádiu Impuls.
2: Do Prahy přijelo loni nejvíce turistů z Česka. Ukrajince při přechodu hranic zastavila Medvědice a veslařky ovládly závod světového poháru v Sevě. Je 12 hodin a u zpráv vás vítá Šimon Kalousek.
3: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Nejvíce turistů přijelo do Prahy v loňském roce z tuzemska. Alespoň jednu noc strávilo v hlavním městě přibližně 1 600 000 Čechů. Ze zahraničí jezdí do Prahy nejvíce turistů z Německa, a to zhruba 1 000. Následují návštěvníci ze Spojených států, kterých loni dorazilo 507 000. Výrazně vzrostl také počet turistů z Číny, Turecka a dalších asijských zemí. Podle městské firmy Prague City Tourism to souvisí především s obnovením pravidelných leteckých spojení, například na trasách Praha-Peking nebo Praha-Soul. Na původním území staré Karviné zřejmě bude památková zóna. Rozsah ochrany ale bude pravděpodobně menší, než památkáři původně chtěli. Na vypracování nové, redukované varianty návrhu se shodli zástupci státu, města i Národního památkového úřadu. Chráněná zóna má vzniknout na ploše mezi bývalým dolem Barbora, silnicí spojující Ostravu a Karvinou a šikmým kostelem. Právě v této oblasti připravuje developer stavbu průmyslové zóny. Náměstek primátora Karviné Andřej Bizon je rád, že se všechny zúčastněné strany dokázaly dohodnout.
4: Že zkusíme skloubit všechny záměry, to znamená záměry vlastně památkové péče, historiku, ochrany té přírody a samozřejmě i výhled k rozvoji města směrem třeba k průmyslové zóně.
2: Cílem návrhu památkové zóny je ochrana nejvýznamnějších reliktů bývalého hornického města a zachování historických hodnot tohoto území. Jedinou dochovanou památkou ze staré Karviné je šikmý kostel, který proslavila spisovatelka Karin Lednická. Kuriozní případ se odehrál na ukrajinsko-rumunském pomezí. Muže z Kyjeva, který se snažil bez povolení přejít hranice, zastavila v lesích medvědice. Napsala o tom ukrajinská média s odvoláním na pohraniční stráž. Vyděšený muž před zvířetem vylezl na strom a odtamtud zavolal pomoc. Vyrazili za ním pohraničníci. Když se dostali na místo, medvědice už tam nebyla. Muži následně pomohli bezpečně slézt ze stromu a odvedli ho na stanici. Zadržený přitom tvrdil, že k hranici zabloudil. Titanic má narozeniny. Nejslavnější loď v dějinách přesně před 115 lety spustili na vodu. V přístavu britského Belfastu se 31. května roku 1911 shromáždilo asi 100 000 lidí, aby tento historický moment sledovalo.
5: Zrodila se sestra největší lodi světa Olympic, ještě luxusnější Titanic. Aby se podívanou nikdo nenechal ujít, předcházelo odpálení signálních raket, přesně jako ve filmu. Titanic rozšířil flotilu lodní společnosti White Star Line, která se podle moderních narrativů chlubila jeho nepotopitelností. Jak ale upozorňuje youtuber Matěj Havelka, který se specializuje na mýty tohoto příběhu, jde o bulvární výmysl.
6: Ve skutečnosti si většina veřejnosti silně nespojovala Titanic s touto frází až do doby po potopení, kdy se noviny, hledající morální pointu katastrofy, chopily myšlenky zničení nepotopitelné lodi přírodou.
5: Po spuštění na vodu čekali Titanic měsíce dokončovacích prací, aby mohl v následujícím roce vyplout na svou první zámořskou cestu. Potopil se 14. dubna po srážce s ledovcem. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
2: České veslařky zabudovaly ve Španělsku. Pavlína Flamíková a Anna Šantrůčková ovládly úvodní závod světového poháru v Sevě v kategorii dvojek bez kormidelnice a připsali si premiérový triumf seriálu v kariéře. Svěřenkyně trenéra Petra Blechy porazili druhé francouzsky Emu Cornelisovou a Ezekio Peronovou o 0,7 sekundy. Třetí skončili Melita a Antonia Abrahamovi z Chile. Ze zpráv je to všechno a slovo si opět bere Lenka.
0: Máme den bez tabáku, vysíláte o tom spolu se mnou, píšete na 605 222 007, jak to máte vy a cigarety, skončili jste nebo kouříte rádi a zdatně? Pište dál.
3: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Opět a Radeček, všechno je v pořádku. Za chvíli Michal David a kolu, pijeme kolu. Víc než pětina Čechů denně užívá nikotin. Mezi mladými lidmi do 24 let jde o každého čtvrtého. Podle národního výzkumu už ale cigarety nejsou tak dominantní jako dřív.
1: Například syntetický nikotin a nikotinové soli výrobci prezentují jako uživatelsky přívětivější, ve skutečnosti ale roste potenciál závislosti. Štěpánka Čechová za Státní zdravotní ústav řekla, že národní výzkum zaznamenal oblibu alternativ hlavně u lidí mezi 15 a 24 roky věku.
2: Stále častěji sahají po nových formách nikotinu, zejména po elektronických cigaretách a nikotinových sáčcích. Výsledky ukazují, že tyto výrobky si mezi mladými udržují vysokou atraktivitu.
1: Přednostka pneumologické kliniky fakultní Thomayerovy nemocnice Martina Koziar-Vašáková ale upozornila na to, že i když už nejde o cigarety, riziko stále existuje.
3: Neexistuje zdravé kouření, neexistuje zdravé užívání nikotinových výrobků. Tabák je droga a nikotin je ta účinná složka, na kterou vzniká závislost a nikotin nemá žádnou bezpečnou dávku.
1: Jak navíc zjistila studie, silný vztah ke kouření má konzumace alkoholu. Zdravotní dopady při souběžném užívání tak můžou výrazně růst. Tomáš Kabát, Radio Impuls.
0: No a právě dnes je Mezinárodní den bez tabáku. My se tomu věnujeme i v našem víkendovém tématu. Ptáme se vás, jestli se vám podařilo seknout s kouřením, anebo jestli si občas dáte tabáček bez výčitek. Píšou Jitka s Lubošem z Horního Slavkova. My jsme přestali s manželem kouřit před 13 lety. Důvodem bylo narození prvního vnuka, prostě jsme mu nechtěli smrdět. A další zpráva přišla od Michala. Já použiju úryvek z jedné povídky od Šimka a Grossmana. Ke správnému muži patří cigareta jako k velbloudovi hrby. Držím se toho už 30 let. Co vy? 605 222 007 číslo sem k nám na WhatsApp nebo hlasovka přes mobilní aplikaci.
4: McDonald's Cup. Tak to chutná fotbal. Největší fotbalový svátek dětí je v plném proudu a letos se do něj zapojí rekordních 43 000 žáků. Od 11. května startují po celé republice krajská finále. Je jedno, jestli jsi holka nebo kluk, na hřišti jsme jeden tým. Celý ročník vyvrcholí svátkem fotbalu na městském stadionu v Ostravě Vítkovicích, a to už 1. a 2. června. Sledujte naši jízdu na sociálních sítích a webu turnaje, ať vám nic neuteče.
5: Víte, jak nejsnadněji poslouchat naše vysílání? Aplikace Rádia Impuls.
6: Pomalu otevíráš oči.
5: Hrajeme non-stop, třeba na druhé

0: slza, jejich bouře nebo taky Michael Jackson. No a poměrně nová věc, kterou tady na Impulzu děláme, to je ta, že můžete věnovat 7 pecek svým super kolegům do práce. Protože jak se zpívá v jedné známé písničce, štěstí si za peníze nekoupíš a mít v práci milionové kolegy, tak to je štěstí a je k nezaplacení. Abyste jim mohli říct, jak moc je máte rádi, tak proto jsou tady milionoví kolegové na Impulzu. Pokud máte v práci tu partu, bez které by to prostě nebylo ono, tak nám o nich dejte vědět. Přihlaste se přes jednoduchý formulář na našem webu impuls.cz. No a každý všední den v 9 hrajeme 7 pecek bez reklam a přímo k vám do práce.
1: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o 5% levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
2: Foukáme radost. V prodejnách Alby vám nafoukneme famózní balónky pro každou příležitost. Čísla, písmena, zvířátka, postavičky z pohádek s nápisem a dokonce i balónky chodící nebo tahací na kolečkách. Zaskočte do Alby a odneste si originální balónkovou kytici, se kterou vždycky ohromíte. Alby, děláme radost.
3: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Ale popu za chvíli vystřídají Helena Vondráčková a Jiří Korn. V Impulzovic krabičce zazní jejich písnička Slunce. No, ve vysílání vás občas něco zaujme a pak není nic lepšího, než nám napsat. A kdo odpoví? Přece náš tiskový mluvka.
1: Pošta Saši Hemaly.
2: Přeji hezkou neděli, přátelé. Doufám, že si víkend užíváte přesně tak, jak se má. Trochu v klidu, trošku v pohodě a s impulzem puštěným do uší. Tak pojďme na vaše dnešní zprávy. Píše Míra. U Impulzových jsem v týdnu, myslím, zaslechl Michala z kouzelné školky, nebo jsem se přeslechl. Míro, kouzlit sice ještě neumíme, ale ano, nepřeslechl, Michal Nesvadba s námi ve vysílání opravdu byl, protože jsme řešili lepící pásky. A kdo jiný by o nich měl mluvit než právě Michal, že ano? Jana z Nové Vsi nám píše, prosím, můžete už přestat hrát toho Marka Ztraceného, hrajete ho pořád dokola. No, Janičko, to vám asi neslíbím. Přece jen bychom Markovi těžko vysvětlovali, jak se nám z vysílání tak nějak ztratil. Ale klidně nám napište, koho byste naopak ráda slyšela častěji. No a když už jsme u těch ztracených věcí, Emilie mi napsala. Dobrý den, asi se mi z telefonu ztratil formulář k přihlášení do soutěže Halo tady Impulzovi. Kde ho prosím najdu? Milá paní Emilie, nebojte, Sherlock Holmes tady nebude potřeba. Formulář stále najdete na webu impuls.cz v kolonce Halo tady Impulzovi, která je hned nahoře. A to už asi je pro dnešek opravdu všechno. Užijte si zbytek neděle a mějte pohodový start do nového týdne. Váš Saša Hemala.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabičky. Rádio Impuls.
3: Já kdysi s úsvitem ti říkal častokrát, že si mé slunce, o němž nikdo nemá zdání. Řekl jsem to vážně, jenže nesmíš to tak brát.

0: znáš, já tě mám, my se máme. A za chvíli máme i dopravu 007. Nehoda se stala na trase Frýdek Místek Třinec. Všechny podrobnosti doladíme dohromady a přivezu vám je už za minutku a půl.
1: McDonald's Cup. Tak to chutná fotbal. Největší fotbalový svátek dětí je v plném proudu a letos se do něj zapojí rekordních 43 000 žáků. Od 11. května startují po celé republice krajská finále. Je jedno, jestli jsi holka nebo kluk, na hřišti jsme jeden tým. Celý ročník vyvrcholí svátkem fotbalu na městském stadionu v Ostravě Vítkovicích, a to už 1. a 2. června. Sledujte naši jízdu na sociálních sítích a webu turnaje, ať vám nic neuteče.
2: Má pod palcem celou republiku. O našich silnicích ví úplně všechno. Filip Martínek. Co přesně děláš?
3: Připravuji dopravní relaci nejméně dvakrát do hodiny, jak s pomocí našich agentů, expertů na dopravu a také s nejnovějšími aplikacemi. Při výjimečných situacích přicházím s informacemi do vysílání několikrát do hodiny, abychom mohli naše řidiče informovat o nejnovějších dopravních zprávách, jak se zrovna vyvíjejí.
2: Co ti tady přináší největší radost?
3: Určitě to, když se veškeré nehody odstraní a kolony, co byly na silnicích, se rozjedou a řidiči se dostanou do svého cíle živí a zdraví.
2: A co tě na této práci nejvíc baví?
3: To, že se dopravní situace mění z minuty na minutu a není stereotypní. Taky mě baví originální přezdívky některých našich agentů.
2: Rádio Impuls a Filip Martínek. Připravujeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Vezu nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Nehodu vyšetřuje policie na trase Frýdek Místek Třinec na silnici 68 na 1. kilometru na úrovni Hnojníka. Osobní auto tady narazilo do svodidel. Další nehodu máme hlášenou z pražské jižní spojky. Ve směru od Štěrbohol na Smíchov se za sjezdem na Zahradní město srazila dvě auta a tvoří se tady kratší kolona. 605 222 007, to je číslo sem k nám na naší linku dopravní centrály, nebo se můžete kdykoliv pozvat ze svojí trasy přes naší mobilní aplikaci, kam jednoduše nahrajete hlasovou zprávu. Stejně tak to můžete udělat do našeho tématu dne. Samozřejmě všechno je otevřené, já vám přeju šťastnou cestu a pouštím kapelu Roxette.

0: Za chvíli bude 13 hodin, s vámi je Lenka Haluzová a vy jste spolu s námi na našem WhatsAppu. Tážali u Olomouce hlásí 26 stupínků ve stínu, krásné slunečné počasí, píše Jana a Petr. Máme 20 stupňů a sluníčko i mraky. Z Karviné píše Milada. Díky moc, napište i vy na 605 222 007. Dívám se na zítřejší počasí, tak zítra bude zataženo až oblačno. Na většině území čekáme dešť nebo přeháníky, zpočátku i lokální bouřky. A taky se nám teda citelně ochladí. Naměříme 17 až 22 stupňů.
1: V pondělí ráno se ptáme, co vám jako dítěti udělalo vždycky největší radost. Nějaké místo, dárek nebo konkrétní člen rodiny?
2: Tak jsme měla autička pro Vilíka nakoupený, že mu jedal k Mikuláši, ale už před těma 6 rokama.
1: A kdybyste si v pondělí mohli vzít celý den pro sebe a chovat se jako dítě, co byste dělali?
3: Půjdeme do kina na Finéze. Chceš? Nebo si pozveš Standu a můžete si hrát s autodráhou?
1: Věříme, že dětem vyjde počasí a bude horko.
4: Halo, tady impulzový.
1: A možná vám bude pěkně horko při 100 000 výhře.
4: No to je úplně skvělý, já vás prostě miluju.
2: Neskusíte štěstí v Halo, tady impulzový?
1: Ráno od 5 do 9 vysílá vaše rádiová rodina.
5: Pro tenhle moment jsme všichni fandili. Přes 2 desetiletí dlouhé čekání je u konce. Česká fotbalová reprezentace se po 20 letech vrací na mistrovství světa. Před odletem za oceán čeká hrdé lvy poslední domácí zkouška. Přijďte podpořit nároďák 31. května od 16 v EPET aréně na Letné proti Kosovu. Zaregistruj se v FC Repre, ověř si svůj účet a zajisti si místo na stadionu. Vstupenky v síti Ticketportal. Premium partnerem reprezentace je TCL.
6: Na většině území hrozí silné bouřky. Šéf Senátu Vystrčil míří na Tajván a beach volejbalisté Perušič a Sedlák si zahrají v Ostravě o titul. Je 13 hodin a zprávy má Šimon Kalousek.
7: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: Meteorologové zpřísnili varování před bouřkami. Podle aktuální výstrahy mohou během odpoledne a večera přinést až 40 mm srážek, více než 2 cm kroupy a vítr o rychlosti až 90 km za hodinu. Český hydrometeorologický ústav zároveň rozšířil území, kde výstraha platí. Bouřky tak mohou až do dnešní půlnoci zasáhnout většinu Čech s výjimkou Královéhradeckého kraje a východu Libereckého a Pardubického kraje. Varování platí také pro téměř celou Vysočinu a jihozápadní část Jihomoravského kraje. Kvůli přívalovému dešti se mohou objevit lokální záplavy. Miloš Vystrčil jede na Tajvan za hodnotami i biznesem. Takhle alespoň vysvětluje cestu, na kterou vláda odmítla předsedovi Senátu poskytnout vládní letoun. Zhruba 50členná delegace tak nakonec letí přímou komerční linkou. Ve skupině mezi nimi jsou i podnikatelé a zástupci univerzit. Podle Vystrčila tato cesta Česku přinese užitek i autoritu. Médiím před odletem na pražském letišti řekl, že jede na Tajvan dělat hodnotovou pragmatickou politiku.
8: Protože jednak jedu do demokratické země a je důležité v dnešním geopolitickém světě, aby demokratické země spolupracovaly a jednak tam jedu na pomoci tomu, abychom navazovali vztahy na úrovni univerzit a na úrovni podnikatelské. Tajvanci vytvořili v České republice svými investicemi více než 24 000 pracovních míst.
6: Podle Vystrčila v obchodní výměně mezi Českem a Tajvanem převládají technologicky vyspělé výrobky. Americkým dětem končí školní rok. Prázdniny v USA trvají skoro 3 měsíce. Pro miliony pracujících rodin to znamená obrovský organizační a hlavně finanční nápor. Za jediný týden letních příměstských táborů platí rodiče v přepočtu 10 000 korun.
9: Léto za všechny prachy, tak by se dalo nazvat to americké. Děti slaví vytoužené volno od školních povinností a rodiče řeší, jak zaplatit těch 12 týdnů volna. Ceny táborů i hodinové sazby za hlídání nezletilých ratolestí doslova raket. Rostou. Pro rodinu s více dětma tak léto může přepočtu přijít až na 200 tisíc korun českých a to se nepočítá útrata za letní dovolenou. Nejdražší tábory jsou ve městě New York nebo v kalifornském San Francisku. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
6: Český beach volejbal si připsal další úspěch. Ondřej Perušič a Jiří Sedlák porazili v semifinále turnaje Pro Tour Elite v Ostravě Američany Taylora Kreba a Andyho Beneše 19-21, 21-12 a 15-13. Odpoledne se v areálu pod Vysokými Pecemi v Dolních Vítkovicích utkají o titul s vítězi zápasu mezi švédskými obhájci titulu Davidem Ahmanem a Jonathanem Helvigem a Katařany Šarifem Janusem a Ahmedem Tidžanem. Jakub Menšík má před sebou klíčový zápas. Český tenista bude dnes od 16 hodin na Roland Garros hrát o postup do premiérového grandslamového čtvrtfinále. 20-letý rodák z Prostějova narazí na Antukových dvorcích Paříži na nasazenou jedenáctku Andreje Rubliova z Ruska. Svěřenec trenéra Tomáše Josefu se je v osmifinále grandslamu podruhé. Postoupil do něj také letos na Australian Open, kde ale musel před utkáním se Srbem Novakem Djokovicem odstoupit kvůli zranění břišního svalu. Zprávy jsou u konce a teď už je s vámi na Impulzu opět Lenka.
0: Já vám přeju krásnou neděli, máme 31. května, zítra je den dětí, Šimone, to ty musíš poměrně silně prožívat, viď, než všem těm ratolestem něco pořídíš.
6: No tak já 3 z těch 5 dětí už mám dospělé, tak tam jim tvrdím, že už jako děti nejsou,
0: jo,
6: takže jsem to zredukoval na 2.
0: Výborně. Výborně, výborně, nezapomeňte ani vy na svoje ratolesti zítra, ale dneska slavíme den bez tabáku. Napište mi, jestli jste úspěšně přestali kouřit. 605 222 007, číslo jsem k nám na WhatsApp.
7: Rádio Impuls. Radost ze života. Radio.

0: Radio Impuls, za chvíli kapela Tým s písničkou Čo s tým? Tropická vedra v uplynulém týdnu zažily i obvykle chladnější britské ostrovy. V londýnské botanické zahradě dokonce padl déle než stoletý rekord, když tam naměřil bez dvou desetin 35 stupňů. Osobní pohled teď přidá náš britský zpravodaj Ivan Kytka.
1: Vracel jsem se po pár dnech tropického počasí na Moravě do Londýna, abych se schladil. Teploměr tu však atakoval den za dnem rekordy. Když jsem se chystal umýt po pár dnech zaprášené auto, dostalo se mi varování, abych počkal, až zaprší. Historická horka provázejí historická sucha. Ostrovní vodárny proto vydali zákazníkům sérii doporučení. Nemáme se sprchovat déle než 4 minuty. Neoplachovat nádobí před myčkou, recyklovat vodu z bazénů na zalévání zahrad. V přímořském letovisku Bournemouth šetřte při odchodu z pláže vodou z kohoutků a nechte písek, aby se sám odrolil. Sami vodárny však mají v tom horku rozteklé máslo na hlavě. Špatná údržba sítě vede k bezpočtu havárií a například v hrabství Kent zůstávají tisíce domácností bez vody. Žádný div, že mnozí Britové hledí prosebně k obloze s neobvyklým přáním, aby už konečně sprchlo. Pro Radio Impuls Ivan Kytka, Londýn.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
3: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: McDonald's Cup. Tak to chutná fotbal. Největší fotbalový svátek dětí je v plném proudu a letos se do něj zapojí rekordních 43 tisíc žáků. Od 11. května startují po celé republice krajská finále. Je jedno, jestli jsi holka nebo kluk, na hřišti jsme jeden tým. Celý ročník vyvrcholí svátkem fotbalu na městském stadionu v Ostravě Vítkovicích, a to už 1. a 2. června. Sledujte naši jízdu na sociálních sítích a webu turnaje, ať vám nic neuteče.
2: Víte, jak nejsnadněji poslouchat naše vysílání? Aplikace Rádia Impuls.

třeba na druhém konci světa. Rádio Impuls pohodlně a čistě přímo ve vašem telefonu. Mobilní aplikace Rádia Impuls zdarma ke stažení na App Store.

0: Puls, za chvíli česká muzika, Marek Ztracený a Modlitba za pátek, no tak ta bude zítra v pondělí poměrně aktuální, ale můžete začít trénovat klidně už dneska. Na dnešek připadá Světový den bez tabáku, zcela absolutně nechceme nijak moralizovat ani poučovat, jen se vás tak přátelsky ptáme, jestli se vám třeba podařilo seknout s kouřením. Píše Pavel, kouřil jsem 6 let, na potřetí jsem pak přestal. Pomohlo mi tehdy výročí. Po týdnu jsem si teda ještě cigaretu dal, abych věděl, že mi to opravdu nechutná a opravdu mi to nechutnalo. Hlasová zpráva.
1: Ahoj Impulzovi, 19. listopadu 2025 jsem přestal kouřit po 40 letech a to jenom díky tomu, že jsem dostal infarkt. No a můžu vám říct, že v 55 letech se cítím skvěle, je to fajn a tu cigaretu vlastně vůbec nepotřebuju. Takže se držte vy nekuřáci a vy kuřáci, zkuste to jako já přestat.
0: Hodně let jsem kouřila, píše Bára z Pardubic, krabičku denně. Opakovaně jsem zkoušela přestat, všechny pokusy byly marné, ale poslední cigaretu jsem se zapálila v den, kdy jsem zjistila, že čekám miminko. Od té chvíle jsem si nezapálila a synovi je 21 let. Zdravíme syna a Báru samozřejmě taky. A ještě jedna zpráva od Mirky. Kouřila jsem od 17, tehdy stála jedna krabička 7 korun a skončila jsem před 4 roky. Prostě ze dne na den. Pak jsem si ještě koupila krabičku, ale nějak jsem to dál už nepotřebovala. Díky moc za vaše zprávy, za to, že s námi vysíláte 605 222 007 číslo k nám na WhatsApp anebo nahrávejte hlasovky přes mobilní aplikaci.
2: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Český

0: Impuls, už chystám klasiku pro radost. Další dáma, Marie Rotrová a její skořápky ořechů. Ale teď je tady náš editor Alan Hejma a jeho stručný výběr z událostí uplynulých 7 dní. Jdem na to.
1: Kdybychom hovořili o 5000ových bankovkách, bylo by jich 582 240 a vážili by 582 kilo. Z toho všeho se může radovat šťastlivec, který v týdnu vyhrál 2 miliardy a 911 milionů v Eurojackpotu, mluvčí loterijní společnosti Allwyn. Dříve to byla Saska, Dita Stejskalová ve vysílání Impulzu.
2: Česko má momentálně nejvyšší výhru v historii. Je to náš dlouhodobý zákazník. On už na svém zákazníku účtu tu výhru vidí.
1: Tak pánovi gratulujeme, no. A ještě pro inspiraci výherní čísla 5, 11, 23, 33, 42, dodatková čísla 10 a 12. I když dvakrát prý do stejného místa neuhodí.
3: Cíl je prostě postup ze skupiny.
1: Národní fotbalový tým už se připravuje na tu Ameriku, na mistrovství světa, kam postoupil s odřenýma ušima. To jsme zvědaví. Národní hokejový tým už je naopak ze Švýcarska doma.
4: Celý turnaj, dá se říct, že jsme neměli jednoduchý zápas.
1: Kapitán Roman Červenka ví, že tenhle květnový hokejový svátek s divnou českou hrou už teď raději upadl v myslích českých fanoušků v mlhu zapomnění.
4: Nenašlo se konzistentně ta správná chemie.
1: Aspoň jsme se ale dostali ze skupiny. Na rozdíl od bratrů Slováků, šéf jejich svazu Miroslav Šatan ale objevil, proč to tak bylo.
5: V dvou posledních zápasů jsme dostali českého rozhodcu, takže...
1: Za vším hledej Čecha.
6: Tepelná kupole funguje jako poklice, stlačuje vzduch pod sebou a tím brání příchodu studenějších front.
1: Referoval v úterý náš reportér Tomáš Kabát o tom pozoruhodném poklopu, pod kterým jsme celý rozehřátí existovali, žili a pracovali.
6: Meteoroložka Dagmar Honcová tvrdí, že tepelné kupole zůstávají nad územím hodně dlouhou dobu.
7: A jediné, co jim může rozrušit, je vliv výrazné studené fronty.
1: Tolik k problematice tepelné pokličky. No a výrok týdne nakonec. I tentokrát na pěknou neděli premiér Andrej Babiš a jedno z jeho vnitrokoaličních zjištění uplynulých 7 dní.
8: Děkuji. Pan Okamura, nevím, co vyjednává, on si stále plete, on si myslí, že ve vládě, není ve vládě, je předseda sněmovny.
1: Tak a teď to slyšel i pan Okamura. Hezký den přeje Alan Hejma.
9: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic

0: Dneska pro radost na Impulzu další nabídneme už zase za hodinku, za chvíli třeba Petru Janu a její Říkej mi, ale ještě předtím na silnice, bouralo se na dálnici D1, přesné místo určení, tedy kde se to stalo, vám povím ani ne za minutu.
1: Zuřivý reportér Aleš Růžička je znalý.
2: A já jdu po hřebeni teďka nádherného kopcovitého masivu, jmenuje se to Beřovické vrchy. Pár metrů za mnou je vrchol, tady jeden z těch vrcholů, který jsem přicházel, takzvaná Krátká, 756 metrů nad mořem.
1: Je nebojácný.
2: Já se začal taky bát trošku. Ten malíček se snažím dát trošku pryč.
3: A pokud ale to budeme publikovat na našich sociálních sítích.
2: Teď to duplo, Impulzovi!
3: Vidím to, pozor tleskej.
2: A tak to je pišitý, tleskej. To je jenom ta první fáze, on to má několik.
1: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu. Radio Impuls. Doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Dopravní policisté vyšetřují nehodu na D1 u Brna na 195. kilometru směrem na Vyškov. Srazila se tady dvě osobní auta, řidiče musí v místě přibrzdit. Zmíšený provoz očekávejte na trase z Tábora do Prahy na silnici 3 mezi Benešovem a Mračí. Tady je zhruba kilometrová kolona. Já Lenka Haluzová, přeju šťastnou cestu, kdyby něco ozvěte se ideálně přes naši mobilní aplikaci. Loučím se, přichází totiž Ludvík Pospíšil, ahoj.
4: Hezké odpoledne, já tu dopravu budu za Lenku tady hlídat, žádný
0: jo,
4: problém.
0: Viď. A ty jsi šel zkontrolovat to okno, jak ses mě ptal, škodolibě na ten deštník, jestli už mě neprší.
4: Ne, vůbec nic škodolibě, já si říkám, že do Prahy míří dvě vlny.
0: Ano.
4: Jednak ta bouřková a potom taky fotbaloví fanoušci, kteří míří na fotbal
0: a
4: Česká republika,
0: pravda.
4: Kosovo.
0: Od 4, viď?
4: Od 4, tak ano. Uvidíme, jestli se ty vlny potkají.
0: Ahoj.
4: A pak, že ne škodolibě.

0: Hezké odpoledne, za chvíli 14. hodina. Teploty zítra čeká bungee jumping. Spadnou, bude maximálně 22 stupňů. Čekáme mraky, občas bude pršet a k večeru se bude počasí vylepšovat.
1: Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Nevěříte?
2: Je to Betano jackpot.
3: Je to Betano jackpot! 100 000 korun, chápe?
4: No to je výborný.
1: Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Partnerem hry je Betano. Online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
6: Češi před 30 lety poprvé volili samostatně. Ve Varšavě začne platit noční zákaz prodeje alkoholu a fotbalisté Slovácka hrají baráž o první ligu. Je 14 hodin a u zpráv vás vítá Šimon Kalousek.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: Česká demokracie slaví významné výročí. Před 30 lety si občané poprvé volili zástupce do sněmovny samostatného státu bez Slováků. Triumfovala ODS premiéra Václava Klause.
7: Já bych nemluvil o zkoušce voličů. Já to považuji za nesmírně elitářské. Já jsem žádného voliče nezkoušel a taky bych se neodvážil žádného voliče zkoušet. A nevím, kdo má právo voliče zkoušet. Volič je suverénní a rozhoduje se tak, jak se rozhodl.
6: Takhle mluvil Klaus v debatě ČT už po volbách, kdy těsně porazil konkurenční Zemanovu ČSSD. A jak archiv veřejnoprávní televize dále připomíná, na třetím místě skončili s desetinou všech hlasů komunisté.
8: Vážení spoluobčané, bylo-li vám v minulosti lépe, bylo to zásluhou komunistů, proto volte stranu československých komunistů, Miroslava Štěpána.
6: Protože vítězství ODS bylo nečekaně těsné, Klaus se pro následující období musel spokojit s menšinovou vládou po boku KDU, ČSL a ODA. KSČM odmítá měnit rétoriku kvůli trestnosti propagace komunismu. Nedávno zavedený trestný čin navíc pokládá za snahu diskreditovat radikální levici. Novinářům to dnes řekl nově zvolený předseda komunistické strany Roman Roun. Delegáti víkendového sjezdu během dneška zároveň dokončili volbu místopředsedů. Jejich počet snížili ze 4 na 2. Prvním místopředsedou zůstal Petr Šimůnek. Místo ve vedení KSČM obhájil také Milan Krajča. O letních prázdninách čekají řidiče dopravní omezení na dálnicích. Ve středočeském kraji bude pokračovat oprava mostu Šmejkalka na 24. kilometru D1, která začala loni v květnu. Stavbaři teď budují mostní konstrukci v části na Prahu. Hotovo má být do konce prázdnin. V létě by měla začít také oprava více než 13-kilometrového úseku dálnice D11 mezi Poděbrady a Sackou, kde ale ještě neskončila lhůta pro podání nabídek. Na D5C pak začne ředitelství silnic a dálnic v červnu opravovat levou část ve směru od hranic s Německem na Plzeň mezi kilometry 110 až 100. Rekonstrukce potrvá zhruba 4 měsíce. Varšava omezí dostupnost alkoholu. Od zítřka začne v polské metropoli platit noční zákaz prodeje alkoholických nápojů v obchodech, kioscích a na čerpacích stanicích. Už v březnu o tom téměř jednomyslně rozhodlo varšavské zastupitelstvo. Prodej alkoholu nebude možný od 22 hodin do 6 ráno následujícího dne. Jedinou výjimkou budou obchody v bezcelní zóně na letišti Friderika Chopina. Píše o tom agentura PAP s tím, že omezení se netýká barů, hospod a restaurací. Fotbalisté Slovácka hostí v odvetě baráže o první ligu brněnský Artis. V Uherském Hradišti máme reportéra Jana Čadu. Honzo, dobré odpoledne, platí stav 3-0?
9: Dobré slunečné odpoledne, stav 3-0 platí, protože zatímco domácí bílý balet je už na hřišti, tak ten modrý hostující Artis zatím zřejmě naslouchá výtkám trenéra Nádvorníka. Opravdu je to 3-0 a to tedy naprosto zaslouženě. Po poločase Kostadinov dal první gol domácí, po něm Trávník a třetí branku přidával Suchan Perlička a zajímavost, po nějakých 20 minutách se domácí stadion loučil s legendou Vlastimilem Daníčkem, Ten odehrál téměř 400 utkání, dnešní zápas byl jeho posledním. Zatím tedy tady v Uherském Hradišti 3-0. Jan Čada, Radio Impuls, Uherské Hradiště.
0: Jak jsme slyšeli od našeho zpravodaje v Uherském Hradišti je právě slunečno. To ve středních Čechách je pořádně šedivo. Jak to vypadá u vás? Taky napište 605 222 007. Přejeme hezké odpoledne.
1: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Neděle 31. května na dnešek připadá Světový den bez tabáku. My se vás ptáme na to, jestli se vám podařilo seknout s kouřením, případně jak na to. Tady je jedna zkušenost, popsaná slovy, taťka mě odnaučil kouřit.
1: No, impulzáci, no tak já to mám s kouřením úplně naopak. Jsem nekuřák, svoje jsem si odkouřil v mateřské školce, to ještě moje maminka pracovala v Lidovém domě. Tenkrát to byla vlastně restaurace, která měla svůj sál, kde se pořádali různé slavnosti a vždycky po těchto slavnostech jsme tam šli s klukama, protože tam se válela hromada cigaret, nedopálku, dokonce některé ještě hořely a tam jsme si vždycky něco zapálili. Jednou mi na to samozřejmě došli, no tak teďka mě tenkrát donutil si s ním párkrát vykouřit klejku. Já už nevím, jak to dopadlo, on říká, že teda mě bylo hodně špatně, ale je fakt, že od té doby už jsem si nezapálil.
0: Máme tady spoustu příběhů se šťastným koncem. Jana byla silná kuřačka. V roce 2020 na Vánoce dostala covid a byla v nemocnici. No a teď ten šťastný konec, od té doby nekouří. A Josef přestal kouřit před 8 lety. Doktor pohrozil, jak může Josef s cigaretami dopadnout, tak skončil po 31 letech kouření a už si zvykl být bez tabáku. No a co vy? Jaký je váš příběh? Ozvěte se do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp 605-222-007.
2: Jejich videa mají miliony zhlédnutí. Jejich písničky miliony.

po 8 večer. Pořad o české a slovenské muzice, který má šťávu i s bublinkama navíc. Už tento víkend Igor Tymko z No Name.

0: Víkendový program Rádia Impuls. Máme za sebou mimořádně úspěšný týden ve hře Halo tady Impulzovi. Radost jsme udělali hned třem šťastlivcům. Úspěšně týden odstartoval Radek, potom Nikola v úterý vytočila dvojnásobek, tedy 20 000 korun a týdnu korunku nasadila Monika, která si sice málem vytočila smolíka, ale nakonec z toho byl základ, tedy 10 000 korun. Hrát budeme znovu zítra ráno, mezi 5 a 9 u Impulzových. No a pokud ještě nejste ve hře, tak rychle registrace www.impuls.cz nebo se přihlaste v naší žluté aplikaci.
1: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Do Impulzovic krabičky se vejde jediná písnička, tentokrát to bude Želva od Olympiku.
1: Sportovní impulzy.
0: Několik českých fotbalistů má dnes den D. Už za hodinu a půl totiž má začít v Praze na Letné přátelek s Kosovem, který rozhodne o definitivní nominaci na mistrovství světa v Americe.
2: Většina hráčů má své místo jisté a trenér Koubek rozhodně neplánuje šokovat národ vynecháním některé z opor. Do své předběžné nominace si ovšem vybral tři fotbalisty nad rámec. Do utkání s Kosovem může potenciálně zasáhnout 29 různých hráčů. Letadlo do Ameriky jich ale pojme jen 26. Taková jsou pravidla FIFA.
3: Samozřejmě je to přátelák, ale myslím, že hodně kluků se bude chtět připravit co nejlíp, ukázat trenérovi, že si zaslouží tu finální nominaci.
2: Říká golmanská jednička Matěj Kovář a své místo má nehledě na zápas s Kosovem patrně jisté i obránce Tomáš Holeš.
4: Určitě to nějaký napětí je, protože každý, kdo tu je, tak na mistrovství světa chce samozřejmě letět. A já jsem tohle zažil před Eurem 21, kdy jsem byl na kempu v Rakousku a nakonec mě vyřadili.
2: Suverénně nejohroženější je trojice reprezentačních nováčků, které trenér Koubek slíbil aspoň poločas. Mladoboleslavský útočník Christoph Kabongo, plzeňský záložník Alexander Sojka a 17-letý zázrak Sparty Hugo Sochůrek. Ten se má stát nejmladším českým reprezentantem v historii.
5: Bylo to krásný, že se dozvěděl, že tu budu, a jestli nastoupím a byl bych jako nejmladší, by to samozřejmě bylo krásný pro mě.
2: Když Sochůrek naskočí proti Kosovu, překoná rekord Adama Hloška, který reprezentoval těsně po 18. narozeninách a který je jedním z hráčů, jejichž místo by teoreticky mohl některý ze tří nováčků zabrat. Dalším takovým fotbalistou, který by mohl ostrouhat, je Pavel Bucha. Ten hraje za americké Cincinnati a šlo by proto o dost nešťastnou situaci, kdy přiletěl do Prahy na otočku, aby se dozvěděl, že zpátky do státu s týmem neodletí. Vše ale jsou a zůstanou jen odhady, dokud trenér nepromluví po dnešním zápase s Kosovem. A ten, připomínám, začíná ve 4 hodiny. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
1: Partneři reprezentace jsou Penny, Fortuna, Puma, Hyundai a Staropramen. Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: jasné rozdíly dál panují v počasí po České republice. Mirka hlásí slunečné počasí ze Zádveřic na Zlínsku. Je tu 24 stupňů a Mirka se válí na lehátku v bazénu. To Ondra píše ze Strážova u Klatov. Prší, bouřka, hromy všude okolo. Ještě to pojmeme dopravně.
1: Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na ponehodě se vleče doprava na D5 směrem od Plzně na Prahu na 12. kilometru. Kolona se táhne od sjezdu na 14. kilometru D5 směr hlavní město. Prahu bičují husté provazy deště, v návaznosti na to se ucpávají některé cesty. Kolonu čekejte ve Vilznově ulici a taky na Nosolském mostě směrem do centra Prahy. Provoz sílí i ve Strakonické a v Dobřížské ulici směrem na Smíchov. Krokem to jede na pražské Štěrboholské spojce na trase Černý most Smíchov. A doprava housne i na příjezdu do Prahy od Brna po D1. Dopravní situaci pro vás dál sledujeme, taky se ozvěte, jak se vám jede do naší mobilní aplikace nebo na číslo 605 222 007.

0: Za minutu 15. hodina posloucháte Radio Impulse. Až do půlnoci nám hrozí kroupy, mluvit o tom budeme za chvíli ve zprávách. Zítra se počasí sklidní a ochladí se, bude maximálně 22 stupňů. Čekáme mraky, občas bude pršet a k večeru se bude projasňovat.
1: Hrdinové všedního dne na Radio Impulse. Nebývají na titulních stránkách novin. Jejich práce je často nenápadná, ale pro mnohé z nás důležitá pro život. Hrdinové všedního dne. Hasiči, ošetřovatelé, záchranáři, ale také učitelé, pekaři nebo řidiči autobusu. Zkrátka všichni, kteří si zaslouží poděkování. Jejich příběhy přinese zuřivý reportér Aleš Růžička. Hrdinové všedního dne, každé pondělní ráno u Impulzových.
2: S bouřkami přichází vichr a kroupy. Mladí Češi preferují e-cigarety. Slovácko porazilo brněnský Artis. U zpráv ve tři vás vítá Jiřina Součková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Do Česka dorazily bouřky. Podle předpovědi je místy doprovází až 40 mm srážek, tedy na každý metr čtvereční dopadne na 40 litrů vody. Přidají se víc než 2 cm kroupy a vítr o rychlosti až 90 km za hodinu. Český hydrometeorologický ústav ještě včera nečekal tak silný vítr ani tolik deště. Upozornění na bouře platí pro téměř celé Čechy a jihozápad Moravy. Kvůli přívalovým liákům se můžou objevit lokální záplavy. Dá se čekat i padání větví ze stromů. Zájem o náhražky cigaret roste mezi mladými Čechy. K elektronickým cigaretám a nikotinovým sáčkům se přiklánějí hlavně lidé od 15 do 24 let. Po těchto alternativách sahá až čtvrtina z nich, jak vyplynulo z národního výzkumu. Mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová dodává, že mezi uživateli nikotinu mají stále nejvyšší zastoupení kuřáci. Těch je víc než 22%.
3: Nikotin denně užívá více než pětina české populace. Mezi mladými je to přibližně každý čtvrtý. Ve věku 15 až 24 let lákají mladé především elektronické cigarety. Výsledky zároveň dokládají, že kouření je často spojené i s konzumací alkoholu, což významně zvyšuje zdravotní rizika.
2: Státní zdravotní ústav se proto snaží prosadit důraznější ochranu mladých. Volá po regulaci příchutí, reklamy i designu výrobků, které zvyšují jejich atraktivitu. Právě dnes je mezinárodní den bez tabáku. Mluvíme o tom i v našem víkendovém tématu. Čeští fotbalisté dnes nastoupí k předposlednímu utkání před mistrovstvím světa. V Praze na Letné už za hodinu přivítají v přípravě Kosovo. Reprezentanti se chtějí před odletem do Ameriky vítězně rozloučit s fanoušky. Trenér Koubek v zápase plánuje nasadit hlavně hráče, kteří jsou na hraně nominace na šampionát. Hned po duelu oznámí finální 26členný kádr pro závěrečný turnaj. V boji o první fotbalovou ligu pak bylo úspěšnější Slovácko. Doma porazilo Artis Brno 3-0. Odvetu baráže sledoval v Uherském Hradišti Jan Čada. Hezké odpoledne, Honzo.
4: Dobré odpoledne, byla to taková půlhodinová selanka pro domácí, kteří si báječně zastřílili a potěšili své fandy na závěr toho utrápeného fotbalového roku, nejdříve Kostadinov, po něm Trávník a v 31. minutě Suchan stanovili výsledek na 3-0 a tenhle průběžný zůstal už také konečným. Druhý poločas byl skutečně, řekl bych spíše, dohrávací. Artis se o něco zlepšil, ale nestačilo to. Doma podlehl Slovácku 1-4, tady v Uherském Hradišti vyhráli domácí 3-0 a jsou nadále prvoligoví. Jan Čada, Radio Impuls, Uherské Hradiště.
2: Díky. Kateřina Siňaková má čtvrtfinále čtyř hry na Roland Garros v kapse. Česká tenistka s parťačkou Taylor Townsendovou dnes porazili ukrajinsko-japonskou dvojici Kichenoková Ninomiya 6-4 a 6-2. O postup do grandslamového čtvrtfinále na Roland Garros dnes bude hrát Jakub Menšík. Od půl páté narazí na Andreje Rubljova z Ruska. A Roland Garros do třetice, čtyřnásobná šampionka Iga Świąteková vypadla v den svých 25, nečekaně už v osmifinále prohrála s Ukrajinkou Kostukovou. A ještě bleskově hokej na závěr. V Curychu se dnes budou rozdávat medaile. O titul hokejových mistrů světa si od 8 večer zahrají Švýcaři a Finové a v duelu o bronce už za půl hodiny střetnou Norsko a Kanada.
0: No a připomínám, za hodinu fotbal Česká republika Kosovo, už o tom byla řeč. No, díky počasí to bude pořádně vlhká záležitost. No, aby to spíš nebyla pořádná houba.
1: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio Impuls.
5: Rádio. Nosím černý brýle.

0: Tady je víkendový impuls, za chvíli to bude Metallica, taky Petr Kotval s písničkou Je v tahu. Žijeme českou muzikou. No a právě teď přichází pohled na české dálnice. Informační balíček přináší Petr Brožík se svým dálničářským parťákem.
1: Posloucháte Impuls? Nechci vám, milí posluchači, kazit den, ale do studia se už zase vedral mluvčí ředitelství silnic a dálnic Honza Riedl. Tak co zás, Honzo?
2: A dobrý den posluchačům. Ahoj, Petře. Dneska jsme si vlastně přesně naskoušeli situaci, kterou letos v létě zažije mnoho řidičů.
1: Jak to myslíš?
2: No, na jejich oblíbené nebo časté silniční trasy vtrhneme z rekonstrukcí.
1: Bez pozvání?
2: No ne tak docela. Pozve nás vždycky spolehlivě aktuální stav vozovky.
1: No, nestraš takhle obecně. Nejlepší jsou příklady.
2: Přesně tak. Tak třeba do týdne teďka kompletně skončí výměna povrchu u Votic, to jsme na silnici číslo 3, to je hnedka za koncem jihočeský dálnice D3.
1: No, to je výborná zpráva, máš další?
2: Mám. No, ale ne už takovou. Na plzeňské dálnici D5 letos proběhnou 3 velké opravy.
1: No a je to fakt nutné.
2: A je. Dáme tam beton, ale co vydrží 30 let potom, to je dobrý.
1: Ještě někde se máme bát?
2: Bát ne, ale počítat s námi se zdržením, to jo.
1: Dobře, Honzo, teď už jenom telegraficky.
2: Tak dobře, tak třeba před Znojmem u Moravských Budějovic, teď tam bude kyvadlo 57 dní. Jo, potom na průtahu s Zlínem budeme pracovat, ale skončíme, nebojte, ještě před Barum Rally. A v Ústí na Výpadovce na Děčín budeme mít hotovou tu novou estakádu, myslím, v listopadu.
1: Jo. Jejda, toho bude. No a kolik máte letos vlastně na opravy silnic a dálnic peněz?
2: 8 miliard, no.
1: Aha, hlavně ale jestli už bude nový povrch na hradecké dálnici s Poděbrad na Sadskou, tam je to hrozný.
2: No já vím, no 100% bude. Určitě tam letos položíme 15 kilometrů krásného maherovýho asfaltičku.
1: Ty se rozněžnil.
2: No mě prostě horký asfalt voní, no. Hele, já už radši půjdu, že jo.
1: Asi už jo, ale díky za informace. Honza Riedl, mluvčí ředitelství silnic a dálnic.
2: Díky, hezké léto, naschle.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
4: McDonald's Cup. Tak to chutná fotbal. Největší fotbalový svátek dětí je v plném proudu a letos se do něj zapojí rekordních 43 000 žáků. Od 11. května startují po celé republice krajská finále. Je jedno, jestli jsi holka nebo kluk, na hřišti jsme jeden tým. Celý ročník vyvrcholí svátkem fotbalu na městském stadionu v Ostravě Vítkovicích, a to už 1. a 2. června. Sledujte naši jízdu na sociálních sítích a webu turnaje, ať vám nic neuteče.
3: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
5: Já bych jenom chtěla podělit se s vámi o můj zážitek z kruháče před Hradcem Královým, kde jsme v loni projížděli, když jsme jeli na dovolenou, a tento kruhový objezd byl ještě ve výstavbě. Když jsme dorazili plus minus tak do poloviny, tak nám navigace zahlásila: prosím, zkontrolujte si to v mapě.
3: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
6: Ahoj impulzáci, na silnici mezi Opavou a Krnovem hned za Opaví je vysypaný kamion. Probíhá tam překládka. Dávejte bacha. Ahoj Šárka.
3: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Rádio Impuls, doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Zhruba 4 kilometry měří kolona na trase Mělník Slaný na silnici číslo 16 před nájezdem na D8 u Nové Vsi. Spadlý strom komplikuje provoz na cestě z Mělníka do Prahy mezi Kly a Neratovicemi. Prahu a střední Čechy skrápí vytrvalý déšť, doprava drhne na více místech, kolony máme hlášeny ze Strakonické ulice směrem na Smíchov, pomalu to jde na Nuselském mostě i v Liberecké ulici směrem do centra metropole a provoz sílí na příjezdech do Prahy po Mladoboleslavské D10 i po Hradecké D11. Trpělivost je potřeba taky před Mirošovicemi směrem od Brna i od Benešova a kvůli nehodě se vleče doprava na dálnici D5 z Plzně do Prahy mezi Berounem a Vráží. Dopravní situaci pro vás dál sledujeme, všechny důležité informace posíláme éterem dál, taky se ozvěte do naší mobilní aplikace a nebo na číslo 605 222 007.

0: Tady je víkendový program Rádia Impuls. Za chvíli hned po polu budeme hrát Petra Nadě. Bude to speciální nahrávka, je to totiž náš živák. Vrátím se do roku 2018. Petr vystoupil na českém Mejdanu s Impulsem a zahrál tam třeba písničku S nohami na stole. No a přesně tu si tady na Impulzu dopřejeme.
1: Slevová akce Týden s Tescomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
2: Pro tenhle moment jsme všichni fandili. Přes dvě desetiletí dlouhé čekání je u konce. Česká fotbalová reprezentace se po 20 letech vrací na mistrovství světa. Před odletem za oceán čeká hrdé lvy poslední domácí zkouška. Přijďte podpořit nároďák 31. května od 16 v EPET aréně na Letné proti Kosovu. Zaregistruj se v FC Repre, ověř si svůj účet a zajisti si místo na stadionu. Vstupenky v síti Ticketportal. Partnery jsou Penny, Fortuna, Puma, Hyundai, Staropramen, Coca-Cola, Check-in Hotels.
3: Žijeme českou muzikou. Živák Rádia Impuls.

0: je naše neděle.
1: Zuřivý reportér Rádia Impuls.
0: Každý týden vám představujeme hrdiny všedního dne, hledá je náš fenomenální kolega Aleš Růžička. Jsou to lidé, bez kterých by náš svět nefungoval tak, jak jsme zvyklí. Záchranáři, hasiči, ale i řidiči autobusu, zdravotní sestry nebo fyzioterapeutky, jako v tomto případě. Hrdinkou všedního dne je Katka Maříková z Bohuslavic u Telče.
2: Katka je fyzioterapeutka, která se stará o vážně nemocné děti. Jak jste se k tomu dostala?
3: No, já jsem odmala vyrostla u koní a vlastně celou dobu jsem se trápila tím, že mě jako nebaví na koni jezdit, ale baví mě s nima být. Ta hypoterapie se tak jako nabízela, takže jsem šla studovat fyzioterapii.
2: Ano.
3: A tak se to všechno jako poskládalo a paradoxně teď polovina mé pracovní náplně jízda na koni.
2: Pojďte nám říct, ať to všichni pochopíme, nějaký takový příběh jako s hezkým koncem, jestli by šlo, jo? Prostě vy tady máte, jak jsme říkali, 120 dětí, o které se právě teď staráte, který vám k vám můžou dojíždět. 300 dalších dětí je na čekačce. Ať pochopíme všichni vlastně, co se děje a jak to dopadne třeba a hezky. Ono to ne vždycky dopadne dobře.
3: Tak asi mě první napadne chlapeček, kterýho jsme vlastně mohli pustit z péče fakt uzdraveného, což nevím, se stane. Ale byl to chlapeček, který mě před operací nožiček, protože vtáčel, říká se tomu diagnóza pes equinovarus. A když jsem se ho vyšetřila, jak jsem zjistila, že vlastně to napětí vychází z ramenou, že to není tolik jakoby problém nohou. No a ten kůň právě byl schopen tím svým pohybem mu pomoct uvědomit si, že je tam to napětí ramenou, že nedýchá, že nepoužívá pánev. Pomohl mu vlastně poznat to tělo, aby ho zapojoval jinak, aby se naučil nové pohybové vzorce a díky tomu vlastně ty nohy mohly povolit. K operaci nedošlo a chlapeček, koho jsme vlastně propouštěli zdravého třeba po 2 letech péče.
2: Fyzioterapeutka Katka Maříková, která založila neziskovou organizaci Miracle. Katka je skvělý člověk, je to náš hrdina všedního dne, protože já nevím, kolik těch dětí už vám tady prošlo teda za tu dobu, co to děláte.
3: No, tisíce.
2: Takže jste pomohla mnoho, nejenom dětem, ale i jejich rodinám. Takže za ty všechny vám děkujeme. Vážíme si vaší práce. Jsme moc rádi, že ji děláte. Mějte dost síly na to, abyste mohla pokračovat a jen tak dál. A děkujeme ještě jednou. Jste skvělá.
3: Taky děkuju. Nashledanou.
2: Naše hrdinka všedního dne Katka Maříková, Bohuslavice nedaleko Telče a její nezisková organizace Miracle.
0: To jsou naši hrdinové všedního dne. Představujeme i zdánlivě obyčejné profese. Zítra ráno se náš zuřivý reportér vydá do mateřské školy. S impulzovými vstáváme už od 5 hodin.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Impuls, za chvíli se vydáme na Ústeckou D8, na 23. kilometru směr Praha, hoří auto.
1: Zuřivý reportér Aleš Růžička je odhodlaný.
2: Co řveš ty?
3: Já jsem Nikolce.
2: To je koncert. 400 ovcí Impulzovi a teďka slyšíte, mají chuť, mají hlavu, oni dostali, že jo? Oni by žali pořád, ne?
1: Jen omylný.
2: Takže jdu a ztratil jsem se, jo? Na jedné cestě jsem šel místo doprava, jsem šel doleva.
1: Je šikovný.
2: Zvládne to Aleš tu postel postavit za 2 hodiny? Tak co myslíte?
4: Zvládl si to.
5: Já myslím, že jo.
2: Nezvládl jsem to.
5: No.
2: Slavnostně říkám, a zase to ani nejde, když nejste profík.
1: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka telefonuje Kuba Tilšar. Ahoj Kubo.
2: Ahoj Ludvíku, pěkné odpoledne. Na dálnici D1 z Brna do Prahy na 14,5 kilometru bourala dvě osobní vozidla. Přerušovaná kolona je od exitu 21 na Mirošovice a Benešov. Celkově ale místy i kvůli špatnému počasí doprava zpomaluje už od 49. kilometru. Silný déšť ovlivňuje dopravu také například na D10, kde vázne doprava na cestě od Turnova do Prahy od 21. kilometru po Horní Počernice. Na 53,5 kilometru D5 z Prahy na Plzeň bouralo osobní auto. Postojíte si tam pár minut. Z protisměru tedy od Plzně do Prahy je 3-kilometrová fronta na D5 před dopravní nehodou na 13. kilometru. V Praze na Strakonické ulici směr Smíchov před Barandovským mostem bourala 3 osobní auta. Kolona je od odbočky na Radotín. A na příjezdu do Mohelnice od Zábřehu je silnice uzavřená po vážné nehodě osobáku. Z Globá systém z Kuba.
1: Krokem to jede na dálnici D8 směrem od Ústí nad Labem na do Prahy. V úseku mezi 27. a 23. kilometrem hoří tady auto. I tady pro vás budeme situaci dál sledovat. Dejte nám vědět, jak se vám jede do naší mobilní aplikace a nebo na číslo 605 222 007. Teď už pro vás máme muziku. Hezké odpoledne.

0: Už za okamžik 16. hodina, zítra se nám počasí trochu sklidní a taky teploty půjdou dolů, naměříme maximálně 22 stupňů Celsia. Čekáme mraky, občas bude pršet, ale k večeru by se potom mělo vyjasnit.
1: Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
2: Partnerem hry je Betano. Online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
4: Porucha v Budějovicích zastavila vlaky. O starou Karvinou zabojovali památkáři. Slovácko se zachránilo v nejvyšší soutěži. U zpráv ve čtyři vás zdraví Jiřina Součková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: A začínáme horkou novinkou ze silnic. U Boršova nad Vltavou u průmyslové zóny se srazily auto a autobus. Podle prvních informací od policie se na místě zranilo zřejmě víc než 10 lidí. V autobuse cestovali cizinci. Silnice 143 je zavřená. Na místě zasahují 3 posádky rychlé zdravotnické pomoci a 2 lékařské vozy. Podle krajských záchranářů operační středisko vyhlásilo mimořádnou událost. České dráhy dnes odpoledne přerušily v Českých Budějovicích provoz vlaků. Spoj jiného dopravce podle nich strhl prověšené elektrické vedení. Soupravy nejezdí mezi Českými Budějovicemi a Hlubokou nad Vltavou. Ani z Budějovic do Nové Vsi. Cestující vozí náhradní autobusy. Očekává se, že za čtvrt hodiny se provoz obnoví a vlaky se opět rozjedou. Ze staré Karviné se zřejmě stane památková zóna. Rozsah ochrany ale bude nakonec nejspíš menší, než památkáři původně chtěli. Shodli se na tom zástupci státu, města i Národního památkového úřadu. Chráněná zóna má vzniknout na ploše mezi bývalým dolem Barbora, silnicí spojující Ostravu a Karvinou a šikmým kostelem. Právě v této oblasti připravuje developer stavbu průmyslové zóny. Náměstek primátora Karviné Andřej Bizoni je rád, že se všechny zúčastněné strany dokázaly dohodnout.
5: Že zkusíme skloubit všechny záměry, to znamená záměry vlastně památkové péče, historiku, ochrany té přírody a samozřejmě i výhled k rozvoji města směrem třeba k průmyslové zóně.
4: Památkáři chtějí, aby se vyhlášením památkové zóny v Karviné ochránila část bývalého hornického města a zachovaly se tak historické hodnoty území. Jedinou dochovanou památkou ze staré Karviné je šikmý kostel, který proslavila spisovatelka Karina Lednická. Plzeňský pivovar má novinku, plně automatizovaný sklad. Vejde se do něj přes 50 milionů piv. Systém dopraví lahve a plechovky od stáčecí linky až ke kamionu bez zásahu člověka.
6: První část skladu Prazdroj zprovoznil před 3 roky. Druhá etapa pro 24,5 tisíce palet kapacitu více než zdvojnásobila. Celkem investoval téměř 1,5 miliardy. Systém zvládne za hodinu vyskladnit až 360 palet, tedy zhruba 11 kamionů. Denně odjíždí z pivovaru 250 až 270 kamionů s lahvemi a plechovkami. Automatizace řeší i nedostatek pracovníků. Celý skladovací komplex teď obsluhuje 8 lidí. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeň.
4: Čeští fotbalisté právě nastupují k předposlednímu utkání před mistrovstvím světa. V Praze na Letné vítají v přípravě Kosovo. Po zápase české mužstvo odcestuje do Ameriky. Fotbalisté Slovácka se radují, zachránili se v nejvyšší soutěži, když porazili v odvetě baráže Artis Brno 3-0 a navázali na výhru 4-1 v prvním zápase. Už včera účast mezi elitou potvrdila Ostrava výhrou 5-0 v odvetě na hřišti Táborska a jediným nováčkem první ligy tak bude brněnská Zbrojovka. Ta jako vítěz druhé ligy vystřídá sestupující Duklu Praha.
1: S Impulzem na hokej.
4: V Curychu se dnes budou rozdávat medaile. V duelu o bronz hrají poražení semifinalisté Norsko a Kanada. Ta po první třetině prohrává 1-0. O titul hokejových mistrů světa si pak od 20 hodin zahrají Švýcaři a Finové.
0: A na Impulzu se rozdává muzika, právě teď Marek Ztracený, Tak se nezlob. Já jsem Ludvík Pospíšil a přeju vám krásné nedělní odpoledne.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Krásné odpoledne, máme 4:15, ve Vlčnově vrcholí slavná jízda králů. Máme tam našeho reportéra Jana Čadu. Honzo, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne přeji.
0: Tak jak to tam právě teď vypadá?
1: Právě teď ve zdejším amfiteátru, který se hezky jmenuje V jamě, tak završuje letošní jízdu králů dechová hudba z Podluží. Co se týče vlastní jízdy králů, ta začala už slavnostním mší dnes. Marek Dacík jako nový král, 10letý kluk Vlčnovian, tak ten to měl opravdu hodně náročné. Teď v tuto chvíli končí tu svoji jízdu téměř 5-hodinovou, protože od 12 až do 4:30 bude trvat ta jízda. Počasí, tak by to mohlo vypadat maličko na bouřku, ale každopádně, co se počasí týče, tak to všichni legrůti, tedy krojovaná chasa na koní, stejně jako Marek, jeho táta a další, stihli tak akorát.
0: Letošní král Marek je v sadle koně už několik hodin, tak jak to klučina zvládá?
1: To je tedy náročné, Ludvíku. Dovedu si představit, že by se tam posadil někdo z nás, no tedy v sedle koně, muselo se cvičit samozřejmě, růže v ústech, dívčí kroj, horko jako hrom, velmi, velmi náročné, ale Marek, to je mimochodem fotbalista, který hraje za přípravku nebo za mladší jaký Slovácka, které dnes vyhrálo 3:0, tak to ten kluk zvládl úplně všechno zajímavé, bude sledovat, jestli půjde zítra do školy.
0: Honzo, oni jsou Dacíkovi úplně královská rodina, je to tak?
1: To jsou absolutní králové, neboť táta, ten právě slaví 40 a byl králem před rovnými 30 lety. Brácha František, ten byl ve stejné pozici jako o rok mladší bráška Mareček v loňském roce, takže mu měl skutečně co předat. No, Marek to má za sebou letos, všechno to hlídá, maminka, také babičky, tak uvidíme. Já myslím, že Dacíkovi by si zasloužili třeba pořádný potlesk tady od lidí. Pomaličku nám tedy letošní jízda králů končí, byla opět vydařená, dovolím si říct jednu zajímavou věc svého času, řekněme před 15 lety, tady najížděli ale obrovské davy lidí. Tentokrát to bylo přeci jenom komornější, jsou tu především domácí folklorní soubory a tak dále, také cymbálové kapely a bylo to pro místní, řekněme mírnější, přesto dokonalé, jak už bylo řečeno.
0: Reportér Jan Čeda, díky a naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka, zmrzlina, různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
4: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
5: Já se po mužích moc nedívám, ale víš, jdu po ulici, čučím do mobilu a teď mě praskne nějaká pánská voňavka přes nos. No to se i po něm otočí.
4: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
6: Ahoj impulzáci, možná by stálo za to, kromě dopravní situace, hlásit vodní situaci, řeka Vltava, sjezd Herbertov, totální zácpa, mějte se hezky.
4: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.
7: Rádio Impuls, doprava 007.
0: Agentky, agenti, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Komplikace čekejte u Českých Budějovic. Nehoda autobusu a osobního auta uzavřela silnici číslo 143 mezi Českými Budějovicemi a Boršovem nad Vltavou. Nehoda se stala u průmyslové zóny u Boršova. Na Ústecké D8 na 23. kilometru směrem do Prahy hořelo osobní auto. Kolona měří přes 2 kilometry. A silný provoz čekejte na tahu Brno-Praha mezi 27. a 15. kilometrem D1. Teď už přejeme pohodovou cestu a budeme rádi, když se taky ozvete, jak se vám jede, buď do naší mobilní aplikace nebo na číslo 605 222 007.

0: Žijeme českou muzikou na Impulzu, hned po půl páté budeme hrát Terezu Maškovou Hořko-sladký valčík. Čeští fotbalisté právě hrají přátelské utkání s Kosovem v Praze na Letné. Dobrá zpráva, Česká republika Kosovo v tuhle chvíli 1-0. Impuls má na místě svého reportéra.
1: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Ke novým polosprávě teď přepojíme do kuchyně, právě kuchyně, vůně a dobrá nálada, to je svět Heřmana Gazdy a právě on má pro vás další inspiraci, co dobrého si dnes uvařit.
1: Radio Impuls a ostravský gastrošef.
2: Z dvorší korky moje, z dálného ostravského východa na vás z kuchyně mává ostravský gastrošef. Před chvílu jsem kuknul do kalendáře a malem jsem sebu plesknul ze židle. Dnešní den je malý svatek, bo se stalo ve světech tolik věcí, že z toho lítá hlava dokola. No schválně, dneska je světový den bez tabaku, bo v roku 1987 Světová organizace zdravotníků pravila, že je všude smradu jak cip a mělo by se s tím něco robit. Mě by zajímalo, kolik kuřáků hlasovalo pro. V Pařížu otevřeli Eiffelovku, která do dneška nespadla, na rozdíl od některých ostravských šachet. No a roku 1911 slavnostně spustili na vodu nejznámější ponorku Titanic, no a na rozky slaví Clint Eastwood a Zdenda Godla ze seriálu Most. Tuž takto hezky oslavte, synci. No a na sociálních sítích Rádia Impuls máme tež perličku, bo ti tam ukážu recepty na utopence v luxusním nalevu, které najdeš tež v mojich kuchařkách a splašíš je ve všických obchodách s knihami. No a co z toho plyne? Blíží se leto, zahoďte cigara, puštajte si western s Clintem a Titanic s DiCapriem, zrobte si báječné utopence a hlavně buďte v pohodě. Haha, bo zítra už je červen. Tak zdůř z Ostravy, váš ostravský gastrošef.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabičky. Rádio Impuls.

0: Neděle na Impulzu. Pozor, nehoda zdržuje provoz na D1 na 210. kilometru směrem z Vyškova do Brna. Chystáme 007, bude to za 3/4 minuty.
1: Udělal vám dneska někdo radost? A co kdybyste ji poslali dál?
2: To je krásné, děkuju.
1: Úsměv prosím, předáme radost za vás. Stačí napsat jméno, číslo a krátký vzkaz na WhatsApp 605 222 007 nebo na impuls@impuls.cz.
3: Stále jako je to blázen a co mám k tomu dodat? Že ho taky samozřejmě miluji od prvního okamžiku.
4: To je pěkné.
1: Úsměv prosím, malý vzkaz, velká radost. Rádio Impuls, doprava 007.
0: Tady jsou nejrychlejší dopravní informace z celého Česka, telefonuje Kuba Tilšar. Ahoj Kubo, posloucháme.
5: Ahoj Ludvíku, pěkné odpoledne. Na Českobudějovicku u Boršova nad Vltavou na silnici 143 mezi kruhovými objezdy u průmyslové zóny se likvidují následky vážné nehody osobáku s autobusem. Místo zůstává neprůjezdné. V Praze v tunelovém komplexu Blanka u Davids směr Troja došlo k hromadné nehodě 4 osobáků a zdržení tam narůstá. Na Ústecké D8 na cestě do Prahy na 23. kilometru stojí vozidlo po požáru. Kolona má přes 1,5 kilometru. Na D1 mezi Vyškovem a Brnem na 270. kilometru bourala 3 osobní auta v levém pruhu. Fronta má přes 1 kilometr. A dále z Brna do Prahy na dálnici D1 čekejte přerušovanou kolonu mezi 27. až 15. kilometrem. Navíc pozor za exitem 21, kde stojí vozidlo s poruchou. A ucpává se 38 mezi Kutnou Horou a Křižovatkou na Libenice směr Kolín. Z Globáci stán z Kuba.
0: Jak slyšíte, máme dál co sledovat. Ozvěte se i vy do naší mobilní aplikace nebo na číslo 605 222 007.

0: Za okamžik 17. hodina zprávy. Až do půlnoci Čechům hrozí kroupy. Meteorologové rozšířili výstrahu. Zítra se ochladí a zatáhne. Bude maximálně 22 stupňů. Čekáme mraky, občas bude pršet. A k večeru se potom zítra bude projasňovat.
1: Ráno se ptáme, co vám jako dítěti udělalo vždycky největší radost. Nějaké místo, dárek nebo konkrétní člen rodiny?
2: Tak jsem měla autička pro Vilíka nakoupený, že mu jednalo k Mikuláši, ale už před těma 6 rokama.
1: A kdybyste si v pondělí mohli vzít celý den pro sebe a chovat se jako dítě, co byste dělali?
3: Půjdeme do kina na Finéze. Chceš? Nebo si pozveš Standu a můžete si hrát s autodráhou.
1: Věříme, že dětem vyjde počasí a bude horko.
4: Halo, tady Impulzový.
1: A možná vám bude pěkně horko při 100 000 výhře.
4: No to je úplně skvělý, já vás prostě miluju.
2: Neskusíte štěstí v Halo, tady Impulzový?
1: Ráno od 5 do 9 vysílá vaše rádiová rodina.
5: Rád bych vám představil některé studijní programy, které nabízíme na naší univerzitě, Vysoké škole finanční a správní. Jsou to programy ekonomika a management a marketingová komunikace, přičemž oba tyto programy nabízíme i v anglickém jazyce. Dále je to například program finance, aplikovaná informatika, kriminalistika a forenzní disciplíny, bezpečnostně právní studia a program právo v podnikání. Všechny přednášky pro vás streamujeme, nahráváme a ukládáme do informačního systému tak, aby k ním studenti měli kdykoliv přístup. A to nám dává velkou konkurenční výhodu oproti ostatním vysokým školám. Kromě studia vám nabízíme i naše kampusy. Velmi komfortní, pohodlné ubytování v centru Prahy. Neváhejte příliš dlouho, protože ti z vás, kteří přijdou a podají svoji přihlášku včas, dostanou slevu Early Bird a navíc si zajistí místo v našich studijních programech vzhledem k jejich omezené kapacitě. Těšíme se na vás.
6: Po havárii autobusu u Boršova jsou zranění. Čapkův piják zlomil aukční rekord. Čeští fotbalisté v přípravě nad Kosovem vedou. U zpráv 5 vás vítá Jiřina Součková.
7: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: U Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku se srazili autobus s autem. Záchranáři ošetřili 12 lidí, z nich jedna žena utrpěla těžká zranění, jeden muž středně těžká. Uvedli to záchranáři Jihočeského kraje, kteří kvůli havárii vyhlásili mimořádnou událost. Podle policie v autobuse cestovali cizinci. Silnice 2. třídy 143 je zavřená. Nehoda se stala za silného deště. Českem dnes postupují bouřky. Meteorologové varovali před srážkami, kroupami a větrem o rychlosti až 90 km za hodinu. Ke 3. odpolední museli právě jihočeští hasiči vyjíždět na 15 míst kvůli odstraňování následků bouřek. Odklízeli hlavně spadlé stromy a větve. Jinde čerpali vodu ze sklepů. Obraz Josefa Čapka trhnul aukční rekord. Dílo s názvem Piják se dnes v Praze vydražilo za rekordních víc než 34 milionů korun v aukci Galerie Kodl. Olejomalba z roku 1919 přitom začínala na vyvolávací ceně 9 milionů. Piják je podle galerie vzácnou ranou prací Josefa Čapka. Malba zobrazuje muže u stolu s kloboukem na hlavě, zahleděného do sklenice vína. Obraz je příznačný pro Čapkův kubismus z přelomu 10. a 20. let 20. století. Pláže a kempy dotahují přípravu na letní sezónu. Díky vysokým teplotám se plnily lidmi už v uplynulém týdnu. Například k vodní nádrži Hracholusky v Plzeňském kraji přijížděli nejen místní, ale i Němci se svými karavany.
8: Zástupce vedoucího jednoho z občerstvovacích stánků u přehrady, pan Petr, už je připravený.
9: Sudy jsou naražený, řízky se smaží.
10: A polívka se vaří?
9: A polívka ne? Přesně tak. Langoše, ty jsou top, česnek, kečup, sýr. Brigádník by se hodil.
8: O kousek dál má už 32 let bystro paní Dana Malinčáková. Taky ta už má velkou přípravu za sebou. Ještě dolaďuje detaily.
11: Všechno umej, vyzdoby, nový cedule, lavice jsme dělali, nový kytičky, aby jsme to tady vyzdobili. Furt se mi něco nelíbí a furt něco dotahujem.
8: Na koupačku už se ale chodí.
12: Je hezky, voda čistá, teplá. Tuto je super.
13: Já mám ráda volnou vodu. Ta příroda prostě je krásná. Je tady nádherně, voda, ptáci zpívají.
2: Paráda.
8: Obzvláště v teplých dnech je na zdejší pláži deka na dece. Tomáš Kabát, Rádio Impuls, přehrada Hrachulůzky.
6: Díky. Před hodinou začala na pražské Letné příprava našich fotbalistů na mistrovství světa. Národní tým měří síly s Kosovem, nad kterým v tuto chvíli vede 2-0. S podrobnostmi se přímo z letenského stadionu už hlásí Standa Sigmund. Hezký den, Stando.
10: Do první šance se dostal už ve čtvrté minutě Spartan Rahmány. Naštěstí ale našel jen rukavice, novice v naší brance Horníčka. Pak už se režie utkání chopili naši fotbalisté v sestavě s dalšími dvěma nováčky, Sojkou a Buchou. Ve 12. minutě po úniku Hloška z levé strany otevřel skóre hlavou Ladra a ve 32. minutě po úniku Dělovkou z úhlu přidal druhý gól nejlepší hráč na hřišti Hložek. A tak po první poločase vede Česko nad Kosovem 2-0. Z Letné Standa Sigmund.
7: S Impulzem na hokej.
6: V Curychu se dnes rozdají medaile, v duelu o bronz hrají hokejisté Norska a Kanady, která po druhé třetině prohrává 0-2. A o titul hokejových mistrů světa si o 8 večer zahrají Švýcaři a Finové.
0: Hokej, fotbal v tuhle chvíli sledujeme na Impulzu, k tomu pro vás máme muziku. Právě teď přichází Pavol Habera, je to o hvězdách. A já jsem Ludvík Pospíšil, přeju krásný podvečer.
7: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Za minutu 4:45 spojíme se s pražskou Letnou.
1: S Impulzem na fotbal.
0: Pokračuje tam střetnutí českých reprezentantů s fotbalisty Kosova. Jedná se o přípravu na světový šampionát. Češi vedou v tuhle chvíli 2-0 a s dalšími odehranými minutami nás teď seznámí přímo z Letné náš sportovní reportér Standa Sigmund. Stando.
2: Tak do druhého poločasu poslal trenér Miroslav Koubek na trávník další tři nováčky, kteří bojují o nominaci na mistrovství světa. Vyšinského, Kabonga a nejmladšího Sochůrka, který se 7 dnů před svými 18. narozeninami stal vlastně nejmladším hráčem v historii české reprezentace. Naši fotbalisté stoupili do druhého poločasu s vedením 2-0 po golech Ladry a Hloška. A jak se zdá, v pozdní sestavě se zatím na hřišti dost hledají, přesto mají herní převahu. Skóre se ale zatím nezměnilo, 56. minuta utkání a Česko vede nad Kosovem stále 2-0. Z Letné Standa Sigmund.
1: Partneři reprezentace jsou Penny, Fortuna, Puma, Hyundai a Staropramen.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A Kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
5: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
6: Když někdo na něco vyjeveně kouká, tak se říká, že čučí. A občas i moje manželka takhle čučí, taky říkám, že je čučka.
5: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
7: Ve směru z Pouřiněvce na Dolní Měcholupy, dopravní nehoda, dodávka plus malej nákladní auto, taková 7-tuna, stojí v pravém pruhu a jsou ve směru na Dolní Měcholupy.
5: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.
1: Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Tak a jedeme. Jsou to nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kvůli nehodě se ucpává D1 směrem z Vyškova na Brno mezi Rousínovem a Holubicemi. Zdržíte se asi půl hodiny. Další havárie komplikuje provoz na trase z Uherského Hradiště do Brna mezi Bučovicemi a Křižanovicemi. A silný provoz máme hlášený i z tahu Brno-Praha z úseku mezi 28. a 14. kilometrem D1. Když vám přejeme dobrý dojezd s naším dopravním zpravodajstvím, do kterého můžete taky přispět a budeme rádi. Ozvěte se do naší mobilní aplikace nebo na číslo 605 222 007.

0: Vidění pod večer na Impulzu po půl šesté bude zpívat Karel Gott písničku Stále mlad, žijeme českou muzikou. Tento týden u Impulzových se dařilo Radkovi, Nikole a taky Monice.
1: Halo, tady Impulzovi.
2: Dobré ráno. Mončo, je vidět, že jste fanoušek Halo tady Impulzovi a určitě budete chtít zatočit i výherním kolem.
1: To zkusíme to.
3: Práskni do toho.
4: Dva, jedna, jedu.
3: Je tam základ, dobrý. Zůstalo vám to, hnedka vedle byl smolík, už jenom kousiček a málem se o to přišla. Ale dobrý, dobrý.
2: Je to tam, tu desítku prostě máte a 10 000 pomůže, nemám pravdu.
1: No určitě.
0: Halo, tady Impulzovi pokračuje hned zítra ráno mezi 5. a 9. u Impulzových. Do naší hry se přihlásíte na našem novém webu impuls.cz, v naší žluté aplikaci a nebo SMS-kou na čísle 906 11 09.
5: Foukáme radost. V prodejnách Alby vám nafoukneme famózní balónky pro každou příležitost. Čísla, písmena, zvířátka, postavičky z pohádek s nápisem a dokonce i balónky chodící nebo tahací na kolečkách. Zaskočte do Alby a odneste si originální balónkovou kytici, se kterou vždycky ohromíte. Alby, děláme radost.
6: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Impulzový Skrabička za chvíli zahraje Petra Reská písničkou Přátelství. Ale ještě předtím, ve vysílání vás občas něco zaujme a pak není nic lepšího, než nám napsat. No a kdo odpoví? No přece náš tiskový mluvka.
1: Pošta Saši Hemaly.
2: Přeji hezkou neděli, přátelé. Doufám, že si víkend užíváte přesně tak, jak se má. Trochu v klidu, trošku v pohodě a s impulzem puštěným do uší. Tak pojďme na vaše dnešní zprávy. Píše Míra. U impulzových jsem v týdnu, myslím, zaslechl Michala z kouzelné školky, nebo jsem se přeslechl. Míro, kouzlit sice ještě neumíme, ale ano, nepřeslechl. Michal Nesvadba s námi ve vysílání opravdu byl, protože jsme řešili lepící pásky. A kdo jiný by o nich měl mluvit než právě Michal, že ano? Jana z Nové Vsi nám píše, prosím, můžete už přestat hrát toho Marka Ztraceného, hrajete ho pořád dokola. No, Janičko, to vám asi neslíbím. Přece jen bychom Markovi těžko vysvětlovali, jak se nám z vysílání tak nějak ztratil. Ale klidně nám napište, koho byste naopak ráda slyšela častěji. No a když už jsme u těch ztracených věcí, Emilie mi napsala. Dobrý den, asi se mi z telefonu ztratil formulář k přihlášení do soutěže Halo tady Impulzovi. Kde ho prosím najdu? Milá paní Emilie, nebojte, Sherlock Holmes tady nebude potřeba. Formulář stále najdete na webu impuls.cz v kolonce Halo tady Impulzovi, která je hned nahoře. A to už asi je pro dnešek opravdu všechno. Užijte si zbytek neděle a mějte pohodový start do nového týdne. Váš Saša Hemala.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovy.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

0: Právě se hraje přátelský fotbal Česká republika Kosovo v Praze na Letné. V tuhle chvíli skóre 2-1 vede český tým. Pořád je zašpuntovaná D1 mezi Rousínovem a Holubicemi na tahu Vyškov Brno. Podrobnosti odprezentujeme za půl minuty.
1: Od 8 večer až do rána hrajeme na Impulzu jen česky a slovensky.
2: Naša láska letí jak splašené koně.
1: Písničku za písničkou. Bez zbytečných řečí.
3: Nasaď mi na chvíli.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Jsou to nejrychlejší dopravní informace z celého Česka s Kubou Tilšarem. Ahoj Kubo.
4: Ahoj Ludvíku, pěkné odpoledne. Stále pozor na dálnici D1 mezi Vyškovem a Brnem. Za exitem 210 na Holubice překáží v levém pruhu 3 osobáky po nehodě. A do více než 6-kilometrové kolony se dojíždí u Rousínova. Osobní auto pak bouralo na silnici 50 od Uherského Hradiště do Brna. Za Bučovicemi postojíte si tam v obou směrech. Na dálnici D1 od Brna do Prahy pojedete pomalu mezi 25. a 15. kilometrem. Hradecká dálnice D11 na cestě do Prahy jede pomalu u exitu 25 u Poříčan a po vážné srážce autobusu s osobákem se zraněním zůstává neprůjezdná silnice 143 na Českobudějovicku u Boršova nad Vltavou na úrovni Včelné mezi kruhovými objezdy. Z Globásy stám z Kuba.
0: Informace máte? Teď už jeďte a taky se ozvěte, jak se vám jede. Do naší mobilní aplikace nebo na číslo 605 222 007.

0: Krásně do posledního tónu, těsně před 18. hodinou. Drahoj z Domažlic teď hlásí 20 stupňů Celsia a poslal nám zprávu taky Míra z Ivanovic na Hané, kde je právě 25 stupňů. Napište i vy 605 222 007. Až do půlnoci v Čechách hrozí kroupy, meteorologové rozšířili výstrahu. Zítra už potom teploty budou nižší než dnes, naměříme maximálně 22 stupňů. Taky se zatáhne, čekáme mraky celý den, občas bude pršet, ale až k večeru se může sem tam objevit kousek modré oblohy.
1: Pšt, už jste to slyšeli? Příští týden se na Impulzu něco chystá. A Richard Krajčo v tom má prsty. Víc prozradit nemůžeme. Ale jedno víme jistě. Narozeniny slaví on,

0: Přemýšlíte o vysokoškolském studiu? Jak poznáme kvalitní vysokou školu, nám prozradí děkan Vysoké školy finanční a správní Eduard Bruna.
1: Kvalita z pohledu studenta se rovná velice často uplatnitelnosti absolventů na trhu práce. V tom patří naše Vysoká škola finanční a správní k lídrům. Na úřadech práce absolventy naší školy nenajdete. Jiným ukazatelem je kvalita výuky a vyučujících. U nás najdete řadu pedagogů, kteří mají obrovské zkušenosti z prestižních zahraničních škol nebo také top manažery. Vysoká škola finanční a správní jako jediná soukromá vysoká škola je držitelem řady prestižních certifikátů. Určitě doporučuji, abyste naši školu navštívili během dnů otevřených dveří. Neodkládejte své rozhodnutí v tomto směru, protože Vysoká škola finanční a správní přijímá nové studenty jen do konce září tohoto roku.
0: www.vsfs.cz
2: Havárie u Boršova zastavila provoz na Budějovice. Hasiči na jihu Čech výjíždějí kvůli bouřkám. Čeští fotbalisté v přípravě na šampionát vyhráli. U zpráv 6 vás vítá Jiřina Součkova.
3: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Jihočeští záchranáři ošetřili 13 zraněných po srážce autobusu s osobním autem u Boršova nad Vltavou. Jedna žena má vážná mnohočetná zranění, další muž se zranil středně těžce, ostatní vyvázli z nehody s pohmožděninami a odřeninami. Pacienty přijali nemocnice v Českých Budějovicích a Českém Krumlově. Podle policie v zájezdovém autobuse cestovalo kolem 30 cizinců. 4 další cizinci jeli v osobním Mercedesu. Ke srážce došlo po půl třetí odpoledne. Silnice druhé třídy číslo 143 zůstává zavřená. Nehoda se stala za silného deště. Jihočeská policie pro Českou televizi uvedla, že řidič osobního auta jel na včelnou. Nepřizpůsobil zřejmě jízdu mokré silnici a dostal smyk a narazil do autobusu. Právě Jihočeským krajem se prohnaly silné bouřky. Hasiči řeší následky, odklízejí spadané větve a čerpají vodu ze zatopených sklepů. Ke čtvrté odpolední měli přes 100 výjezdů, jak informovali na X. Do dnešní půlnoci platí na většině území Čech, vyjma části východních, výstraha před bouřkami. Ta platí i pro jihozápadní část Jihomoravského kraje a téměř celou Vysočinu. Podle meteorologů odpoledne napršelo na jihu Čech místy i přes 40 litrů vody na metr čtvereční. Víc než pětina Čechů denně užívá nikotin. Mezi mladými lidmi do 24 let jde o každého čtvrtého. Podle národního výzkumu ale cigarety nejsou tak dominantní jako dřív.
4: Například syntetický nikotin a nikotinové soli výrobci prezentují jako uživatelsky přivětivější, ve skutečnosti ale roste potenciál závislosti. Štěpánka Čechová za Státní zdravotní ústav řekla, že národní výzkum zaznamenal oblibu alternativ hlavně u lidí mezi 15 a 24 roky věku.
5: Stále český zahají po nových formách nikotinu, zejména po elektronických cigaretách a nikotinových sáčcích. Výsledky ukazují, že tyto výrobky si mezi mladými udržují vysokou atraktivitu.
4: Přednostka pneumologické kliniky fakultní Thomayerovy nemocnice Martina Koziar-Vašáková ale upozornila na to, že i když už nejde o cigarety, riziko stále existuje.
6: Neexistuje zdravé kouření, neexistuje zdravé užívání nikotinových výrobků. Tabák je droga a nikotin je ta účinná složka, na kterou vzniká závislost a nikotin nemá žádnou bezpečnou dávku.
4: Jak navíc zjistila studie, silný vztah ke kouření má konzumace alkoholu. Zdravotní dopady při souběžném užívání tak můžou výrazně růst. Tomáš Kabát, Radio Impuls.
2: Díky a já doplním, že právě dnes je Mezinárodní den bez tabáku a věnujeme se tomu i v našem víkendovém tématu. Česko porazilo Kosovo nakonec 2-1. Přípravné utkání před mistrovstvím světa na letenském stadionu sledoval Standa Sigmund. Dobrý večer, Stando.
7: Je vám hezký večer. Tak utkání otevřel při návratu na Tenský trávník kosovský útočník a Spartaně Rahmány. Ale českého brankáře Horníčka nepřekvapil. Pak už režírovali hru naši fotbalisté, kterým zajistili dvoubrankové vedení Ladra ve 12. a Hložek ve 32. minutě. Ve druhé půli se na naší hodně po změně sestavy projevila zcela pochopitelně malá sehranost. Tlak našich hráčů nebyl takový. Chyběly šance ke zvýšení náskoku. Naopak Kosovu se střeva podařilo 9 minut před koncem střelit snižující branku, o kterou se prostal Emir Lahu. A tak naši fotbalisté porazili v přípravném utkání Kosovo 2-1. Z Letné Standa Sigmund.
3: S Impulzem na hokej.
2: V Curychu už je rozhodnuto. Bronzovou medaili na hokejovém světovém šampionátu vybojovali v dramatickém souboji Norové, když v prodloužení porazili Kanadu 3-2. O titul si večer od 20:20 zahrají Švýcaři s Finy.
8: Máme krátce po 18. hodině, jsem Ludvík Pospíšil, přeju vám krásný večer a na mě je muzika pro vás rád. Mych 21, snadné je žít, přicházejí právě teď.
3: Rádio Impuls, radost ze života. Rádio Impuls, rádio.
9: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožené jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: 18. hodina, 8. minuta, Jiřka Součková se vrací s aktualitou.
1: Dřív než ostatní.
2: Kvůli odpoledním bouřkám je na jihu Čech bez proudu asi 10 000 odběratelů. Podrobnosti ve zprávách v celou.

0: Večerní program Rádia Impuls za chvíli bude pokračovat s Daliborem Jandou a písničkou Padá hvězda. Žijeme českou muzikou. Na dnešek, na neděli 31. května, připadá Světový den bez tabáku. No a my se vás ptáme na to, jestli se vám podařilo s kouřením seknout a případně prosíme o radu, jak se vám to povedlo. Posluchač Martin z Milníka.
1: Ahoj, táta byl kuřák, jednou přišel později z restaurace, přestal den ze dne kouřit, nám řekl, že jestli budeme kouřit, tak doma ne, že budeme akorát blbí, že to stojí peníze před 40 rokama. Ani jeden s bráchou nekouříme a radši si kupte bušta, bude to lepší. Takže jsme nekuřáci, takhle jedině nám to táta řekl, stačilo to. Samozřejmě, že jsme chodili za seník, za prasečák, za kravín, tahali jsme špačky, 100% jsme to zkoušeli, ale mám hospodu 30 let a nikdy mě nenapadlo si koupit cigarety nebo zapálit. Ahoj Martin Mělník.
0: No a teď někdo, kdo nekouří od roku 1989.
2: Tak já jsem ročník 1961 a začal jsem kouřit někdy za těch 13, 14 jako každý dítě, ale nešukoval. Když jsem nastoupil do učení jako číšník v 76., tak tam mě už naučili kouřit, rastat, milovat. No, kouřil jsem až do roku 1989, kdy jsem končil na nějakých 40 až 50 cigaretách denně. Pak jsem šel v polovině ledna na operaci číselné kýly. Pan doktor nám nechal v nemocnici sebrat všechny cigarety, co tenkrát ještě mohli. No, a od té doby jsem si nezapálil.
0: Tolik náš příspěvek ke Světovému dni bez tabáku. Děkujeme, že vysíláte s námi.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
4: Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka právě začínají. Po nehodě je omezený provoz na D1 směrem od Vyškova do Brna na 210. kilometru. Kolony se tvoří na D1 a současně na objížďce po souběžné silnici číslo 430. Další bouračka si vyžádala zásah hasičů na trase Uherské Hradiště Brno mezi Bučovicemi a Křižanovicemi. A pořád je zavřená silnice číslo 143 mezi Českými Budějovicemi a Boršovem nad Vltavou na úrovni Včelné. Hasiči tady likvidují následky nehody autobusu a osobního auta. My vám přejeme pohodovou cestu a taky se ozvěte, jak se vám jede. Buď do naší mobilní aplikace nebo na číslo 605 222 007.

0: Marek Ztracený, originál, to bude další písnička, kterou vám zahraju na Impulzu hned po půl sedmé. Žijeme českou muzikou. A příští týden to na Impulzu bude velké, něco se chystá, no a bude to spojené s Richardem Krajčem, ale víc zatím prozradit nemůžu, konec konců ani to nevím. Ale jedno víme jistě, narozeniny je slabý. Richard, dárek dostanete vy. Tak buďte u toho, startujeme už zítra tady na Impulzu.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz. Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Víkend na Impulzu teď doplní náš editor Alan Hejma a jeho stručný výběr událostí uplynulých 7 dnů. Tak jdeme na to.
1: Kdybychom hovořili o 5000ových bankovkách, bylo by jich 582 240 a vážili by 582 kilo. Z toho všeho se může radovat šťastlivec, který v týdnu vyhrál 2 miliardy a 911 milionů v Eurojackpotu, mluvčí loterijní společnosti Allwin. Dříve to byla Saska, Dita Stejskalová ve vysílání Impulzu.
2: Česko má momentálně nejvyšší výhru v historii. Je to náš dlouhodobý zákazník. On už na svém zákaznickém účtu tu výhru vidí.
1: Tak pánovi gratulujeme. No. A ještě pro inspiraci výherní čísla 5, 11, 23, 33, 42, dodatková čísla 10 a 12. I když dvakrát prý do stejného místa neuhodí.
3: Cíl je prostě postup ze skupiny.
1: Národní fotbalový tým už se připravuje na tu Ameriku, na mistrovství světa, kam postoupil s odřenýma ušima. To jsme zvědaví. Národní hokejový tým už je naopak ze Švýcarska doma.
4: Celý turnaj, dá se říct, že jsme neměli jednoduchý zápas.
1: Kapitán Roman Červenka ví, že tenhle květnový hokejový svátek s divnou českou hrou už teď raději upadl v myslích českých fanoušků v mlhu zapomnění.
4: Nenašlo se konzistentně ta správná chemie.
1: Aspoň jsme se ale dostali ze skupiny. Na rozdíl od bratrů Slováků, šéf jejich svazu Miroslav Šatan ale objevil, proč to tak bylo.
5: V dvou posledních zápasů nedostali českého rozhodcu, takže...
1: Za vším hledej Čecha.
6: Tepelná kupole funguje jako poklice, stlačuje vzduch pod sebou a tím brání příchodu studenějších front.
1: Referoval v úterý náš reportér Tomáš Kabát o tom pozoruhodném poklopu, pod kterým jsme celý rozehřátí existovali, žili a pracovali.
6: Meteoroložka Dagmar Honcová tvrdí, že tepelné kupole zůstávají nad územím hodně dlouhou dobu.
7: A jediné, co jim může rozrušit, je vliv výrazné studené fronty.
1: Tolik k problematice tepelné pokličky. No a výrok týdne nakonec. I tentokrát na pěknou neděli premiér Andrej Babiš a jedno z jeho vnitrokoaličních zjištění uplynulých 7 dní.
8: Děkuji. Pan Okamura, nevím, co vyjednává, on si stále plete, on si myslí, že ve vládě, není ve vládě, je předseda sněmovny.
1: Tak a teď to slyšel i pan Okamura. Hezký den přeje Alan Hejma.
9: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovy

0: Program Impulzu. Nehoda omezuje plynulost provozu na D1, a to u Holubic ve směru Vyškov-Brno. Podrobnosti už za chvíli, za minutu a půl.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
2: Když jsme byli malé, děda nám z dřevěné větve udělal takové hole a na konci byla hlava koně. My jsme si to dali mezi nohy a běhali jsme po vesnici, skákali jsme přes překážky. Dneska je to sport, kterým se dělá dokonce i mistrovství. Takže jsme byli takové průkopnice a ani jsme o tom nevěděli. Možná, kdybychom to věděli, věnujeme se tomu dodnes.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
3: Toulavej Charlie, zdravím. Chomutov směr Praha. Bílý čepice v dodávce neoznačený.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Na pódiu miliony fanoušků, éteru snad miliony posluchačů. Igor Dimko z No Name. Ten chlap vás dostane do varu. Už tenhle víkend po 8. večer. Milionoví moderátoři. Jenom na Impulzu. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka a Kuba Tilšar. Ahoj Kubo.
4: Ahoj Ludvíku, hezký večer. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna za exitem 210 probíhá došetřování dopravní nehody částečně v levém pruhu. Kolona od Rousínova se ale postupně rozjíždí. V místě ucpaná zůstává souběžná silnice mezi odbočkami na Holubice a Tvarožnou. Na silnici číslo 50 od Uherského Hradiště na Brno se zdržíte v obou směrech u Křižanovic kvůli dopravní nehodě. A dále na obchvatu Slavková je také kratší kolona. Na příjezdu do Uherského Brodu od Starého Horozenkova se srazila dvě osobní auta. A na D1 před Prahou z Brna doprava místy vázne od 22. kilometru od Mirošovic po Průhonice. Z Globásy stán z Kuba.
0: Dopravu dál sledujeme, taky se ozvěte, jak se vám jede do naší mobilní aplikace nebo na 605 222 007. Ve vašem rádiu je Impuls. Goodbye.

0: Za minutu 19. hodina až do půlnoci Čechám hrozí kroupy a silný vítr. Bouřky už udělali paseku v jižních Čechách, o tom za chvíli ve zprávách. Zítřejší počasí bude moudřejší večera, teploty spadnou, naměříme maximálně 22 stupňů, čekáme mraky, pršet bude občas a k večeru se bude obloha čistit.
1: Ráno se ptáme, co vám jako dítěti udělalo vždycky největší radost. Nějaké místo, dárek nebo konkrétní člen rodiny?
2: Tak jsme měla autička pro Vilíka nakoupený, že mu jedal k Mikuláši, ale už před těma 6 rokama.
1: A kdybyste si v pondělí mohli vzít celý den pro sebe a chovat se jako dítě, co byste dělali?
3: Půjdeme do kina na Finéze. Chceš? Nebo si pozveš Standu a můžete si hrát s autodráhou.
1: Věříme, že dětem vyjde počasí a bude horko.
4: Halo, tady
1: a možná vám bude pěkně horko při 100 000 výhře.
4: No to je úplně skvělý, já vás prostě miluju.
2: Neskusíte štěstí v Halo tady Impulzovi?
1: Ráno od 5 do 9 vysílá vaše rádiová rodina.
5: Jižní Čechy jsou po bouřkách bez proudu. Norští hokejisté slaví senzační bronz. Čeští fotbalisté před odletem porazili Kosovo. U zpráv 7 vás zdraví Jiřina Součková.
6: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Bouřky na jihu Čech připravily o elektřinu na 10 000 odběratelů. Omezení dodávek se dotklo hlavně Českobudějovicka. Na Strakonicku a Prachaticku, kde byly bouřky dřív, už se energetikům daří závady odstraňovat. Poruchy způsobily hlavně popadané stromy a větve. Kvůli tomu museli do terénu i jihočeští hasiči. Zaměstnalo je i čerpání vody ze sklepů. K 16. hodině měli víc než 100 výjezdů. Na jihu Čech místy napršelo i přes 40 mm, tedy 40 litrů vody na metr čtvereční. Nejvíc voda spláchla Trhové Sviny a stanici Ktiš. Při dnešních bouřkách se pak v okolí Netolic na Prachaticku mezi 3:30 odpoledne zřejmě objevilo i slabé tornádo. Uvedl to na síti X Český hydrometeorologický ústav. Možné tornádo vyfotili lidé jihovýchodně od Netolic. Psychiatři v Kroměříži dostanou nový pavilon akutní péče. Ten poskytne 90 lůžek pro dospělé a 25 pro děti a dorost. Hotovo by mělo být letos v listopadu. Ředitelka psychiatrické nemocnice v Kroměříži Adéla Stoklasová nový pavilon vítá.
7: Roste počet duševních poruch, lidé potřebují péči psychiatrů a my potřebujeme poskytovat takovou péči, která je žádána, takže ty lůžka následné péče transformuje. V lůžka akutní péče.
5: Nová část kroměřížské psychiatrické nemocnice má začít fungovat za 2 roky. Celý areál je spádový pro zhruba 1 000 000 lidí a je jediný svého druhu ve Zlínském kraji. Pod Krušnými horami se rodí unikátní bezpečnostně zážitkový projekt. Půjde o areál, ve kterém návštěvníci prožijí extrémní situace. Od blackoutu přes dopravní nehodu až po rozsáhlý požár.
8: Cílem bude naučit návštěvníky a zdaleka nejen děti reagovat na nečekané události. Areál vzniká v průmyslové zóně Triangle hned vedle dálnice D7. S projektem pomáhá integrovaný záchranný systém. Půjde tak nejen o virtuální realitu, která má nenadále situace modelovat, ale taky skutečná řešení a zážitky od hasičů, záchranářů nebo policistů. Dušan Valenta, Radio Impuls.
6: S Impulzem na hokej.
5: Norští hokejisté slaví senzační bronz. Kanadu porazili na mistrovství světa v Curychu v utkání o 3. místo 3-2 v prodloužení. Severané tak získali první medaili v historii světových šampionátů. Vítězný gól v dramatickém zápase padl 3,5 minuty po konci běžné hrací doby. Norové předtím ztratili 2brankový náskok až v samém závěru základní doby při hře Kanaďanů bez golmana. No a ve 2020 se pak domácí Švýcaři postaví Finům v boji o zlato. Čeští fotbalisté pak v první přípravě na mistrovství světa vyhráli pár hodin před večerním odletem do Spojených států. V Praze na Letné porazili Kosovo 2-1. Před vstupem do světového šampionátu odehrají ještě 4. června v New Jersey generálku proti Guatemale.
0: Už za hodinu se na vás na Impulzu těší náš milionový moderátor, a to Igor Tymko ze skupiny No Name. Do té doby pro vás máme muziku, tohle je Richard Miller a Ivan Tásler. Já jsem Ludvík Pospíšil.
6: Rádio Impuls. radost ze života.
9: Měsíc je jak zlatá bula sicilská, stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Stín katedrála skupina Šalom už za chvíli na Impulzu, ještě předtím Ava Max.
1: S Impulzem na fotbal.
0: Čeští fotbalisté se rozloučili se svými fanoušky v posledním domácím přípravném utkání před odletem na mistrovství světa. V zápase proti Kosovu vyhráli 2-1. S krátkým souhrnem zápasu spolu se změnami v konečné nominaci teď do vysílání přichází náš sportovní reportér Standa Sigmund. Stando!
2: Tak tady jedný dostavkou bych dal příležitost všem šesti hráčům bojujícím o nominaci na mistrovství světa, včetně Hloška, který se do poločasového vystřídání byl nejlepším hráčem na hřišti. Ten byl také u obou gólů první poločase. Po jeho úniku a centru nejprve skoroval hlavu 12. minutě Ladra a druhý gól přidal sám Hložek nádhernou dělovkou z úhlu ve druhé půli. Našim hráčům chyběla přesnější kombinace a tudíž zakončení naopak Erinárdu závěru střelil snižující branku. Po utkání oznámil trenér Miroslav Koubek trojici hráčů, kteří si do konečné nominace nevešli. Jsou to Bucha, Kabongo a Ladra. Zletné Standa Sigmund.
1: Partneři reprezentace jsou Penny, Fortuna, Puma, Hyundai a Staropramen. Rádio

0: Víkend jde pomalu do finále, stejně jako celý květen. Zítra se na vás těší klasický pracovní týden a aby to šlo o něco s nás do toho nového pracovního týdne, proto pro vás máme speciální pořad, který vám nabízí Vlasta Korec. Můžete ho věnovat svým milionovým kolegům, pokud je máte. Můžete jim říct, že máte rádi. No a my vám za to zahrajeme písničky po 9. hodině. 7 pecek bez reklam a přímo k vám do práce. Pokud máte o tuhle laskavost a radost zájem, tak se podívejte na naše stránky www.impuls.cz, tam zjistíte podrobnosti a taky můžete svůj pracovní tým přihlásit.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou

0: Impulzovic krabička za chvíli slibuje Jiřího Korna, písničkou Žal se odkládá.
1: Hrdinové všedního dne na rádiu Impuls.
0: Každý týden vám představujeme hrdiny všedního dne. Hledá je náš fenomenální kolega Aleš Ružička. Jsou to lidé, bez kterých by náš svět nefungoval tak, jak jsme zvyklí. Záchranáři, hasiči, ale i řidiči autobusů, zdravotní sestry nebo fyzioterapeutky, jako v tomto případě. Hrdinkou všedního dne je Katka Maříková z Bohuslavic u Telče.
2: Katka je fyzioterapeutka, která se stará o vážně nemocné děti. Jak jste se k tomu dostala?
3: No, já jsem odmala vyrostla u koní a vlastně celou dobu jsem se trápila tím, že mě jako nebaví na koni jezdit, ale Aha. Baví mě s nima být. Ta hypoterapie se tak jako nabízela, takže jsem šla studovat fyzioterapii.
2: Ano.
3: A tak se to všechno jako poskládalo a paradoxně teď polovina mé pracovní náplně jízda na koni.
2: Pojďte nám říct, ať to všichni pochopíme, nějaký takový příběh jako s hezkým koncem, jestli by šlo, jo. Prostě vy tady máte, jak jsme říkali, 120 dětí, o které se právě teď staráte, které vám k vám můžou dojíždět. 300 dalších dětí je na čekačce. Ať pochopíme všichni vlastně, co se děje a jak to dopadne třeba. Mm-hmm. A hezky. Ono to nejvíc dopadne dobře.
3: Tak asi mě první napadne chlapeče, kterýho jsme vlastně mohli pustit z péče fakt uzdraveného, což nevždy se stane. Ale byl to chlapeče, který mě před operací nožiček, protože vtáčel, říká se tomu diagnóza pes equinovarus. A když jsem se ho vyšetřila, jak jsem zjistila, že vlastně to napětí vychází z ramenou, že to není tolik jakoby problém nohou. No a ten kůň právě byl schopen tím svým pohybem mu pomoct uvědomit si, že je tam to napětí ramenou, že nedýchá, že nepoužívá pánev. Pomohl mu vlastně poznat to tělo, aby ho zapojoval jinak, aby se naučil nové pohybové vzorce a díky tomu vlastně ty nohy mohly povolit. K operaci nedošlo a chlapeček, koho jsme vlastně propouštěli zdravého třeba po dvou letech péče.
2: Fyzioterapeutka Katka Maříková, která založila neziskovou organizaci Miracle. Katka je skvělý člověk, je to náš hrdina všedního dne, protože já nevím, kolik těch dětí už vám tady prošlo teda za tu dobu, co to děláte.
3: No, tisíce.
2: Takže jste pomohla mnoho, nejenom dětem, ale i jejich rodinám. Takže za ty všechny vám děkujeme. Vážíme si vaší práce. Jsme moc rádi, že ji děláte. Mějte dost síly na to, abyste mohla pokračovat a jen tak dál. A děkujeme ještě jednou. Jste skvělá.
3: Taky děkuju. Nashledanou.
2: Naše hrdinka všedního dne Katka Maříková, Bohuslavice nedaleko Telče, a její nezisková organizace Miracle.
0: To jsou naši hrdinové všedního dne. Představujeme i zdánlivě obyčejné profese. Zítra ráno se náš zuřivý reportér vydá do mateřské školy. S Impulzovými vstáváme už v 5 hodin.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Tady je Radio Impuls, za chvíli 20. hodina, to přijdou zprávy a potom náš milionový moderátor. Dnes je to Igor Tymko ze slovenské skupiny No Name a Igor se na vás už moc těší.
1: Radio Impuls, doprava 007.
0: Ze všeho nejdřív se ale projedeme, jsou to nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Zdravíme Kubu Tilšera. Kubo.
2: Ahoj Ludvíku, pěkný večer. V Praze na Bohdalecké ulici poblíž křižovatky s Moskevskou z centra zasahují záchranné složky. U nehody dodávky s motorkářem doprava tam zpomaluje. Kvůli zúžení si postojíte pár minut na silnici 20 mezi Losinou a Plzní na cestě z Nepomuku. Nárazově se jede pomalu po dálnici D1 z Vyškova na Brno okolo exitu 210. A připomínám blokovaný provoz po vážné nehodě autobusu s osobákem mezi Českými Budějovicemi a Boršovem nad Vltavou na silnici 143 u průmyslové zóny. Z Globá systém v Kuba.

0: Máme před 8 hodinou, náš milionový moderátor Igor Týmko už je připraven, ozve se hned po zprávách. Ve většině Čech platí výstraha, až do půlnoci se může objevit kroupy a silný vítr, zítra bude nejvíc 22 stupňů, čekáme mraky, pršet bude občas a k večeru se začne vyjasňovat. Já jsem Ludvík Pospíšil, ode mě všechno, mějte se hezky.
1: Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Nevěříte?
2: Je to Betáno jackpot.
3: Je to Betáno jackpot 100 000 korun, chápe?
4: No to je výborný.
1: Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
5: Na jihu Čech se možná objevilo slabé tornádo. Slováky čeká další zvýšení daní. Norové vytřeli Kanaďanům zrak. U zpráv 8 vás zdraví Jiřina Součková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Meteorologové hledají svědky tornáda. Slabé tornádo se možná objevilo při dnešních bouřkách na jihu Čech, jihovýchodně od Netolic, a to mezi 4:30 odpoledne. Potenciální úkaz vyfotili lidé a zároveň jej potvrdil radar firmy Meteopress. Přesná poloha a intenzita možného tornáda je nejistá. Meteorologové proto prosí o sdílení a případné hlášení podezřelých škod, jako jsou vyvrácené stromy, ulámané větší větve, případně škody na domech. A to v pásu od obce Babice směrem na jihovýchod až k obci Čakov. Jih Čech dnes odpoledne zasáhly silné bouřky, zaplavily sklepy a kácely stromy. Kvůli bouřím se přerušily i dodávky elektřiny pro asi 10 000 odběratelů. Teď jich zůstává bez proudu asi polovina. O službu Seniorbus je v Brně velký zájem. Tamní dopravní podnik proto ještě letos pořídí další dvě dodávky. Flotila tak bude celkem čítat 8 aut. Poptávka po Seniorbusu převyšuje nabídku a někdy se zájemcům ani nedaří službu objednat. Šéf brněnského dopravního podniku Miloš Havránek říká, že zájem je i ze strany řidičů.
6: Ona je to specifická služba, protože normálně, když vezete víc lidí, že jo, tak ono s nima jako moc nemluvíte, že jo, jste v té uzavřené kabině. Tohle je bezprostřední záležitost, to musí být lidi, kteří trošičku mají vztah k těm starším lidem a jsou ochotní jim pomoci.
5: Služba v Brně funguje 10 let. Seniorbus můžou využívat lidé nad 70 let nebo zdravotně postižení. Maximální počet je 6 jízd za měsíc. Jedna stojí 50 korun. Na Slováky se žene další daňová smršť. Zdražit mají nákupy potravin i léků. V parlamentu je už ve druhém čtení návrh, který umožní samosprávám zvýšit daně z větších obchodních a podnikatelských nemovitostí.
7: Zaviesť sa má osobitná miestna daň pre obchody s predajnou plochou nad 500 štvorcových metrov. Dotkne sa nielen supermarketov a hypermarketov, ale aj stavebnín, záhradníctiev, predajní nábytku, lekární či fitness centier. Tieto prevádzky už avizujú, že novú daň premietnú do konečných cien pre zákazníkov, a to aj v segmente základných potravín. Hrozí aj zatváranie menej rentabilných obchodov na vidieku. Jozef Bálko, Rádio Impuls, Slovensko.
5: Norové získali první medaili z hokejového mistrovství světa. V souboji o třetí místo zaskočili favorizovanou Kanadu, kterou zdolali 3-2 po prodloužení a vybojovali bronz. Severani do poslední třetiny vedli 2-0. Nenechali se rozhodit ani kanadským vyrovnáním 8 vteřin před koncem běžné hrací doby. Vítězná branka padla 3,5 minuty potom. Za 20 minut pak k boji o zlato nastoupí domácí Švýcaři, kterým se postaví Finové. Z konečné nominace českých fotbalistů na mistrovství světa vypadla trojice hráčů. Do Ameriky dnes večer nepoletí útočník Kabongo ani záložníci Bucha s Ladrou. Trenér národního mužstva Miroslav Koubek zúžil kádr po vítězném přípravném utkání s Kosovem. Útočník Jan Kuchta, který kvůli zranění střídal v utkání proti Kosovu, by měl být do 3 nebo 4 dnů v pořádku.
1: Rádio Impuls. Vysílají milionoví moderátoři.

Impuls. Vysílá milionový moderátor Igor Tymko.

0: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio
1: Impuls. Máte v práci milionové kolegy? Nic pro ně není problém? Vždycky podrží celý tým a ještě se s nimi zasmějete? Milionoví kolegové existují, ale málo kdo to řekne nahlas. Dejte nám o nich vědět. Přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek zahrajeme přímo k vám do práce. Každý všední den v 9 na Rádiu Impuls.
0: Rádio Impuls. Je 21 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Oprava dálnice D55 omezí provoz na Zlínsku. Mezi Hulínem na Kroměřížsku a Otrokovicemi je nutné od pondělí počítat s dočasnou uzavírkou některých dálničních nájezdů a sjezdů. Práce potrvají od 1. června do 2. poloviny července. Po celou dobu oprav zůstane dálnice průjezdná minimálně v režimu 1+1, tedy jedním jízdním pruhem v každém směru. Zatím je v provozu několik úseků dálnice D55 v Olomouckém, Zlínském a Jihomoravském kraji. Po kompletní dostavbě v budoucnu propojí střední, jihovýchodní a jižní Moravu. Léčba roztroušené sklerózy ušla velký kus cesty. Mnoho pacientů už dokáže díky pokročilé léčbě žít téměř běžný život i roky po diagnóze. Nutné je ale dodržování zdravé životosprávy a zákazu kouření. Podrobnosti doplní neuroložka z Všeobecné fakultní nemocnice Eva Kubala-Havrdová.
3: My potřebujeme ovlivnit imunitní systém tak, aby nenapadal vlastní nervový systém. A protože dneska už je známo mnoho těch imunologických věcí, které se odehrávají v mozku, tak ta moderní léčba je zacílená proti některým molekulám, čili netlumí úplně celý imunitní systém.
2: Důležitým pokrokem je i zkrácení doby, po kterou nový pacient čeká na nasazení léčby. Od prvních příznaků to dnes průměrně trvá 6,5 měsíce. Už v mezidobí se ale pacientům začínají věnovat odborníci ve specializovaných centrech. Plzeňský pivovar má plně automatizovaný sklad. Vejde se do něj přes 50 milionů piv. Systém dopraví lahve a plechovky od stáčecí linky až ke kamionu bez zásahu člověka.
4: První část skladu Prazdroj zprovoznil před 3 roky. Druhá etapa pro 24,5 tisíce palet kapacitu více než zdvojnásobila. Celkem investoval téměř 1,5 miliardy. Systém zvládne za hodinu vyskladnit až 360 palet, tedy zhruba 11 kamionů. Denně odjíždí z pivovaru 250 až 270 kamionů s lahvemi a plechovkami. Automatizace řeší i nedostatek pracovníků. Celý skladovací komplex teď obsluhuje 8 lidí. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeň.
2: Bílý dům sepsul J.D. Vance. Představitelé Trumpovy administrativy doporučili americkému viceprezidentu, aby načas přestal používat sociální sítě. Vance na nich během schůzek tráví hodně času a má sklon hádat se tam se svými kritiky. Podle vysokých vládních činitelů je to pod úroveň funkce amerického viceprezidenta. Napsal o tom The New York Times s odvoláním na zasvěcené zdroje. Bílý dům zprávu popřel. Deník na svém tvrzení trvá. Norští hokejisté na mistrovství světa vybojovali historický bronz. V Curychu v utkání o 3. místo senzačně porazili Kanadu 3-2 v prodloužení. Norský hokej se v elitní divizi mistrovství světa pohybuje 41 let, ale až nyní se dočkal své první medaile. O zlato pak bojují domácí Švýcaři z Finy a během první třetiny branka nepadla. Jonas Vingegaard při své premiéře vyhrál Giro d'Italia. Dánský cyklista se tak stal 8. závodníkem, který zvítězil na všech 3 Grand Tours. Na cestě za triumfem si připsal 5 etapových prvenství. Český jezdec Jan Hirt ve 109. ročníku obsadil 12. místo a vyrovnal tak svůj 3. nejlepší výsledek na Giro. V pondělí bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm, ojediněle i s bouřkami a s teplotami do 22 stupňů.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

až mě zítra ráno v pět ke zdi postaví, ještě si naposled dám vodku na zdraví, z očí pásku strhnu si to, abych viděl na nebe, a pak vzpomenu si, lásko, na tebe. A pak vzpomenu si na tebe, až zítra ráno v pět přijde ke mně kněz, řeknu mu, že se splet, že mě se nechce do nebes, že žil jsem, jak jsem žil, a stejně i dožiju, a co jsem si nadrobil, to si i vypiju.

škoda bude těch let, kdy jsem tě nelíbal, ještě slunci zamávám a potom líto přijde mi, že tě lásko nechávám samotnou tady na zemi. Že tě lásko

čeká. Mýty se boří pro víru člověka. Za lidskou duší krčí se svědomí, na srdce buší.

My dva jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek umývá, tak se snaž cítit ve

0: pondělí ráno se ptáme, co vám jako dítěti udělalo vždycky největší radost. Nějaké místo, dárek nebo konkrétní člen rodiny?
1: Tak jsme měla autíčka pro Vilíka nakoupený, že mu jedal k Mikuláši, ale už před těma 6 rokama.
0: A kdybyste si v pondělí mohli vzít celý den pro sebe a chovat se jako dítě, co byste dělali?
2: Půjdeme do kina na Finéze. Chceš? Nebo si pozveš Standu a můžete si hrát s autodráhou.
0: Věříme, že dětem vyjde počasí a bude horko.
3: Halo, tady Impulzový.
0: A možná vám bude pěkně horko při 100 000 výhře.
3: No to je úplně skvělý, já vás prostě miluju.
4: Neskusíte štěstí v Halo, tady Impulzovi.
0: Ráno od 5 do 9 vysílá vaše rádiová rodina.

0: Radio Impuls. Je 22 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Psychiatři v Kroměříži dostanou nový pavilon akutní péče. Ten poskytne 90 lůžek pro dospělé a 25 pro děti a dorost. Hotovo by mělo být letos v listopadu. Ředitelka psychiatrické nemocnice v Kroměříži Adéla Stoklasová nový pavilon vítá.
2: Roste počet duševních poruch, lidé potřebují péči psychiatrů a my potřebujeme poskytovat takovou péči, která je žádána, takže ty lůžka následné péče transformujeme v lůžka akutní péče.
1: Nová část kroměřížské psychiatrické nemocnice má začít fungovat za 2 roky. Celý areál je spádový pro zhruba 1 000 000 lidí a je jediný svého druhu ve Zlínském kraji. Policie na české dálnici zatýkala německého zločince. 45-letý muž je podezřelý z násilné smrti 38-leté ženy. Další 20-letou příbuznou muž zranil. Podezřelí i obě oběti jsou podle německé policie z Afghánistánu. Ujíždějícího cizince policisté ze společného německo-českého centra Petrovice-Švandorf vypátrali právě na dálnici v Česku. Následně ho zadrželi mezi Prahou a Brnem. Muž zůstává v celé předběžného zadržení, později ho převezou do Německa. Slušný člověk mezi námi je prezident Petr Pavel a bývalá slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Oba cenu dostali na festivalu Mezi ploty v Praze od skupiny Manifest 2025. Za tou stojí asi 11 občanských iniciativ. Ti uvedli, že nechtějí oceňovat politické funkce, ale chtějí poděkovat za snahu úsilí chránit hodnoty, které pomáhají držet společnost pohromadě i v době napětí a nejistoty. Miloš Vystrčil jede nad Tchajwan za hodnotami i biznisem. Tak předseda Senátu vysvětluje cestu, na kterou mu vláda odmítla poskytnout vládní letoun. Zhruba 50členná delegace tak nakonec letí přímou komerční linkou. Ve skupině jsou i podnikatelé a zástupci univerzit. Podle Vystrčila tato cesta Česku přinese užitek i autoritu. Médiím před odletem na pražském letišti řekl, že jede nad Tchajwan dělat hodnotovou pragmatickou politiku.
3: Protože jednak jedu do demokratické země a je důležité v dnešním geopolitickém světě, aby demokratické země spolupracovaly a jednak tam jedu na pomoci tomu, abychom navazovali vztahy na úrovni univerzit a na úrovni podnikatelské. Tchajwanci vytvořili v České republice svými investicemi více než 24 000 pracovních míst.
1: Podle Vystrčila v obchodní výměně mezi Českem a Tchajwanem převládají technologicky vyspělé výrobky. Norové získali první medaili z hokejového mistrovství světa. V souboji o 3. místo zaskočili favorizovanou Kanadu, kterou zdolali 3-2 po prodloužení a vybojovali bronz. Severani do poslední třetiny vedli 2-0 a nenechali se rozhodit ani kanadským vyrovnáním 8 vteřin před koncem běžné hrací doby. Vítězná branka padla 3,5 minuty poté. O zlato pak bojují domácí Švýcaři s Finy. Během prvních 2 třetin ale branka zatím nepadla. Z konečné nominace českých fotbalistů na mistrovství světa vypadla trojice hráčů. Do Ameriky večer nepoletí útočník Kabongo a záložníci Bucha s Ladrou. Trenér národního mužstva Miroslav Koubek zúžil kádr po vítězném přípravném utkání s Kosovem. Nejzkušenějším hráčem v kádru pro mistrovství je záložník Tomáš Souček. Nejlepším střelcem v nominaci je útočník Patrik Šik. Přes den čekáme deštivo a citelné ochlazení. Bude zataženo až oblačno s přeháňkami nebo i s bouřkami a s teplotami 17 až 22 stupňů.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

snad víc než zámek a spousta krásy a že endokud mám, jsou k úžasu časy a tak trápení mi vyřeší. Kdyby samotnou krásnou výlu s hormy sem přivál, fér.

čas se rozběhnul hlavou proti zdi. V krku mám sucho a v prstech tvoje prsty. Vlak, kam si nasedla, těžko zabrzdím.

0: všedního dne na rádiu Impuls. Nebývají na titulních stránkách novin. Jejich práce je často nenápadná, ale pro mnohé z nás důležitá pro život. Hrdinové všedního dne. Hasiči, ošetřovatelé, záchranáři, ale také učitelé, pekaři nebo řidiči autobusu. Zkrátka všichni, kteří si zaslouží poděkování. Jejich příběhy přinese zuřivý reportér Aleš Růžička. Hrdinové všedního dne, každé pondělní ráno u Impulzových. Rádio Impuls je 23 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Přes Čechy se během odpoledne a večera přehnaly silné bouřky, lámaly stromy a na jihu Čech přerušily dodávky elektřiny. Ty energetici postupně obnovují. Kolem 8:30 večer ještě bylo bez proudu na 1800 odběratelů. Zhruba 3 hodiny předtím, těsně po bouřkách, to bylo 10 000 odběrných míst. Poruchy způsobily hlavně spadané stromy a větve. Kvůli jejich odstraňování a také čerpání vody ze sklepů museli na jihu Čech do terénu hasiči. Do večera měli přes 200 výjezdů, nejvíc v okresech České Budějovice a Český Krumlov. V okolí Netolic na Prachaticku se pak odpoledne možná objevilo slabé tornádo. Meteorologové hledají případné svědky. Bouřky se v podvečer přehnaly i nad několika rakouskými regiony. I tam vichr vyvracel stromy a způsobil komplikace v dopravě. Na jezerech vodní záchranáři vyráželi na pomoc lodím, které se nemohly dostat ke břehu. Ve Štýrsku z přírodního zábavního parku v Mautern

0: záchranáři evakuovali skoro 390 lidí, které v kopcovitém areálu Slanovkou zaskočil liák a vichřice. Blesk pak zapálil krytinu věže na zámku v dolnorakouském Dobersbergu, kousek od hranic s Českem. A severně od německého Karlsruhe zemřeli při nehodě kvůli takzvanému aquaplaningu na mokré silnici dva lidi. Na dálnici směřující na západ od Vídně pak popadaly stromy a poškodili několik aut. O službu Seniorbus v Brně je velký zájem. Tamní dopravní podnik proto ještě letos pořídí další dvě dodávky. Flotila tak bude celkem čítat 8 aut. Poptávka po Seniorbusu převyšuje nabídku. Někdy se zájemcům ani nedaří službu objednat. Šéf brněnského dopravního podniku Miloš Havránek říká, že zájem je i ze strany řidičů.
1: Ona je to specifická služba, protože normálně, když vezete víc lidí, že jo, tak ono s nima jako moc nemluvíte, že jo, jste v té uzavřené kabině. Tohle je bezprostřední záležitost, to musí být lidi, kteří trošičku mají vztah k těm starším lidem a jsou ochotní jim pomoci.
0: Služba v Brně funguje 10 let. Seniorbus můžou využívat lidé nad 70 roků nebo zdravotně postižení. Maximální počet je 6 jízd měsíčně, jedna jízda stojí 50 korun. Pod Krušnými horami se rodí unikátní bezpečnostně zážitkový projekt. Půjde o areál, ve kterém návštěvníci prožijí extrémní situace. Od totálního blackoutu přes dopravní nehodu až po rozsáhlý požár.
2: Cílem bude naučit návštěvníky a zdaleka nejen děti reagovat na nečekané události. Areál vzniká v průmyslové zóně Triangle hned vedle dálnice D7. S projektem pomáhá integrovaný záchranný systém. Půjde tak nejen o virtuální realitu, která má nenadále situace modelovat, ale taky skutečná řešení a zážitky od hasičů, záchranářů nebo policistů. Dušan Valenta, Radio Impuls.
0: O hokejovém šampionovi v utkání domácího Švýcarska s Finskem rozhodne až prodloužení. Během běžné hrací doby v Curychu gól nepadl. A norští hokejisté na mistrovství světa vybojovali historický bronz. V Curychu v utkání o třetí místo senzačně porazili Kanadu 3-2 v prodloužení. Norský hokej se v elitní divizi mistrovství světa pohybuje 41 let, ale až nyní se dočkal své první medaile. Z konečné nominace českých fotbalistů na mistrovství světa vypadla trojice hráčů. Do Ameriky neletí útočník Kabongo a záložníci Buchasla Drou. Trenér národního mužstva Miroslav Koubek zúžil kádr po vítězném přípravném utkání s Kosovem. Český celek se na mistrovství světa představí poprvé po 20 letech. Před začátkem šampionátu ještě odehraje v New Jersey 4. června tamního času generálku proti Guatemale. Pondělí bude zatažené až oblačné, na většině území s deštěm nebo přeháňkami, ojediněle bouřkami a s teplotami do 22 stupňů.
3: Rádio Impuls. Radost ze života.

známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit, že jsi zakutá?

když jdeš ulicí, tvé vlasy mezi pšenicí, tvou vůni mezi tisící. Já vždy rozeznávám, hravě rozeznávám.

0: ráno se ptáme, co vám jako dítěti udělalo vždycky největší radost. Nějaké místo, dárek nebo konkrétní člen rodiny?
1: Tak jsem měla autička pro Vilíka nakoupený, že mu jedal k Mikuláši, ale už před těma 6 rokama.
0: A kdybyste si v pondělí mohli vzít celý den pro sebe a chovat se jako dítě, co byste dělali?
2: Půjdeme do kina na Finéze. Chceš? Nebo si pozveš Standu a můžete si hrát s autodráhou?
0: Věříme, že dětem vyjde počasí a bude horko.
3: Halo,
0: a možná vám bude pěkně horko při 100 000 výhře.
3: No to je úplně skvělý, já vás prostě miluju.
4: Neskusíte štěstí v Halo tady Impulzovi?
0: Ráno od 5 do 9 vysílá vaše rádiová rodina.
5: Rádio Impuls. Je půlnoc. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. Léčba roztroušené sklerózy ušla velký kus cesty. Mnoho pacientů už dokáže díky pokročilé léčbě žít téměř běžný život i roky po diagnóze. Nutné je ale dodržování zdravé životosprávy a zákazu kouření. Podrobnosti doplní neuroložka z Všeobecné fakultní nemocnice Eva Kubala-Havrdová.
7: My potřebujeme ovlivnit imunitní systém tak, aby nenapadal vlastní nervový systém. A protože dneska už je známo mnoho těch imunologických věcí, které se odehrávají v mozku, tak ta moderní léčba je zacílená proti některým molekulám, čili netlumí úplně celý imunitní systém.
6: Důležitým pokrokem je i zkrácení doby, po kterou nový pacient čeká na nasazení léčby. Od prvních příznaků to dnes průměrně trvá 6,5 měsíce. Už v mezidobí se ale pacientům začínají věnovat odborníci ve specializovaných centrech. Květen se do policejních

0: statistik zapíše černým písmem. Počet zemřelých při dopravních nehodách se oproti loňsku zdvojnásobil na 40 lidí. Vyplývá to z předběžných dat policie. Obětí nehod od ledna je už 142 a to je o 11 víc než loni za prvních 5 měsíců roku. Na počtu zemřelých při květnových nehodách i na celkovém počtu obětí letošních nehod se výrazně podílela úmrtí motocyklistů. Podle ČTK jich letos v květnu zemřelo nejméně 12. Od začátku roku dohromady už 24. Loni to bylo v tomto období podle webu policie pouze 10 motorkářů. Tragických nehod zranitelnějších účastníků silničního provozu, jako jsou právě motocyklisté a cyklisté, přibývá za slunného počasí bez dešťů. V celé Varšavě začíná platit noční zákaz prodeje alkoholu. Od pondělí musí v noci alkohol zmizet z nabídky obchodů, kiosků a benzinek. Barů, hospod a restaurací v polské metropoli se omezení netýká. O zákazu rozhodlo už v březnu téměř jednomyslně varšavské zastupitelstvo. Podle vedení polské metropole jde o reakci na hluk, veřejné rušení pořádku, intervence policie a bezesné noci obyvatelů města. Noční maloobchodní zákaz prodeje alkoholu platí už mimo jiné v Krakově nebo Gdaňsku a Štětíně. Na Slováky se žene další daňová smršť. Zdražit mají nákupy potravin i léků. V parlamentu je už ve druhém čtení návrh, který umožní samosprávám zvýšit daně z větších obchodních a podnikatelských nemovitostí.
1: Zaviesť sa má osobitná miestna daň pre obchody s predajnou plochou nad 500 štvorcových metrov. Dotkne sa nielen supermarketov a hypermarketov, ale aj stavebnín, záhradníctiev, predajní nábytku, lekární či fitness centier. Tieto prevádzky už avizujú, že novú daň premietnú do konečných cien pre zákazníkov, a to aj v segmente základných potravín. Hrozí aj zatváranie menej rentabilných obchodov na vidieku. Jozef Bálko, Rádio Impuls, Slovensko.
0: Hokejovými šampióny sú nakoniec Finu. Zvítězili nad domácími Švýcary v 10. minutě prodloužení. Norští hokejisté pak na mistrovství světa vybojovali historický bronz. V Curychu v utkání o třetí místo senzačně porazili Kanadu 3-2 v prodloužení. Norský hokej se v elitní divizi mistrovství světa pohybuje 41 let, ale až nyní se dočkal své první medaile. Přes den čekáme deštivo a citelné ochlazení. Bude zataženo až oblačno, na většině území občas déšť nebo bouřky a naměříme 17 až 22 stupňů.
2: Rádio Impuls. Radost ze života.

Makal jsem dál a pak jsem se nakonec přece jen vzchopil, což jsem sám nečekal, a najednou jsem stál uprostřed místnosti. Pane bože, fakt příjemný. Chvilku jsem koketoval s myšlenkou přisednout k někomu, kdo se mě asi tak štítil nejvíc, ale neměl jsem dost sil ani na prázdný gesta. Příjemný.

0: muzika. Ta si u nás pauzu nedává ani v noci. Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jen písničky, které máte rádi. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. Ve dne v noci. Rádio Impuls. Je jedna hodina. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Přes Čechy se během odpoledne a večera přehnaly silné bouřky, lámaly stromy a na jihu Čech přerušily dodávky elektřiny. Ty energetici postupně obnovují. Kolem 8:30 večer ještě bylo bez proudu na 1800 odběratelů. Zhruba 3 hodiny předtím, těsně po bouřkách, to bylo 10 000 odběrných míst. Poruchy způsobily hlavně spadané stromy a větve. Kvůli jejich odstraňování a také čerpání vody ze sklepů museli na jihu Čech do terénu hasiči. Do večera měli přes 200 výjezdů, nejvíc v okresech České Budějovice a Český Krumlov. V okolí Netolic na Prachaticku se pak odpoledne možná objevilo slabé tornádo. Meteorologové hledají případné svědky. Bouřky se v podvečer přehnaly i nad několika rakouskými regiony. I tam vichr vyvracel stromy a způsobil komplikace v dopravě. Na jezerech vodní záchranáři vyráželi na pomoc lodím, které se nemohly dostat ke břehu. Ve Štýrsku z přírodního zábavního parku v Mautern záchranáři evakuovali skoro 390 lidí, které v kopcovitém areálu s lanovkou zaskočil liják a vichřice. Blesk pak zapálil krytinu věže na zámku v dolnorakouském Dobersberg, kousek od hranic s Českem. A severně od německého Karlsruhe zemřeli při nehodě kvůli takzvanému aquaplaningu na mokré silnici 2 lidi. Na dálnici směřující na západ od Vídně pak popadaly stromy a poškodili několik aut. O službu Senior Bus v Brně

0: Mně je velký zájem. Tamní dopravní podnik proto ještě letos pořídí další dvě dodávky. Flotila tak bude celkem čítat 8 aut. Poptávka po seniorbusu převyšuje nabídku. Někdy se zájemcům ani nedaří službu objednat. Šéf brněnského dopravního podniku Miloš Havránek říká, že zájem je i ze strany řidičů.
1: Ona je to specifická služba, protože normálně, když vezete víc lidí, že jo, tak ono s nima jako moc nemluvíte, že jo, jste v té uzavřené kabině. Tohle je bezprostřední záležitost, kdy to musí být lidi, kteří trošičku mají vztah k těm starším lidem a jsou ochotní jim pomoci.
0: Služba v Brně funguje 10 let. Seniorbus můžou využívat lidé nad 70 roků nebo zdravotně postižení. Maximální počet je 6 jízd měsíčně, jedna jízda stojí 50 korun. Pod Krušnými horami se rodí unikátní bezpečnostně zážitkový projekt. Půjde o areál, ve kterém návštěvníci prožijí extrémní situace. Od totálního blackoutu přes dopravní nehodu až po rozsáhlý požár.
2: Cílem bude naučit návštěvníky a zdaleka nejen děti reagovat na nečekané události. Areál vzniká v průmyslové zóně Triangle hned vedle dálnice D7. S projektem pomáhá integrovaný záchranný systém. Půjde tak nejen o virtuální realitu, která má nenadále situace modelovat, ale taky skutečná řešení a zážitky od hasičů, záchranářů nebo policistů. Dušan Valenta, Radio Impuls.
0: Hokejovými šampiony jsou nakonec Finové. Zvítězili nad domácími Švýcary v 10. minutě prodloužení. Norští hokejisté pak na mistrovství světa vybojovali historický bronz. V Curychu v utkání o třetí místo senzačně porazili Kanadu 3-2 v prodloužení. Norský hokej se v elitní divizi mistrovství světa pohybuje 41 let, ale až nyní se dočkal své první medaile. Z konečné nominace českých fotbalistů na mistrovství světa vypadla trojice hráčů. Do Ameriky neletí útočník Kabongo a záložníci Buchasla Drou. Trenér národního mužstva Miroslav Koubek zúžil kádr po vítězném přípravném utkání s Kosovem. Český celek se na mistrovství světa představí poprvé po 20 letech. Před začátkem šampionátu ještě odehraje v New Jersey 4. června tamního času generálku proti Guatemale. Pondělí bude zatažené až oblačné, na většině území s deštěm nebo přeháňkami, ojediněle bouřkami a s teplotami do 22 stupňů.
3: Radio Impuls. Radost ze života.

0: muzikou. Žijeme českou muzikou. Až do rána. Radio
1: Impuls. Naša láska letí jak splašené

sny ako róża, budeš lúbiť iného muža. Naša láska letí

0: ráno se ptáme, co vám jako dítěti udělalo vždycky největší radost. Nějaké místo, dárek nebo konkrétní člen rodiny?
1: Tak jsem měla autička pro Vilíka nakoupený, že mu jedal k Mikuláši, ale už před těma 6 rokama.
0: A kdybyste si v pondělí mohli vzít celý den pro sebe a chovat se jako dítě, co byste dělali?
2: Půjdeme do kina na Finéze. Chceš? Nebo si pozveš Standu a můžete si hrát s autodráhou.
0: Věříme, že dětem vyjde počasí a bude horko.
3: Halo, tady Impulzový.
0: A možná vám bude pěkně horko při 100 000 výhře.
4: No
3: to je úplně skvělý, já vás prostě miluju.
1: Neskusíte štěstí v Halo, tady Impulzový?
0: Ráno od 5 do 9 vysílá vaše rádiová rodina.
5: Rádio Impuls. Jsou 2 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. Léčba roztroušené sklerózy ušla velký kus cesty. Mnoho pacientů už dokáže díky pokročilé léčbě žít téměř běžný život i roky po diagnóze. Nutné je ale dodržování zdravé životosprávy a zákazu kouření. Podrobnosti doplní neuroložka z Všeobecné fakultní nemocnice Eva Kubala-Havrdová.
7: My potřebujeme ovlivnit imunitní systém tak, aby nenapadal vlastní nervový systém. A protože dneska už je známo mnoho těch imunologických věcí, které se odehrávají v mozku, tak ta moderní léčba je zacílená proti některým molekulám, čili netlumí úplně celý imunitní systém.
6: Důležitým pokrokem je i zkrácení doby, po kterou nový pacient čeká na nasazení léčby. Od prvních příznaků to dnes průměrně trvá 6,5 měsíce. Už v mezidobí se ale pacientům začínají věnovat odborníci ve specializovaných centrech. Květen se do policejních statistik zapíše černým písmem. Počet zemřelých při dopravních nehodách se oproti loňsku zdvojnásobil na 40 lidí. Vyplývá to z předběžných dat policie. Obětí nehod od ledna je už 142 a to je o 11 víc než loni za prvních 5 měsíců roku. Na počtu zemřelých při květnových nehodách i na celkovém počtu obětí letošních nehod se výrazně podílela úmrtí motocyklistů. Podle ČTK jich letos v květnu zemřelo nejméně 12. Od začátku roku dohromady už 24. Loni to bylo v tomto období podle webu policie pouze 10 motorkářů. Tragických nehod zranitelnějších účastníků silničního provozu, jako jsou právě motocyklisté a cyklisté, přibývá za slunného počasí bez dešťů. V celé Varšavě začíná platit noční zákaz prodeje alkoholu. Od pondělí musí v noci alkohol zmizet z nabídky obchodů, kiosků a benzinek. Barů, hospod a restaurací v polské metropoli se omezení netýká. O zákazu rozhodlo už v březnu téměř jednomyslně varšavské zastupitelstvo. Podle vedení polské metropole jde o reakci na